nedokážu nic změnit. Přála jsem si, aby mi dal do mysli silně emoční myšlenku na jednu osobu z mé minulosti, kterou jsem si v tu dobu myslela, že miluju. Abych získala odvahu k tomu ukončit svůj život a skočit do kolejiště. Nic z toho se ale na mé překvapení nestalo a mě docházelo v tu chvíli, že to nedává žádný smysl brát si život. Že mi to v té chvíli nepomůže. Když se hlava uklidnila a nic mě nenutilo to udělat, tak na všechny starosti jsem najednou zapomněla. Pomalu jsem se otáčela z lesa, rozhodnutá se vrátit na chatu za rodiči a s myšlenkami na to, že se to vše nějak vyřeší a bude to časem lepší. Začalo se už dost smívat a při mém návratu zpátky na cestu k domovu mě přepadlo nevysvětlitelné ochrnutí a ztráta kontroly nad vlastním tělem. Uvnitř mě nastal strašný strach, úzkost. Zažívala jsem úplné postupné selhání těla, bušení srdce, úplně jak před explozí a neschopnost pohnout se krok vpřed. Závan smrti jsem prožívala čím dál tím víc a intenzivněji. Uvnitř mě probíhala scéna jako ze zpomaleného filmu. Uvědomovala jsem si, že už umírám a že mám nejspíš infarkt a že už nedojdu zpátky domů a umřu na té cestě. Posledních sil jsem pohledla na nebe a vyslovila slovo Můj Pane. Srdcem jsem volala o pomoc, nechtěla jsem umřít. Strachem sevřená volala jsem k němu o pomoc záchrany mého života. V tu chvíli se vše ve mně naprosto uklidnilo. Pokoj přišel do mého srdce a já cítila, jak se vracím zpátky. Začala jsem znovu cítit své nohy a mohla po nich kráčet s klidným vědomím toho, že mě Bůh zachránil a dal mým nohám sílu dojít ke vzdálenému světélku v dálce, kde svítilo okno naší chaty. Děkovala jsem Bohu a rozdýchávala cestou svůj osobní zážitek s někým, kdo mě zachránil a komu na mě opravdu záleží. Soucitný, milosrdný Otec v nebi, který slyšel můj skoro nicotný hlas v mém nitru. Dal mi poznat svou moc a lásku a to, že může učinit nemožné a vrátit mě zpátky do života. Potvrzuje se mi potom verš z Bible, kde se píše v Židům 13. kapitole 5. až 6. verš: Nikdy tě neopustím a nikdy tě nenechám. A to on splnil díky své věrné lásce, která jde až za naše hranice lidského chápání. Důvěra v něho se upevnila. On je záchranný člun a věřím, že každý člověk, který si prochází jakkoliv těžkou situací, rozpolceností mysli a jinými nejen psychickými problémy, dostane Boží milost a důkaz jeho lásky k nám bez ohledu na to, co jsme udělali a nebo jak daleko nebo hluboko zašli na naší cestě životem. Na závěr bych se vrátila ještě k verši z 23. žalmu Davidova, ke 4. verši, kde zní: I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty jsi se mnou, tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

0: Proč si myslíš, že v té situaci, v tom tvým životě, to, co se rozhodla udělat, proč k tomu došlo?
1: Byla jsem vlastně už tím vším tak převálcovaná, že mě to zahnalo všechno do kouta. Nedokázala jsem moc vnímat dobrý věci kolem sebe, i to, že jsem měla podporu velikou od rodičů. Převálcovávaly mě vlastně hodně ty negativní myšlenky a tím, že jsem byla hodně na dně, tak pro mě bylo těžké koukat nahoru na tu pomoc, protože všechno, co bylo uvnitř mě, co se tam tvořilo, co tam hnilo už delší dobu, tak bylo spojené určitě s tou bolestí a s dlouhodobým trápením, s tím, že jsem neviděla cestu ven a vnímám to, že proto přišlo hodně temna, aby mě zničilo, abych už dál nemohla, abych už neviděla dál to světlo. Vedlo to k tomu, že už jsem chtěla všechno skončit, už jsem na to neměla. Myslela jsem si, že to musím zvládnout sama a už jsem to nechtěla zvládat. Nechala jsem se přemoct tou koulí dělovou, když to tak řeknu.
0: A tohle si prožila už v době, kdy jsi věřila v Boha, kdy jsi věřila v Ježíše?
1: Já jsem v něho věřila, ale ten život s ním jsem ještě, jak na něj jsem nenastoupila, na ten život s ním. Ještě jsem vlastně nebyla pokřtěná. Věděla jsem o tom, že se mnou je, že mě zachrání, ale hodně jsem žila ve světě. Hodně jsem pustila nepřítele do svého srdce. Hodně jsem žila na druhé straně a hledala jsem hodně sama sebe. Hodně jsem se přátelila s lidma, kteří byli hodně na špatné cestě. Snažila jsem je zachraňovat, ale sama jsem se topila, takže sama jsem zjistila, že potřebuji zachránit, že to sama nezvládnu, že je toho na mě všechno moc. I když pro mě tady byli lidi, kterým na mě záleželo, tak jsem nebyla sama se sebou srovnaná. Bylo to pro mě jako dost těžký období, kdy temnota byla fakt jako obrovská.
0: Co ta noc a tenhle tvůj prožitek změnil v tom tvým vztahu s Ježíšem?
1: Určitě jsem si uvědomila, že nikdo mi nemůže říct cokoliv, že by bylo pozdě. Můžu zajít jakkoliv daleko, otočit se k Bohu zády, být úplně otočená někde jinde, ale to, když si v srdci uvědomíte, že jste úplně slabý, bezmocný a dojdete na kraji všech vlastních sil, tak Bůh je tady pořád s váma a miluje vás i přesto, že jste několik let žili bez něj. Jde o to, že spoustu lidí věří, ale nemají ten osobní vztah s Bohem. Vidí hodně to, že jsou různý zákazy a nechce se jim do toho, protože se cítí potom jako nesvobodný. A já vnímám to, že je to pravý opak, že je to právě ta lež, kterou si hrozně držíme a myslíme si, že si to vyřešíme všechno sami, že to zvládneme. Ale potom dojdeme k tomu bodu, kdy si uvědomíme, že potřebujeme zachránce. Že vlastně nedokážeme sami se dostat něčeho, co nás takovým způsobem převálcuje. Může jít opravdu i o blízký lidi, kteří nás milují, může jít úplně o člověka jakýhokoliv, ale nikdo nám nemůže tak pomoct jako Bůh, který prostě nás dokáže vyzvednout z prachu země a dokázat nemožný.
0: O čem je ta víra v Boha a v Ježíše?
1: Ta víra je vlastně o tom vztahu, o vztahu s Bohem, a o tom začít důvěřovat a nechat se vést. Je hrozně těžký kolikrát si držet otěže svýho života a nechtít dát ty opratě. Ale na druhou stranu, Bůh to s náma myslí dobře. Nejsme to my, není to okolo nás pořád. Protože Bůh nás zná líp než my sami sebe a On to všechno dá do pořádku, když mu to dovolíme, když mu dáme ten prostor, protože nás miluje víc než kdokoliv na světě.
2: Doznělo vyprávění Lucie Najmanové, která si myslela, že všechno své trápení a životní problémy musí zvládnout sama. A dohnalo ji to až k okamžiku, kdy přemýšlela o ukončení svého života. Milující Bůh se jí stal záchranným člunem v její situaci a problémech. Poznala, že On ji nikdy neopustí a nikdy se jí nezřekne. Boží laskavá ruka je natažená ke každému člověku, ať je v jakémkoliv stavu a situaci, i k vám. Pokud byste chtěli o víře, o Bohu, o Ježíši Kristu vědět více, můžete napsat i nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Aktuální epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej, zasnítku bez naděje, odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí, po paměti.

sejdu k potoku, vzhlédnu k horám a projasním si zrak. Už nesním o světě slávy.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras. A se mnou ve studiu je dnes Tatulim Geladze, Mariam Kurasbediani a Tako Ciklauri, které tvoří gruzínské dámské trio mandily. Vítejte.
1: Ahoj. Děkujeme. Ahoj.
0: Musím přiznat, že čas od času se mi na Facebooku objevilo vaše video a přemýšlel jsem, co to vlastně je. Je to řecké uskupení, říkal jsem si, protože já mám řecké předky a v řečtině se taky používá slovo mandily, dokonce ve stejném významu, tedy šátek.
1: Yes, but it's not only this one.
0: Okay.
1: Ano, ale u nás slovo mandily neznamená jen šátek jako takový. V Gruzii, odkud pocházíme, je taková tradice. Když se dva muži perou, nebo je nějaká větší bitka a přijde žena, která mezi ně položí šátek, musí být mír. Slovo mandily má tedy i symbolický význam.
2: Really good.
0: Jak jste vlastně přišli na název Trio Mandily? Proč jste zvolili právě tento?
1: Prostě nám to přišlo na mysl samo. Ta slova vedle sebe hezky zní. Navíc mají více významů, jak jsem zmínila, takže jsme díky tomu nositelkami míru. Ten název zkrátka přináší mír.
0: Nosíte na svých koncertech na hlavách šátky?
1: Na koncertech vlastně moc ne, ale když natáčíme naše videa, která dáváme na sociální sítě, tak ano. A v běžném životě vlastně taky. Ne úplně každý den, spíš jen když vaříme. Je to praktické.
3: For cooking.
4: For cooking, yeah.

0: Pokud bychom chtěli jít na začátek vašeho tria, tedy do let, kdy se kapela formovala, jak daleko bychom museli jít? Jak starý ten projekt je?
1: No, už to bude pomalu 10 let.
0: A je to stále ta stejná sestava?
1: No. Ne, ale v této aktuální sestavě hrajeme už snad 5, no vlastně asi víc let. Teď se trochu hádáme, kolik přesně, ale asi už to bude dokonce 6 nebo 7.
0: To už je hodně zkušeností a hodně kilometrů. Bylo to na začátku opravdu tak pohádkové a rychlé, jak se píše? Prostě jste při společné procházce spontánně natočili jedno video, nahráli ho na internet a stala se senzace? Opravdu to tak bylo? Nikdy předtím jste nic nenatočili?
1: Opravdu ne, předtím nikdy.
0: Takže to byl úspěch na první dobrou.
1: Ano, bylo to poprvé, co jsme něco nahráli na internet. A bylo to celé vlastně snazší, než jsme si sami představovali. Ani teď mi nedochází, jak prosté to bylo. Bylo to vlastně úplně přirozené, nic jsme neplánovali. Neříkali jsme si, co musíme udělat, abychom uspěli. Byl to prostě život. Náš autentický život.
0: Říkám si, že asi nejste jediné muzikantky z Gruzie, které hrají podobnou hudbu. Jaké jsou ty další faktory, které podle vás napomohly k tomu, že cestujete po celém světě?
1: Hezká otázka. Ale vlastně nevím, co na ní odpovědět. Upřímně řečeno, je obtížné najít něco, co to způsobilo. Pokud bych ale měla přeci jen něco jmenovat, tak si myslím, že je to ta pověstná chemie mezi námi a to podle mě diváci a posluchači vnímají. Myslím, že je to právě charakter ženského tria, který z nás dělá něco trošku odlišného oproti někomu, kdo se třeba zabývá podobnou hudbou, ale v jiné formaci. Prostě nás to baví a věřím, že právě to lidé oceňují. Tu energii mezi námi. Užívají si to a my s nimi.
2: And we enjoy it too.
3: Yeah, so you do. So you do. And it seems from the videos, from the live shows that you do.
0: Když mluvíme o vaší hudbě, co je to vlastně za styl? Jakou hudbu hrajete?
1: It's folks. Mm-hmm. Je to především naše gruzínská lidová hudba. Ale máme i písničky, které jsme sami napsali. K tomu děláme covery některých tradičních písní, které jsme pozbírali v rodině a mezi přáteli. Prostě cestujeme po různých vesnicích, vyhledáváme staré lidi a snažíme se od nich naučit nějaké staré písně, které si pamatují z dětství. Těm pak dáváme nový život. Náš repertoár tedy tvoří tradiční skladby v autentické podobě, naše vlastní a pak některé tradiční, které jsme výrazněji upravili.
2: And yeah, it's just mixed.

0: Pokud jde o vaše vlastní skladby, ty jsou psány, řekněme, opět na tu tradiční notu. Navíc pracujete trochu jako etnomuzikoložky. Tím, jak chodíte po vesnicích, potkáváte lidi, mluvíte s nimi a přinášíte na světlo zapomenuté písně. Patří ty tradiční písně, které zpíváte, k těm, které znáte od dětství, jsou nějak hluboce emocionálně propojeny s vaší duší?
1: Jednoznačně ano. Všechny tři zpíváme od malička, protože v gruzínských rodinách je vždycky někdo, kdo zpívá. Takže ty písničky známe celý svůj život. Máme je od svých rodičů a prarodičů a znamenají pro nás hodně.
2: It's so emotional for us and it means a lot for us.
0: Máte některá z vás hudební vzdělání? Všechny? Opravdu?
3: The same one?
4: It's normal in Georgia.
1: Ano. V Gruzii je běžné, že jdete na hudební školu. Jakmile nastoupíte do první třídy, hned další krok je hudební škola. Tedy pokud máte talent, samozřejmě. My máme především teoretické a pěvecké vzdělání. Jinak je totiž Mary, která nás z našeho tria nejčastěji nástrojově doprovází, samouk. Naučila se hrát sama, protože chtěla.
0: A třeba vy, Tako, jste kromě zpěvu studovala nějaký hudební nástroj?
3: Tako.
1: Já jsem se naučila na ten samý nástroj jako Mary, ale taky jako samouk. A to i na kytaru. Na tu se spíš pokouším hrát. Mám malé a krátké prsty. Hraju taky trochu na ukulele a na klavír. Na ten se učím 7 let.
2: Piano.
0: Takže jste multiinstrumentalistka. Mary, ve vašem triu hráváte na koncertech na jeden pro nás neznámý hudební nástroj. Přinesla jste jej dokonce dnes sebou. Jak se jmenuje?
1: Panduri.
3: Panduri?
0: Podle toho, jak se na něj dívám, je to strunný drnkací nástroj, který vypadá jako vzdálený příbuzný řeckého buzuki nebo tambury. Hrajete i na další nástroje kromě něj?
1: Umím na kytaru, trošku na ukulele a pak na jeden starobylý gruzínský nástroj, který je podobný dnešní harfě. Jmenuje se changi, ale ten je bohužel příliš těžký na to, abychom jej vozili sebou.
0: Tatuli, na co hrajete vy?
1: Já hraju na džembe a taky na panduri, na které jsem se taky naučila sama. Pak hraju na kytaru, na klavír a na ukulele.
0: Vypadá to, že když v Gruzii někdo hraje na panduri, musí hrát i na ukulele. Ale zpět k vašemu zpěvu. Vy nespíváte jen v gruzinštině, je to tak? Jaké jsou tedy ty další jazyky, které používáte?
1: To záleží na tom, kde zrovna koncertujeme.
0: Takže umíte i nějakou českou písničku?
1: No, to zatím bohužel ne. Říkám zatím, protože je to v plánu. Takže teď můžu jen říct, že to bude.
0: Ale některé písničky máte asi v repertoáru stabilně, tak které jsou ty jazyky, ve kterých už zpíváte běžně?
1: Kromě gruzínštiny zpíváme v polštině, v italštině, ve francouzštině, v němčině, v turečtině a v řečtině.
0: Opravdu v řečtině. Jakou písničku?
2: Greek one.
1: No, tak teď jste nás dostal. Možná Psychedelia? Můžeme ji zabroukat, ale na přesný název si teď bohužel nevzpomenu.
0: Vystupovali jste někdy v Aténách?
1: Ano, i v Soluni. A teď v nedávné době taky na jednom řeckém ostrově, ale bohužel si opět nevzpomenu na jeho název. Byli jsme na tolika místech, že už si všechna bohužel nevybavím. Každopádně zpět k otázce. Ano, zpíváme v mnoha různých jazycích.
2: Different languages.

0: Ale...
1: Když vás vaše rodiny vidí zpívat gruzínské tradiční písně po celém světě, jak ten fenomén sledují?
2: They are so proud.
1: Yeah?
3: Jsou na nás velmi pyšní. Vždycky nás podporují. Jsou skvělí.
2: Yeah, always.
1: Jak moc se vlastně vaše životy změnily, když vaše pohádka začala?
2: It changed everything almost, yeah.
3: Změnilo se úplně všechno. Máme hodně vystoupení, hodně cestujeme, navíc velmi daleko. Zkrátka, máme co dělat. Na druhou stranu si myslím, že jsme vlastně stejné jako předtím. Stále se snažíme prostě zpívat a tvořit věci, které nás baví a objevovat nové světy, nové vesničky v Gruzii. Myslím, že jsme zatím určitě neviděli všechno. Máme ještě řadu přátel a příbuzných, které bychom rádi navštívili. Máme jich zkrátka hodně. Takže je navštěvujeme, objevujeme a zkoušíme. A je to velmi důležité nejen pro nás, ale i pro ně a vlastně pro celou Gruzii. Jejíž kulturu můžeme světu zprostředkovat a představit. To si myslím, že je zásadní.
1: Jak už jsem tu dnes jednou říkal, děláte vlastně práci etnomuzikologů, cestujete na odlehlá místa, byť v rámci jedné země, mapujete jejich hudbu a pak ji zprostředkujete dál. Je to tak, že každý region v Gruzii má svou specifickou tradiční hudbu?
3: Ano, rozhodně. Ty písničky zní opravdu velmi odlišně. Ten rozdíl je markantní. U některých písniček je to dokonce tak, že mají v různých regionech stejný název, stejná slova, ale je to úplně jiný styl hudby.
1: Celé ty roky, kdy vystupujete po světě i doma, nahráváte ve studiu, používáte jen své hlasy a nejčastěji už dnes zmíněný nástroj pandury. Přemýšleli jste někdy o tom, že byste zařadili i jiné zvuky, třeba elektroniku? Uvažujete tímto směrem a tímto způsobem, nebo vůbec ne?
3: Zajímavá otázka. Začnu tím, že se nám tento styl produkce líbí. Občas s nějakými takovými umělci spolupracujeme, ale sami jsme to zatím nevyzkoušeli. Nevím, asi to není náš styl. Ale jak říkám, pokud se pracovně potkáme s někým, kdo je v tom doma, je to velmi pěkné. Zní to dobře.
1: Zajímá vás vlastně styl hudební fúze?
4: Fusion?
3: Určitě. Proč ne? Posloucháme absolutně všechno. Čímž jsme asi předešli vaši další otázku. Posloucháme vážně všechno. Zrovna včera jsme o tom mluvili. Nebyli jsme sto najít jeden dominující žánr. Máme rádi všechno a hudbu k poslechu si vybíráme podle své aktuální nálady. Určitě neposloucháme jen tradiční nebo lidovou hudbu, ačkoliv je máme velmi rádi. To je jasné.
1: Co jste poslouchali na cestě z koncertu z Prahy do Brna? Je to tak, že si každá z vás dá vlastní sluchátka a poslouchá to své, nebo spíte, nebo si pouštíte hudbu hromadně na celé auto a bavíte se o tom, co posloucháte?
2: Depends sometimes. Sometimes we sing also on the way.
3: To je různé. Někdy po cestě i zpíváme, pokud tedy nejsme příliš unavené a vyčerpané. Mám videa jako důkazy, že to skutečně děláme a že říkám pravdu. Ale zrovna dnes jsme spali.
2: But today we were sleeping.

0: Jste tři hlasy a děláte polyfonní zpěvy. Co jejich aranžmá? Jste věrné tradiční interpretaci nebo to děláte podle sebe nějakým novým způsobem?
1: Občas se snažíme nebýt zase tak věrné té původní gruzínské polyfonii. Pravda ale je, že se nám ne vždy daří být inovativní. To původní znění máme prostě v krvi a v srdci, takže to nemůžeme jen tak vymazat, i když bychom někdy rádi. Takže se po několika pokusech většinou stejně vrátíme k té původní polyfonii.
0: Je polyfonní zpěv tím hlavním rysem gruzínské lidové hudby?
1: Určitě ano. Jsou to především ty tři hlasy. Ale v Gruzii je také region, kde je tradiční trochu jiný styl hudby, ale opět je postavený na trojhlasé polyfonii.
0: Pojďme teď na chvíli k vaší diskografii. Dosud jste vydali tři alba, je to tak?
1: Four. Ano, ale za chvíli půjde ven čtvrté. Kvůli turné se vydání odložilo, ale vše je připraveno a myslím, že se album opravdu povedlo. Podle mě je krásné. Jde o modlitební písně nejen z Gruzie. Zpíváme tam i v rumunštině, arabštině, řečtině, ale třeba taky aramejsky, což je nádherný jazyk. Na našem YouTube kanálu máme video, takový sestřih z tohoto alba. Myslím, že se to všem bude líbit. Takže celé je to takový mix modlitebních písní, založený opět na polyfonii. Album se jmenuje Alleluja. I think everyone must like it.

0: Jak vás napadlo udělat takto tematicky zaměřené album s modlitebními písněmi? Co vás vedlo k takto specifickému profilu?
1: Napadlo nás to během jednoho náročnějšího období, kdy nám tyto písně velmi pomohly. Viděli jsme, že od lidí přichází odezva, abychom udělali víc podobných videí. Psali nám, že chtějí slyšet víc modlitebních písní. Tak jsme přidávali další a když jsme viděli, že se to lidem líbí, tak jsme si řekli, že bychom jim ty písně měli nabídnout ve studiové kvalitě, nejen na videu natočeném na mobil. A myslím, že to bylo velmi dobré rozhodnutí.
2: I think it was very good decision.
0: Jsou tyto modlitební písně materiálem, který lze zahrát někde v klubu? Neumím si to úplně představit.
1: Zatím jsme je takto hráli jednou. Ne tedy všechny, jen část a navíc smíchanou s naším ostatním repertoárem. Bylo to ve Francii a bylo to velmi krásné.
0: Jaké jsou vlastně reakce na vaši hudbu od domácího publika v Gruzii? Je pro ně vaše hudba dost tradiční nebo spíše progresivní?
1: Myslím, že už jsme spíše progresivní.
2: Yes.
0: I když používáte jen pandury a tři hlasy, tak je to příliš progresivní. Co je víc tradiční?
2: Mostly it's like men singing traditional songs because
1: u nás jsme vnímány jako progresivní proto, že tradiční písně v Gruzii nejčastěji zpívají muži. Ale není to jen otázka písní. Na našich vystoupeních máme na sobě tradiční kroje, ale zase mírně upravené. Přidáváme si k nim některé moderní prvky. Kromě toho třeba i nábojnice ze zbraní, což už nám několikrát gruzínští muži komentovali, že to rozhodně není pro ženy. Tehdy jsem si říkala, jsou to přece jen zbraně. Ty můžou používat muži i ženy. No tak proto jsme tolik progresivní.
2: Then it depends.
0: Když jsme se tu dotkli progresivismu, jsou v Gruzii přítomné ty současné světové proudy? Zmiňovali jsme tu například elektronickou hudbu.
1: Samozřejmě, určitě ano.
0: Turné je náročné. Člověk spí na cestě v dodávce, mnohdy neví, kde vlastně.

0: hraje, v jaké zemi, ale věřím, že si koncert v brněnské Flédě užijete. Díky moc za to, že jste přišli a podělili se s námi o svou muziku. Díky za to, že jste byli našimi hosty. Přeji vám vše dobré.
1: And thank you for being our guests for today. I wish you the very best.
2: Vám také. Děkujeme moc. Díky.
0: Na Proglasu jsme si dnes v pořadu Jak se vám líbí představili gruzínské trio Mandily, které tvoří Tatulim Geladze, Mariam Kurasbediany a Tako Ciklauri. Od mikrofonu se loučí Janis Moras, zvuk měl na starosti Roman Kabelka. Díky, že jste poslouchali a naslyšenou.

Když bez hlavostvým okem klidně měříš a čtupen sám, že nejsi bez hlaví, když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, když sa obelhávám neupadat v lež, když nenáviděn sám si beze zloby, slov cnosti nadarmo však nebereš.

a nepodlehnout smění, když hloubat znáš a dovedeš přec žít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt. Když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova, lstí bídáků jsou pošlapána v kan. Když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu lopotíš se dál. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát. Když přinutit znáš srdce své a čivy, by s tebou vytrvali nejvěrněji. Step.

tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když zpracen s davem uchováš si hrdost a nespíšníš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase

začteni do deníku. Hledáme svátosti, pár raných okamžiků a od mírových dohod zvedneme se na poslední chvíli. Jdem válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili. Tak později jdem, každý den.

jdeme válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili.

se obláka, korun střísek a chvoji. Prostře člověka je malé místo, tam se všechno vejde. Vítr se polekal, když se otřel ojel. Všichni jdem zdaleka a chcem žít na nečisto, jenomže to nejde. Tak pojď se chvíli projít, chůze hojí zmatek. A nejlíp poznáš hmatama, kde svět nakynul.

Zítra se změní svět a s ním se změníme my. Změní se význam věd a z moment budeme my. Testy se stanou z gest a z dobrodružných cest jen bitvy o území. Milovat musíme teď, milovat k zešílení. Zítra se změní svět a s ním se změníme my. Horký mož se přelep, nám razu postří břený.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. května. V Bohu můžeme být konečně sami sebou, řekl papež Lev XIV. V promluvě před modlitbou Regina Caeli na pátou neděli velikonoční. V apelech pak svěřil modlitbám věřících své úmysly za jednotu církve a pokoj ve světě a připomněl zjevné i skryté porušování svobody tisku a novináře, kteří svou práci zaplatili životem. Ve druhé části pořadu se vrátíme k homílii papeže Lva při sobotních biskupských svěceních v Lateránské bazilice. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli.
1: Nel tempo pasquale, come la chiesa nascente.
0: V době velikonoční se podobně jako rodící se církev vracíme k Ježíšovým slovům, která odhalují plnost svého významu ve světle jeho utrpení, smrti a vzkříšení. To, co dříve učedníkům unikalo, anebo v nich vzbuzovalo neklid, se nyní vrací do paměti, rozněcuje srdce a dává naději. Evangelium, které čteme tuto neděli, nás uvádí do rozhovoru mistra s učedníky při poslední večeři. Zejména slyšíme slib, který nás již nyní zahrnuje do tajemství jeho vzkříšení. Ježíš říká, a když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Apoštolové tak objevují, že v Bohu je místo pro každého. Dva z nich to již zažili při prvním setkání s Ježíšem u řeky Jordánu, když si on všiml, že jdou za ním a pozval je, aby se toho odpoledne zastavili v jeho domě. I nyní, tváří v tvář smrti, Ježíš mluví o domě, tentokrát o domě velmi velikém. Je to dům jeho otce a našeho otce, v němž je místo pro všechny. Syn charakterizuje sám sebe jako služebníka, který připravuje pokoje, aby každý bratr a každá sestra, kteří tam přijdou, našli připravené své obydlí a cítili se jako odjakživa očekáváni a konečně nalezeni.
1: Carissimi.
0: Nejdražší. Ve starém světě, kterým stále putujeme, přitahují pozornost exkluzivní místa, zážitky dostupné jen pro hrstku vyvolených, nebo privilegium vstoupit tam, kam nikdo jiný přístup nemá. Naproti tomu v novém světě, kam nás vede vzkříšený, je to, co má největší hodnotu, dostupné všem. To však neznamená, že by tím ztratilo na přitažlivosti. Naopak, to, co je otevřené všem, nyní přináší radost. Vděčnost nahrazuje soupeření, pohostinnost odstraňuje vyloučení, hojnost již sebou nenese nerovnosti. Především nikdo není zaměněn za nikoho jiného, nikdo není ztracen. Smrt hrozí vymazáním jména a paměti, ale v Bohu je každý konečně sám sebou. Ve skutečnosti právě toto je to místo, které celý život hledáme, často připraveni udělat cokoliv, jen abychom získali trochu pozornosti a uznání. Mějte víru, říká nám Ježíš, to je ono tajemství. Věříte v Boha, věřte i ve mne. Právě tato víra osvobozuje naše srdce od úzkostné touhy po majetku a vlastnění, od iluze honby za prestižním místem, abychom něco znamenali. Každý již má nekonečnou hodnotu v tajemství Boha, který je pravou skutečností. Když se navzájem milujeme tak, jak nás miloval Ježíš, předáváme si toto vědomí. To je nové přikázání. Tímto způsobem předjímejme nebe na zemi. Ukazujme všem, že bratrství a pokoj jsou naším osudem. V lásce totiž každý uprostřed zástupu bratří objevuje, že je jedinečný a neopakovatelný. Prosme tedy Pannu Marii, Matku Církve, aby každé křesťanské společenství bylo domovem otevřeným pro všechny a vnímavým ke každému. V rámci apelů po modlitbě Regina Coeli připomněl papež Lev, že právě započatý květen církev prožívá jako mariánský měsíc a svěřil modlitbám věřících své úmysly za jednotu církve a pokoj ve světě. Drazí bratři a sestry, začal měsíc květen. V celé církvi znovu zaznívá radost toho, že se setkáváme v Mariině jménu, ve jménu naší matky, zejména při společné modlitbě růžence. Opět prožíváme atmosféru dnů mezi Ježíšovým nanevevstoupením a letnicemi, kdy se učedníci scházeli ve večeřadle, aby prosili o Ducha Svatého. Nejsvětější Panna byla uprostřed nich a její srdce uchovávalo oheň, který oživoval modlitbu všech. Svěřuji vám své úmysly, zejména za jednotu církve a pokoj ve světě. Svatý otec připomněl také Světový den svobody tisku, který probíhá pod patronátem UNESCO. Jak řekl, toto právo je bohužel často porušováno, někdy zjevně, jindy skrytě. Připomeňme si mnoho novinářů a reportérů, kteří se stali obětmi válek a násilí. Na svatopetrské náměstí přišli tentokrát také členové sdružení Méter, které se, jak papež připomněl, již 30 let zasazuje o ochranu dětí před zneužíváním, zapojuje církevní i občanskou komunitu a vychovává k tomu, abychom byli na blízku obětem a zabývali se prevencí. Děkuji vám za vaši službu, dodal Lev 14. Při slavnostní liturgii v bazilice svatého Jana na Lateránu, která je katedrálním chrámem římské diecéze, vysvětil papež Lev 14. v sobotu 2. května v podvečer 4 pomocné biskupy, kteří budou zastupovat římského biskupa v různých částech jeho rozlehlé diecéze. Všichni byli vybráni z římského kléru, Stefano Sparapani pro severní část Říma, Alessandro Zenobi pro západní část Říma, Andrea Carlevale pro jižní část města a Marco Valenti pro římské centrum. Přinášíme podstatnou část homilie svatého otce. Římská církev má jedinečné povolání k univerzálnosti a lásce díky svému zvláštnímu spojení s Kristem, vzkříšeným a živým, který je základem duchovní stavby, vystavěné z živých kamenů. Jimiž je svatý boží lid. Přiblížit se Kristu znamená přiblížit se jeden druhému a společně růst v jednotě. V tom spočívá tajemství, které nás zahrnuje a proměňuje toto město zevnitř. Naše diecézní společenství se dnes schází, aby vzývalo Ducha Svatého, neboť on pomazává nové biskupy, aby byli plně zasvěceni službě Kristovu evangeliu. On je ten zavržený kámen, který Bohem vyvolený se stal úhelným kamenem. Prvním křesťanům musela tato metafora, tolik povědomá díky žalmům, připadat obzvláště výmluvná. Mesiáš Ježíš byl zavržen nejen proto, že nebyl uznán jako boží syn, ale především proto, že na sebe vzal podobu lidského stvoření, považovanou za nehodnou Boha. Ve věrnosti této cestě milosrdné lásky vycházel, aby hledal zavržené ovce, usedal s nimi ke stolu, odzbrojoval ruce a srdce těch, kteří je chtěli kamenovat. Tak to, jak praví evangelium hlásané v dnešní liturgii, syn ukázal tvář otce. V něm se naplňují jeho skutky. Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě. Kdo viděl mne, viděl otce. jak můžeš říkat, ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Pro církev, která žije v Římě, je kámen zavržený srdcem mesiášského poselství přicházejícího k těm, které společnost zavrhla a dále zavrhuje. Je srdcem našeho poselství, našeho poslání. Viděli jsme svatého, jenž se dotýká nečistých, spravedlivého, jenž odpouští hříšníkům, život, jenž uzdravuje nemocné, mistra, jenž myje špinavé a zemdlelé nohy svých učedníků. V tomto městě, hlavním městě Velkého impéria, se kámen, který byl zavržen, stal praporem nové naděje. Naděje na Boží království, jak je předjímají blahoslavenství a jak je vyspívalo Magnifikat. V Kristu se logika nadvlády obrací. Mění se logika těch, kdo sledují nesmyslnou ambici určovat architekturu země, a ti, kteří byli zavrženi, znovu nacházejí svou důstojnost a cítí, že jsou vyvoleni pro Boží království. Sorelle, fratelli, carissimi. Nejdražší sestry a bratři, dodnes vidíme, proč se kameny, které lidé zavrhli, stávají těmi, které si Bůh vyvolil. Když se svým životem a slovem stavíme proti plánům, které drtí slabé, nerespektují důstojnost každého člověka, využívají konflikty, aby si zvolili ty nejsilnější a přehlíželi ty, kdo zůstávají pozadu, kdo na to nemají, a považují ty, kdo podléhají, za odpad dějin. Ježíš kráčel mezi námi jako neozbrojený a odzbrojující prorok. A ani když byl zavržen, svůj styl nezměnil. A nyní se obracím na vás, nejdražší bratři, kteří od dnešního dne budete pomocnými biskupy této místní církve, nad níž mi jako dar byla svěřena péče. Na vás, kteří mi spolu s kardinálem vikářem budete napomáhat, abych byl odrazem dobrého pastýře pro římský lid a v lásce předsedal celému svatému Božímu lidu, rozptýlenému po celém světě. Nechte v sobě působit ducha proroctví. Neusazujte se v privilegiích, která vám vaše postavení může nabídnout. Nesledujte světskou logiku předních míst. Buďte svědky Krista, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Budete proroky ve své službě, pokud budete muži pokoje a jednoty, spojujícími provázky milosti a milosrdenství rozlehlé a lidnaté prostory této diecéze, pokud budete uvádět do souladu různorodost, přijímat, naslouchat a odpouštět. Non fatevi cercare, fatevi trovare. Nenechte se hledat, nechte se najít. A postarejte se o to, aby se kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, lajičky a lajici, zapojení do apoštolátu, nikdy necítili osamělí. Pomáhejte jim oživovat naději v různosti jejich služeb a cítit se součástí téhož poslání. Naučte se vždy a neúnavně motivovat lidi a společenství a ve vší prostotě jim připomínat krásu Evangelia. Kéž chudí města Říma, poutníci a návštěvníci, kteří sem přicházejí ze všech koutů světa, naleznou v obyvatelích tohoto města, v jeho institucích a v jeho pastýřích právě tu mateřskou lásku, která je pravou tváří církve. Ať nás Salus Populi Romani, matka, jíž důvěřujete, neustále vede a chrání na vaší cestě. To byla slova papeže Leva XIV. Z homílie při biskupských svěceních v Lateránské bazilice v sobotu 2. května. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Krátce před 6 hodinou vám nabízíme myšlenku na den z promluvy papeže Lva před modlitbou Regina Coeli na svatopetrském náměstí o 5. neděli velikonoční.

Bratři a sestry, krásný den. Ve velikonoční době se tak jako rodící se církev vracíme k Ježíšovým slovům, která září svým plným smyslem ve světle jeho umučení, smrti a zmrtvých stání. To, co původně jeho učedníkům unikalo nebo působilo zmatek, se nyní znovu vynořuje z paměti, zahřívá srdce a dává naději. Janovo evangelium nás ve 14. kapitole uvádí do dialogu mistra s jeho učedníky během poslední večeře. Slyšíme zde především slib, který dnes i nás vtahuje do tajemství jeho vzkříšení. Ježíš říká, až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Apoštolové tak zjišťují, že v Bohu je místo pro každého. Dva z nich to už zakusili při prvním setkání s Ježíšem u řeky Jordánu, když si všiml, že jdou za ním a když je pozval, aby to odpoledne zůstali u něho doma. Také nyní, krátce před smrtí, Ježíš mluví o domově, tentokrát v domě mnohem větším. Je to dům jeho i našeho otce, kde je dost místa pro všechny. Syn o sobě mluví jako o sluhovi, který připravuje pokoje, aby každý bratr a sestra, jakmile dorazí, našel ten svůj připravený a cítil se odjakživa očekávaný a konečně nalezený. Vážení a milí přátelé, ve starém světě, jímž stále ještě putujeme, jsou místa, která přitahují pozornost právě svou výlučností, zkušenosti dostupné jen několika málo lidem, výsady vstoupit tam, kam nikdo jiný vejít nemůže. Naproti tomu v novém světě, kam nás vede z mrtvých stalí, je to, co má největší cenu, dostupné všem. Nestrácí tím ovšem nic ze své přitažlivosti. Naopak, to, co je otevřené všem, už dává radost. Vděčnost zaujímá místo soupeření, přijetí překonává výlučnost, hojnost už nepůsobí nerovnost. A především nikdo není předmětem omylu, nikdo není ztracen. Smrt hrozí zničením jména a památky, ale v Bohu je konečně každý sám sebou. Toto je opravdu místo, které hledáme celý život, často s ochotou udělat cokoliv, jen abychom získali trošku pozornosti a uznání. Mějte víru, říká nám Ježíš, to je ono tajemství. Věříte v Boha? Věřte i ve mne. Právě tato víra osvobozuje naše srdce od touhy mít a získávat, od klamné honby za prestižním místem, na kterém budeme znamenat něco. Každý z nás už má nekonečnou hodnotu v Božím tajemství, které je opravdovou skutečností. Milujeme-li se navzájem, jako nás Ježíš miloval, jsme obdarováni tímto poznáním. Toto je nové přikázání. Předjímejme takto na zemi nebe, odhalujme všem, že naším údělem je bratrství a pokoj. V lásce totiž každý uprostřed celého množství bratří zjišťuje, že je jedinečný. Prosme tedy nejsvětější Panu Marii, Matku Církve, aby každá křesťanská komunita byla domem otevřeným pro všechny a pozorným ke každému.

Dobré ráno. Je krátce po 6. hodině úterý 5. května 2026. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Prožíváme Den Evropy a Mezinárodní den porodních asistentek. K významným dnům České republiky se dnešek řadí na paměť začátku protinacistického povstání v Praze před 81 lety. Bylo součástí květnového povstání českého lidu. 5. května 1945 nacisté vyplenili obce Javoříčko a Leskovice. Katolický kalendář ukazuje na přímluvce zedníků svatého Gotarda, opata dolnosaského kláštera benediktínů a biskupa z přelomu 10. a 11. století. A dnešní oslavenkyní podle občanského kalendáře je Klaudie. Jméno pochází z latiny a znamená náležící k římskému rodu Klaudiů, případně kulhavá. Tak Klaudiím k dnešnímu svátku blahopřejeme. Na Proglasu nás čeká ranní modlitba. Nejprve budeme naslouchat úryvku ze 14. kapitoly Janova evangelia.

Ježíš řekl svým učedníkům: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím a zase k vám přijdu. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane. Už s vámi nebudu mnoho mluvit, protože přichází vládce tohoto světa. Proti mně však nezmůže nic. Ale ať svět pozná, že miluji Otce a jednám, jak mi Otec přikázal.

0: v tuto chvíli se k nám můžete přidat v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Jiří.
0: Prožíváme úterý 5. velikonočního týdne. Dnešní hymnus bude opět z doby velikonoční a najdeme ho v novější vydání breviáře na straně 582. 582. Ve starším vydání na straně 518. 518. Antifony a žalmy budou z prvního týdne žaltáře strany 946, 946 nebo 843. 843 a nakonec všechny zbývající texty strany 669, 669 v novějším vydání breviáře a ve starším od strany 594. 594, tedy stránky breviáře pro novější vydání 582, 946 a 669 a pro starší vydání 518, 843 a 594. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus, jenž byl na smrt dán pro naše provinění, slavně zase z mrtvých vstal nám k ospravedlnění. Z toho my se radujme a Boha oslavujme, zpívejme aleluja, aleluja.
1: Ježíš Kristus, Boží Syn, přišel na místo naše, vykonal přeslavný čin, vzal všechny hříchy na se, shladil je svou obětí a tak odňal moc smrti, již svůj osten ztratila. Aleluja.
0: On je beránek pravý, o němž Bůh zdávna hlásal, pomazat dveře srdcí, jeho krví přikázal. Kdo to s vírou učiní a neděl z houbce jej míjí, přístup k němu nemaje, aleluja.
1: Slavme tedy skvoucí den, který nám učinil Pán. Svítí nám přijasně v něm ten, který je slunce sám, slunce spravedlnosti a paprsek věčnosti. Noc hříchu pominula, aleluja.
0: Společně oslavujme již hody Beránkovi, kvas starý odstraňujme, máme být lidé noví. Kristus je stravou naší, krmící sladce duši, víra nežádá více, aleluja.
1: Ten, kdo se stoupil, i ten, kdo vystoupil až úplně nad nebesa, je Kristus, náš Pán. Aleluja.
0: Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo jej obývají.
1: Neboť on jej založil nad moři, upevnil ho nad proudy vod.
0: Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu? Kdo smí stát na jeho svatém místě?
1: Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti, kdo svému bližnímu křivě nepřísahá.
0: Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha svého Spasitele.
1: To je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Jakubova Boha.
0: Zdvihněte brány své klenby, zvyšte se prastaré vchody, ať vejde král slávy.
1: Kdo je ten král slávy? Silný a mocný Hospodin, Hospodin udatný v boji.
0: Zdvihněte brány své klenby, zvyšte se prastaré vchody, ať vejde král slávy.
1: Kdo je ten král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ten, kdo se stoupil, I ten, kdo vystoupil až úplně nad nebesa, je Kristus, náš Pán. Aleluja.
1: Chvalte Pána ve dnech radosti a oslavujte ho. Aleluja.
0: Požehnaný Bůh věčně živý i jeho království.
1: Protože on trestá a smilovává se, svrhuje do podsvětí a vyvádí ze záhuby svou znešeností. Nikdo nemůže uniknout jeho ruce.
0: Oslavujte ho před národy, synové Izraele, neboť on vás mezi ně rozptýlil a tam ukázal svoji vznešenost.
1: Ctěte ho především, co žije, protože on je náš Pán a on je náš Otec, on je náš Bůh po všechny věky.
0: Bude vás trestat pro vaše nepravosti, ale smiluje se nad vámi nade všemi.
1: A zhromáždí vás ze všech národů, kdekoliv jste byli rozptýleni.
0: Když se k němu obrátíte celým svým srdcem a celou svou duší a budete před ním správně jednat.
1: On se k vám obrátí a už před vámi neskryje svoji tvář.
0: A nyní pohleďte na to, co vám učinil a zplna jej oslavujte svými ústy.
1: Velepte spravedlivého Pána a ctěte věčného krále.
0: Já jej oslavuji v zemi, kde jsem zajatcem a ukazuji jeho moc a vznešenost hříšnému lidu.
1: Obraťte se, hříšníci, a jednejte před ním spravedlivě. Kdo ví, zda vám ze své přízně neprokáže milosrdenství.
0: Já se z celé duše raduji z krále nebes. Moje duše se bude radovat po všechny dny svého života.
1: Všichni vyvolení, velepte Pána, všichni chvalte jeho vznešenost, chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Chvalte Pána ve dnech radosti a oslavujte ho. Aleluja.
1: Země je plná Hospodinovy milosti. Aleluja.
0: Radujte se spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho dobří chválili.
1: Citerou oslavujte Hospodina. Hrejte mu na desetistrunné harfě.
0: Zpívejte mu píseň novou. Dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte.
1: Neboť Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo.
0: Miluje spravedlnost a právo, země je plná Hospodinovy milosti.
1: Jeho slovem vznikla nebesa, dechem jeho úst všechen jejich zástup.
0: Vodstva moří zrnuje jako do měchu, do nádrží slévá oceány.
1: Nechť se bojí Hospodina celá země, všichni obyvatelé světa, ať se před ním děsí.
0: Ono totiž řekl a stalo se. On poručil a vše povstalo.
1: Plány pohanů Hospodin maří, v nic uvádí myšlení národů.
0: Hospodinův úmysl trvá na věky, myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.
1: Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
0: Z nebe zhlíží Hospodin, vidí všechny smrtelníky.
1: Z místa, kde sídlí, dívá se na všechny obyvatele země.
0: Každému z nich uhnětl srdce, uvažuje o všech jejich skutcích.
1: Nezvítězí král početným vojskem, ani silák se nezachrání velkou udatností.
0: Zklame kůň, když jde o vítězství, nezachrání svou velikou silou.
1: Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost.
0: Aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu.
1: Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít.
0: V něm se raduje naše srdce, důvěřujeme v jeho svaté jméno.
1: Ať spočíne na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Země je plná Hospodinovy milosti. Aleluja. Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých. On se pak po mnoho dní zjevoval těm, kdo zároveň s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma. Ti jsou nyní před lidem jeho svědky. A my vám hlásáme radostnou zvěst, že ta zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, vyplnil na jejich dětech, na nás, když vzkřísil Ježíše. Tak je i psáno v druhém žalmu. Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil.

0: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
0: On za nás umřel na kříži, aleluja, aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Pokoj vám zanechávám, aleluja. Svůj pokoj vám dávám, aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pokoj vám zanechávám, aleluja. Svůj pokoj vám dávám, aleluja. Kristus zvítězil nad smrtí a vlastní mocí obnovil zbořený chrám svého těla. Proto se radujme a pokorně ho prosme.
1: Pane, ať nás tvé vzkříšení obnoví. Kriste spasiteli, svým zmrtvých vstáním si svým učedníkům způsobil radost a celému světu si přinesl spásu.
0: Dej nám sílu, ať o tobě vydáváme svědectví.
1: Ty slíbil, že všichni budou vzkříšeni a že vstaneme k novému životu.
0: Učini nás hlasateli této radostné zvěsti.
1: Ty se zjevoval apoštolům a vdechl jim svatého ducha.
0: Obnov v nás jeho tvůrčí sílu.
1: Ty jsi přislíbil svým učedníkům, že s nimi zůstaneš až do konce.
0: Zůstávej s námi a nikdy nás neopouštěj.
1: Pane, ať nás tvoje vzkříšení obnoví.
0: A nyní se pomodleme modlitbu Páně. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi dovršil Kristovým vzkříšením dílo našeho vykoupení. Posiluj naši víru a naději, abychom plně důvěry očekávali splnění tvých zaslíbení. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

V úterý 5. týdne velikonočního čteme z knihy Zjevení svatého apoštola Jana 20. kapitolu. Podtitul Konečný soud nad drakem. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe. V ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého hada, to je ďábla, čili satana, spoutal ho na 1000 let, svrhl ho do propasti, zavřel ji a svrchu zapečetil, aby už přestal svádět národy, pokud se nedovrší 1000 let. Potom musí být na krátký čas rozvázán. A viděl jsem trůny i ty, kteří se na ně posadili, a jimž bylo dáno právo vykonat soud, a také duše těch, kteří byli popraveni pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, a ty, kteří se neklaněli šelmě a jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čelo nebo na ruku. Ti ožili a ujali se vlády s Kristem na 1000 let. Ostatní mrtví nebudou moci ožít, dokud se nedovrší těch 1000 let. To je první vzkříšení. Blažený a svatý je ten, kdo má účast na tomto prvním vzkříšení. Nad takovými druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a s ním budou královat 1000 let. Až pak těch 1000 let přejde, Satan bude puštěn ze svého žaláře, půjde svádět národy na 4 stranách země, Góga a Magóga, a shromáždí je k válce. Jejich počet je jako mořského písku. Vytáhli na širý povrch země a obklíčili tábor svatých a milované město. Ale z nebe spadl oheň a strávil je. Ďábel pak, který je sváděl, byl hozen do močálu ohně a síry, kde už je i šelma a lživý prorok, a budou mučeni ve dne v noci na věčné věky. Pak jsem uviděl velký bělostný trůn a toho, který na něm seděl. Před jeho tváří prchla země i nebesa a nezůstala po nich stopa. A viděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Také jiná kniha, kniha života, byla otevřena. A ti mrtví byli souzeni podle toho, co v těch knihách stálo, podle svých skutků. Moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm. I smrt a podsvětí vydali svoje mrtvé a každý byl souzen podle svých skutků. Pak byly smrt a podsvětí vhozeny do ohnivého močálu. To je druhá smrt, ohnivý močál. O kom se zjistilo, že není zapsán v knize života, byl vhozen do ohnivého močálu.

Pardubice. Katolický kalendář ukazuje na přímluvce zedníků svatého Gotarda, opata donosaského kláštera benediktínů a biskupa z přelomu 10. a 11. století. V britském zajetí na ostrově svatá Helena před 205 lety zemřel bývalý francouzský císař, vojevůdce a zákonodárce Napoleon I. Bonaparte. Stovku by dnes oslavil popularizátor hudební nauky, muzikolog a sociolog Luděk Zenkl. Zemřel v roce 2012. 80 let uplynulo od zahájení lodní dopravy na Brněnské přehradě. 75 by oslavil motocyklový závodník Milan Špinka, mistr světa na ledové ploché dráze, skonal předloni. Před 30 lety se čeští hokejisté stali mistry světa na šampionátu ve Vídni. A podle občanského kalendáře má dnes svátek Klaudie. Toto jméno je z latiny a znamená náležící k římskému rodu Klaudiů. Tak Klaudiím k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině se přidají četnější přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku polojasno a večer budou přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na západě bude kolem 22 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 20. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem. Čeká nás v následujících minutách přehled očekávaných událostí. Potom to bude ranní zíváček v 6 hodin a 45 minut a od 7 hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď nám bude zpívat Jana P.S. Nic nás nepřipomíná.

6 minut po půl sedmé nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 5. květen 2026. Oslavy k 81. výročí konce druhé světové války a osvobození armádou Spojených států amerických doprovodí pietní akty v Liberci, Plzni, Klatovech, Plané u Mariánských Lázní, Domažlicích a Nepomuku. Předvečer své slavnostní přísahy se 28 nových členů papežské švýcarské gardy sejde k nešporám v kostele Panny Marie na vatikánském hřbitově Campo Teutonico. Po zhromáždění u památníku gardistů, kteří padli při ochraně papeže Klementa VII. V květnu 1527, přijmou zasloužilí členové vyznamenání. V Jižním Tyrolsku zasedne vedení Federace katolických rodinných asociací v Evropě. Do čtvrtka se bude věnovat postavení rodiny v současném světě a přípravě rezoluce k demografickým změnám či dopadům digitalizace. S českými zástupci na jednání jsme ve spojení. Tolik z očekávaných událostí.

hladí, žádný řasy ze salonu krásy. Raději si sypu popel na vlasy, jojo, nehledě na počasí. Jasná princezna už byla

stoupá kyslík, nežli ze zeleně. A kam vede cesta muže jinam, nežli ženě? Odkud jinut rostou kmeny stromů, nežli z hlíny? A proč, když stojí na slunci, mají pod sebou stíny? Kde se vzala naše láska, možná ze sluníčka? A proč jeho paprsky přivírají nám víčka? Odkud jinut rostou kmeny

Ahoj holky a kluci, je 6 hodin 45 minut a s tímto časem na Proglasu začíná ranní zíváček, naše každodenní čtvrthodinka s písničkami a soutěží. Ta bude dnes na téma večerníčky jako každé úterý. Tak doufám, že jste se dobře vyspali a pojďme zahájit nový den ranní modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za probuzení do nového dne, prosíme tě také o posilu, ať každý člověk na celém světě dnes najde aspoň malý důvod k radosti. Amen. A než budeme soutěžit, pustíme si písničku a bude to Saxana.

0: Znělka už nás zve k soutěži, budeme dnes hádat večerníček a pokud ho poznáte podle nápovědy, můžete volat přímo do vysílání na číslo 739 850 345. 739 850 345. Mám tu pro vás připravené písničky, tak je si můžete nějakou vybrat a věnovat i někomu blízkému, pokud bude odpověď správná. A teď už tedy dobře poslouchejte dnešní zadání. Večerníček, který dnes hádá, dáme, se odehrává na pražském Smíchovském nádraží a okolních tratích. V první pohádce se nechá nejvyšší pan železničář u zlého černokněžníka Zababy postavit největší lokomotivu na světě. Jeho pícha je ale potrestána a někdo se s jeho obrovskou lokomotivou, která hned při první zkušební jízdě za Mokropeským mostem vykolejila, neví rady. Až malý chlapeček Pašíček jim poradí. Lokomotivu rozřežou na řadu menších vozů, o kterých jsou ty následující pohádky. Tak pokud jste poznali, o jakém večerníčku mluvím, můžete volat na číslo 739 850 345. Tak máme tu volajícího, tak zvedáme telefon. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak se dovolal?
1: Zdíšenko.
0: Ahoj, Zdíšenko. Tak jaký je to večerníček?
1: Pohádky o mašinkách.
0: Parádní, je to tak? Máš ráda pohádky o mašinkách?
1: Jo.
0: Jo? A viděla jsi ten večerníček? Nebo knížku máte doma?
1: Večerníček.
0: Večerníček. Tak jo, a jak se dneska máš, Stíšenko? Vyspala jsi dobře? Jo?
1: Jo.
0: A těšíš se do školky?
1: Jo.
0: Jo, máš vymyšlené, s čím se budeš dneska hrát?
1: Nevím, ale budeme se fotit.
0: Budete se fotit, tak to je velká událost. Tak to máš určitě připravené na nějaké pěkné šatičky na to. Je to tak?
1: Jo.
0: Jo, tak si hezky užij focení a dám ti teďka tady vybrat písničku za odměnu. Mám tady Faninku, Elektrický valčík anebo Ořech v medu. Tak jaká se ti nejvíc líbí podle názvu? Tak Faninka, Elektrický valčík nebo Ořech v medu?
1: Faninka.
0: Tak dáme Faninku, dobře. A komu ji budeme věnovat?
1: Všem to poslouchají.
0: Dobře, tak úplně všem posíláme písničku. Tobě, Zdíšenko, moc děkuji. Jsi šikovná, že jsi zavolala. Měj se krásně, užij si písničku a těším se zase někdy naslyšenou. Ahoj.

Dneska jsme v soutěži hádali další večerníček pohádky o mašinkách, tak si ho pojďme ještě připomenout. Tento večerníček měl celkem 10 dílů a poprvé byl vysílaný 25. října 1987. Režíroval ho Eduard Hoffmann a namluvil Vladimír Ráš. Předlohou se stala stejnojmenná kniha. Hlavními hrdiny příběhu jsou tedy lokomotivy, tedy mašinky a železničáři. Stejně jako v bajkách jsou na mašinkách předváděny lidské vlastnosti, jako je pýcha, statečnost, mlstnost nebo skromnost. Hlavní kladnou lidskou postavou je pan Blahoš z Výtopny, který nakonec pomůže k polepšení i černokněžníku Zababovi, o kterém už jsme mluvili v tom zadání. To je tedy k dnešnímu večerníčku pohádky o mašinkách a k dnešnímu rannímu zíváčku všechno. Já vám moc děkuji, že posloucháte, že máte odvahu volat do vysílání. Teď vám popřeji krásný den, ať se vám všechno podaří, co máte dneska v plánu, a zítra opět v 6.45 se uslyšíme v ranním zíváčku a budeme hádat přísloví. A protože nám ještě zbývá čas, tak vám na cestu do školy posílám písničku Pochod prvňáčků.

0: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: A nyní nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Hejtmana. Uslyšíte po 9:30 u nás na Plusu.
3: Teď je ale teprve 7 hodin, úterý 5. května. Raním Plusem s tímto datem vás provázejí Šárka Feniková
2: a Martina Mašková.
4: Český rozhlas Plus.
2: A náměty, které jsme zvolili pro tuto hodinu. Prezident Donald Trump tvrdí, že americké námořnictvo v Hormuzu zasáhlo 7 iránských rychlých lodí. Jak Irán reaguje na plán Bílého domu doprovázet projíždějící lodě?
3: Jak zůstat v kondici v pokročilém věku? Uslyšíte příběh muže, který je stále fit ve 103 letech.
2: Nová maďarská vláda se má ujmout rolí v Den Evropy 9. května. O podpoře jakých priorit svědčí další výběr ministrů?
3: I na to odpovíme teď ale zprávy, které chystá Ondřej Látal.
5: Dobré úterní ráno s Plusem. Americké námořnictvo začalo eskortovat nákladní lodě Hormuzským průlivem. Průjezd nejméně jednoho svého plavidla potvrdila rejdařská společnost Maersk. Pentagon zároveň oznámil zneškodnění několika iránských ozbrojených člunů. Teherán to popírá. Americký prezident Donald Trump označil operaci na osvobození lodí uvízlých v Perském zálivu za humanitární.
6: Írán popírá, že by se americké armádě podařilo Hormuzskou úžinou lodě eskortovat. Úspěšný průjezd ale hlásí už několik plavidel. Jedním z nich je nákladní loď společnosti Maersk plující pod americkou vlajkou. Teherán odmítl i tvrzení Washingtonu o zneškodnění jeho ozbrojených člunů. Americké letectvo podle něj zasáhlo jen 2 menší nákladní lodě a zabilo 5 členů posádek. Nové útoky na své území mezitím hlásí Spojené arabské emiráty. Protivzdušná obrana údajně sestřelila několik balistických raket a dronů. Jeden z nich zasáhl ropný terminál v přístavu Fujairah a způsobil rozsáhlý požár. Irán odpovědnost za útok na Emiráty odmítl. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
5: Téma pro úterní ranní plus hned po zprávách. Sněmovna dnes bude rozhodovat o takzvané malé novele stavebního zákona. Ta má o rok odložit povinné používání Národního geoportálu územního plánování, a to až na konec června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO by při brzkém spuštění systému mohly hrozit komplikace. Od nového roku má znovu platit elektronická evidence tržeb. Počítá s tím návrh zákona, který včera schválila vláda. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace, ale nově taky řemeslníky. Výjimkou budou mít naopak malí živnostníci. Podnikatelé navíc nebudou muset tisknout účtenky a do systému budou nahrávat pouze základní informace. Součástí návrhu jsou i změny daní a obnovení některých slev. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
7: Jde o slev na studenta, školkovné nebo zrušení stropu na volnočasové a vybrané zdravotní benefity pro zaměstnance. Zároveň snižujeme DPH na nealkoholické nápoje ve stravacích službách na 12%, čímž ukončíme rdousící daňové prostředí v gastru.
5: Znovu zavedení vítá například Svaz obchodu a cestovního ruchu anebo Hospodářská komora. Ministryně Schillerová počítá, že by znovu zavedení EET mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Rusko oznámilo jednostranné příměří ve válce proti Ukrajině. Klid zbraní má trvat v pátek a sobotu u příležitosti oslav vítězství ve druhé světové válce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský původně krátké příměří odmítl s tím, že Kyjev dosud neobdržel žádný oficiální návrh a Moskva je neseriózní. Následně ale vyhlásil klid zbraní platný od půlnoci na středu. O případném víkendovém pozastavení bojů jednali podle Kremlu prezidenti Ruska a Spojených států a původně se mělo týkat jen soboty. Rakouský Salzburg v létě zakáže vjezd do historického centra autům s cizí registrační značkou. Úřady tím reagují na problémy a dopravní kolapsy z minulých let. Opatření má platit od července do konce srpna a za porušení hrozí pokuta. Výjimku dostanou rezidenti, zaměstnanci anebo hoteloví hosté s potvrzenou rezervací.
8: Turisté mají využít záchytná parkoviště na okraji města, odkud se do centra dostanou hromadnou dopravou. Radnice jim za to nabízí kombinovanou jízdenku v přepočtu za asi 190 korun na den. Ta zahrnuje parkování i MHD pro více osob. Opatření podle vedení Salzburku sníží počet aut v ulicích zhruba o tisícovku denně. Platit má zatím jen tohle léto, po sezóně ho ale město vyhodnotí a může omezení i prodloužit. Kritici už nyní namítají, že to problémy nevyřeší a jen je přesune do jiných částí města. Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Pulitzerovu cenu v hlavní kategorii veřejná služba získal americký deník Washington Post, a to za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí uspěla i další média. V kategorii investigativní žurnalistika to byl deník New York Times. Za domácí zpravodajství si ocenění odnesla agentura Reuters. Pulitzerovy ceny uděluje Kolumbijská univerzita v New Yorku a jsou považované za nejprestižnější americké novinářské ocenění. Posloucháte zprávy úterního ranního plusu. Dnes pokračují státní maturity. Studenty po celé republice čeká didaktický test z českého jazyka a literatury, který je povinný. Poprvé ho budou psát přes 84 tisíc maturantů. Zkouška se skládá z uzavřených i otevřených úloh a ověřuje základní znalosti gramatiky i literatury. Studenti mají na vypracování 85 minut. Pokračuje Barbora Rosulková, ředitelka státní organizace CERMAT, která státní maturitní zkoušky zajišťuje.
9: Žáci se o svém výsledku dozví buď prostřednictvím té školy, nebo pokud se přihlásili na výsledkový portál žáka, tak ten svůj výsledek uvidí i tam. A to v termínech stanovených jednotným harmonogramem, nejpozději tedy do 15. května.
5: Hasiči v podvečer lokalizovali lesní požár v Národním parku České Švýcarsko. Hořelo asi na 100 hektarech a plochu se daří postupně zmenšovat. S hašením pomáhali vrtulníky, mezi nimi taky dva ze Slovenska. Místo, odkud se v sobotu požár rozšířil, je mimo turistickou trasu. Podle mluvčího parku Tomáše Salová se mu říká Na Balech a leží mezi Dolní Chřibskou a Rynarticemi. Je to spíš klidnější oblast parku, kam návštěvníci příliš nechodí, upřesňuje Salov.
10: Kde je bukový porost, který výrazně utlumil postup požáru, ale v některých strmých svazích ty souše ještě zůstaly a v těch svazích se ten požár začal rychle rozvíjet v tom suchu, které teď panuje.
5: Ranní doprava na plusu. Na D1 před Brnem ve směru z Vyškova trvá zdržení pro kamiony od Holubic. Z kilometru 211 se sunou až k omezení u sjezdu na D2. Na D7 na příjezdu do Prahy směrem od Slaného čekejte kolonu od sjezdu na Tuchoměřice. Z 3. kilometru pojedete 20 minut omezení před Evropskou. A ve Strahovském tunelu v Praze směrem ze Smíchova na Břevnov stále působí potíže porouchané osobní auto v pravém pruhu. Výrazně kvůli tomu regulují provoz v Mrázovce. Dobře, dojďte. A bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají přehánky nebo i bouřky a teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Potem mi się śni.

0: gestos antes de um estopim. Surfava marolas deixadas.
1: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
2: Evangelikální teologický seminář ve spolupráci s Trauma Healing Institutem a misijní organizací SIM pořádal ve svém pražském sídle čtyřdenní školení pro nové facilitátory služby uzdravení z traumatu. Kurz vychází z dlouhodobé zkušenosti služby na Ukrajině a Proglasu ho přiblížila koordinátorka programu Jana Kudělková.
3: Tématem semináře je duchovní doprovázení lidí, kteří prožili nějaké těžké zranění vnitřní, my tomu říkáme zranění srdce a možná by se to dalo nazvat jako služba od srdce k srdci. Důležité, že je to ten duchovní aspekt provázení, že je to pro církev, jak má církev v tom stát s těmi lidmi. Proč jsme to zvolili? Protože my jezdíme na Ukrajinu, kde právě tady tu službu používají. A ta služba je specifická v tom, že to není nějaký lektor nebo školitel, který vyučuje, ale že je to vlastně ta skupina, která se společně sdílí, společně hledá, jakou kdo má zkušenost, co o tom tématu ví, co zažil. Takže se vlastně učíme jeden od druhého. Nám se to velmi líbilo na té Ukrajině, protože jsme viděli tu sílu, že když ten člověk si to sám zažije a zakusí, tak ho to proměňuje, tak jsme to chtěli vyzkoušet pro českou církev. Úplně původně ta motivace byla udělat to pro lidi, kteří jezdí na Ukrajinu a slouží tam maminkám a dětem padlých vojáků, abychom lépe porozuměli té službě a abychom byli vybavenější pro práci s našimi ukrajinskými partnery, ale zároveň jsme to nabídli studentům ETSky, kteří studují pastoraci, a potom lidem církví, kteří mají zájem do budoucna pracovat s lidmi, kteří prošli nějakým vnitřním zraněním.
2: Vysvětlila Jana Kudělková, koordinátorka semináře, který včera skončil. Jeho program představil David Říman, ředitel spolupořádající neziskové misijní organizace SIM.
4: Máme lektory, kteří zastupují vlastně tu celosvětovou síť Trauma Healing Institutu. Je tam teoretická část, která je prolnutá spoustou aktivit, diskuzí a taky postupně vlastně, když se nabere ta nezbytné informace o tom vlastně, jak to probíhá, jak funguje metodika, tak pracujeme na tom, že si zkoušíme vlastně, jak by měla vypadat ta trauma healing skupinka. Prostě trénujeme, zkoušíme, jak by to mělo vypadat pak v reálu, když vlastně ti facilitátoři nebo průvodci té skupinky, jak by měli pracovat s těmi materiály, prostě probíhá tam nácvik. My máme velmi kompetentní skupinu, jedna studenti ETSky, jde vidět, že v té pastoraci už mají něco nastudováno, i když jsou velmi mladí, tak přistupují k tomu zodpovědně, jsou velice šikovní, pak tady máme lidi z církví, velice kompetentní, funguje to, diskuse probíhají. Samozřejmě otázku, kterou si klademe, jak bude vypadat budoucnost tady té služby v naší kultuře, protože vzniklo to především v zemích jako třeba Liberie, Angola, Demokratické Kongo, kde celá společnost je nějakým způsobem postižena traumatem, teď se to rozšiřuje do dalších zemí, tak jednak vlastně zkoušíme si to mezi sebou a vidíme, že v církvích potřebujeme kompetentní laiky, kteří mají nějaké úplně základy v tom, jak pomáhat lidem, kteří jsou zranění, kteří prochází nějakým traumatem. My tady zdůrazňujeme to, že netrénujeme terapeuty, psychology, psychiatry. Je to vlastně opravdu takové nezbytné minimum, který by měl mít každý věřící člověk, který chce sloužit jinému člověku, který prochází se zraněním. Takže klademe si otázky vlastně i v průběhu toho výcviku, jak by bude vypadat budoucnost, taky nakolik je to aplikovatelné v našem prostředí. Ale ten kontext, který se tu vyučuje, řekl bych, že je takové minimum, které by snad každý člověk, který pracuje s lidma, by potřeboval.
2: Zhrnul ředitel misijní organizace SIM David Říman. Účastníci obdrželi certifikát Mezinárodního Trauma Healing Institutu a metodické materiály potřebné pro další službu.

0: Na zámku ve Slavkově u Brna dnes zpřístupní novou expozici. Představí tamní bitvu nejen jako historickou událost, ale jako moment, který zásadně ovlivnil podobu Evropy. Nabídne také moderní formy interpretace, které pomohou návštěvníkům události lépe pochopit a prožít. Významným bude příběh vojáka Vincence Kučery z nedalekých Heršpic, který propojuje velké evropské dějiny s konkrétní lidskou zkušeností. Více mluvčí města Veronika Slámová.
1: Zámek Slavkov Austerlitz zve veřejnost na novou stálou expozici Slavkov a Evropa v období napoleonských válek, která se otevírá v zámeckých konírnách. Návštěvníci uvidí originální předměty Napoleona Bonaparte, velkoformátový model bitvy i moderní interaktivní prvky, jako je avatar Napoleona. Více na webu Slavkov u Brna anebo zámek Slavkov Austerlitz.
2: Šenřec růžavy čítal na pogode, pěknou go vítat.

0: západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:30, úterý 5. května 2026. Máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. 5. květen je dnem Evropy a také Mezinárodním dnem porodních asistentek. K významným dnům České republiky se dnešek řadí na paměť začátku protinacistického povstání v Praze před 81 lety. Bylo součástí květnového povstání českého lidu. 5. května 1945 nacisté vyplenili obce Javoříčko a Leskovice.

Dick Zengel zemřel v roce 2012. 110 roků nás dělí od úmrtí sochaře a medailéra Stanislava Suchardy. 80 let uplynulo od zahájení lodní dopravy na Brněnské přehradě. 75 by oslavil motocyklový závodník Milan Špinka, mistr světa na ledové ploché dráze, skonal předloni. Před 30 lety se čeští hokejisté stali mistry světa na šampionátu ve Vídni. Na dnešek připadá i 20. výročí úmrtí prvního duchovního průvodce hnutí modlitby matek v Česku, pátera Jana Pavlů. A dnešní oslavenkyní podle občanského kalendáře je Klaudie. Jmenuje Zlatiny a znamená náležící k římskému rodu Klaudiů. Tak nositelkám tohoto jména blahopřejeme. A jaké bude počasí? Bude oblačno až zataženo v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině s přeháňkami nebo bouřkami, na Moravě a ve Slezsku bude polojasno a večer budou místy přeháňky. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na západě bude kolem 22 a v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás čeká ranní hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Představí se nám řecká zpěvačka Savina Janatu a také to bude pozvánka na koncert v Brně v rámci Punava Festu. Od 8 hodiny nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus a od 9 hodiny naladíte Na stole je téma. Dnes se budeme věnovat problematice autismu. Autismus se dá definovat jako jiný způsob vnímání světa, který sebou přináší řadu výzev, ale i barev a citlivosti. Protože stejně jako je jiný každý člověk, není tomu u lidí na autistickém spektru jinak. Dnešní pořad připravila organizace ADRA a nabídne pohled těch, kteří se lidem s autismem věnují. Proč neradi používají pojem porucha a jaký by měl být člověk, který s lidmi s autismem pracuje. Odpovědi nejen na tyto otázky nabídne Petr Adamus, speciální pedagog a garant programu ADRA pro děti s autismem. Pořad bude moderovat Irena Blablová. Tolik tedy pozvánka na dnešní 9. hodinu. Teď pokračujeme ranním hudebním proudem a zpívá Tomáš Klus.

se mi umřel telefon. Náhle jsem přestal dělat stopy. Nevidí náhle velký on to, co kde tropí. E-mail i Facebook vymazán. Našel jsem

Spustil jsem oči z tabletu a spatřil, jak moc je tu krásně a že svět naživo je hezký, i když je deštivo. Spustil jsem oči z tabletu a spatřil, jak moc je tu krásně a že svět naživo je hezký, i když je deštivo.

Slyším, jak zní tvá klávesnice. Tak mě tu máte, má paní, má krasavice. Že jsem se začal bát, že nezvládnu takový přenos dat, to příliš vysoké napětí, že tě vymaže i z mojí tapety v tom dveře. Otevře čísi dlanu, tak říšně krásnáš, Bůh mě chraň z nich, ty přesně jako ty syn stáče. Skočíš na mě, hráš se do pláče,

0: Galerie Lázně v Liberci vystavuje skici a další artefakty, které sloužily tvůrcům z irského studia Cartoon Saloon jako podklad pro vytvoření oceňovaného animovaného filmu Vlkochodci. V Česku je tento výběr poprvé, řekl kurátor výstavy David Kubec.
1: Většina artefaktů, které vznikají během výroby nebo vývoje animovaných filmů, většinou mizí nebo se prostě skartují, ničí, takže toto jsou docela poměrně vzácné věci. To Cartoon Saloon Studio definuje evropskou animaci posledních 20 let. Je to opravdu hodně specifický výtvarný žánr a jsou zároveň hodně specifický právě v tom, že všechno, co je možné, tak kreslí ručně, malují a minimálně k tomu využívají počítačové techniky, což je v dnešní době už vlastně taková vzácnost.
0: Výstava v Galerii Lázně je podle zvyklostí upoutávkou na Mezinárodní festival animovaného filmu Anifilm. Jeho 25. ročník hostí Liberec ode dneška do neděle.

0: Hnutí Mary Smiles připravuje na sobotu celonárodní pouť v Želivském klášteře. Mluvčí Marek Telečka pro posluchače Proglasu upřesnil.
1: My jsme tradičně dělali ve stejné datum tuhle pouť na Hostýně, ale tentokrát to bude v Želivi, vlastně v západní části Českomoravské vrchoviny. Jde o to, aby jsme se potkali a nějak i duchovně povzbudili to dílo Mary Smiles. Zásadní takovou částí toho našeho setkání bude svědectví o návštěvě v Malawi a v Zambii, kde moje kolegyně a já jsme nezávisle na sobě byli. Akce je dělána ve spolupráci s informačním centrem Jir Medjugorje. Budeme se společně modlit růženec, samozřejmě proběhne mše svatá a bude i adorace. Takže pokud nemáte Želiv daleko a máte volno, tak moc rádi vás uvidíme. Víc podrobností najdete na stránkách Mary Smiles.

0: Blíží se nám 45. minuta po 7. hodině a to je čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Tato profilová hudební rubrika vás dnes pozve do Řecka. Představíme si aktuální album zpěvačky Saviny Janatu, nazvané Watersong. A zároveň vás pozveme na koncert této umělkyně, který se koná v Brně v rámci festivalu Ponava Fest 24. května. Začneme písní The Song of Clidonas.

Řecká zpěvačka Savina Janatu ovládá široký rejstřík hlasových technik, včetně hrdelního zpěvu nebo experimentálních disciplín. Od roku 1993 vystupuje s projektem Primavera en Saloniko, tedy Jaro v Soluni. V nástrojovém obsazení má skupina housle, kontrabas, ale také nejrůznější perkuse, citeru kanun a flétnu naj. Kapelník Kostas Vomvolos říká: my nejsme lidoví muzikanti z vesnice. Hrajeme lidovou hudbu stejně, jako se hraje jazz, a vytváříme nový styl, který vychází z tradice. Savina Janatu má v repertoáru mimo jiné písně sefardských židů, řecký styl rebetiko a také písně z Maroka a Libanonu. Podobně pestré je i nové album Water Song. Najdeme na ně mimo jiné skotskou píseň, melodii z Korziky nebo úpravu afroamerického spirituálu. Velkou inspirací pro nové album věnované tématu vody byla také Shakespeareova hra Bouře. Savina Janatu se skupinou Primavera en Saloniko a s tuniskou zpěvačkou Lamiou Bedouí jako hostem vystoupí v neděli 24. května v parku Lužánky v Brně v rámci Punava Festu. Rozhovor se Savinou Janatu v rámci pořadu Jak se vám líbí budeme opakovat v sobotu 9. května od 15 hodin a 5 minut. Teď si poslechneme skladby Full Fathom 5 a Sia Maladete Lakua.

0: Třemi ukázkami jsme si představili řeckou zpěvačku Savinu Janatu a její nejnovější album Water Song s písněmi o vodě. Koncert této interpretky se koná v Brně v rámci Punava Festu 24. května. Dneska odpoledne se v Hudebním kompasu budeme věnovat Jakubu Koenigovi a jeho albu Astronauti. Zítra ráno si přiblížíme nové album Sdružení osamělých písničkářů a odpoledne se budeme věnovat folkové skupině Za koncem z Beskyd. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

teď, když vyhas, magnet cítím, vracím se k němu.

0: Zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat.
1: Na Proglasu! Už je jaro v plném proudu.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Zprávy budeme přebírat z Českého rozhlasu Plus.
2: Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Je 8 hodin v úterý 5. května. Pro vás vysíláme Ranní Plus, tentokrát se Šárkou Fenikovou
4: a Martinou Maškovou.
5: Český rozhlas Plus.
4: A tady je pohled do dalšího scénáře našeho vysílání. Je reálné doprovázet lodě v Hormuzském průlivu, jak si představuje Bílý dům?
3: 48 premiérů a prezidentů v Jerevanu debatovalo o evropské bezpečnosti. Jaké změny chystá Arménie, která se hlásí do EU?
4: Při budování pražského metra se našel dosud neznámý členovec z Prvohor. Jak vypadal a jak žil?
3: I o tom budeme mluvit, ale teď ještě zprávy, které pro vás dnes ráno a dopoledne připravuje Ondřej Látal.
6: Přeju hezké úterý. Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení. Tamní minister zahraničí Abbas Araghchi to prohlásil potom, co se Írán a Spojené státy vzájemně obvinili z několika útoků na svá plavidla. Spojené státy včera zahájili takzvaný projekt Svoboda. Jehož cílem je pomáhat skrze Hormuzský průliv proplout uvázným obchodním lodím. Téma podrobně probereme po zprávách v Ranním Plusu s bývalým náčelníkem generálního štábu, který působí na Cevro univerzitě, Jiřím Šedivým, a taky Iráncem z uprchlické rodiny, který žije v Česku, ale angažuje se v protirežimních protestech, Kasrou Josefem. Po zprávách.
7: My jsme o tom s paní ministryní hovořili. Nevím tedy, jestli to bude v 90. nebo to ve standardním režimu, o tom ještě bude jednat náš klub, ale podpoříme posunutí účinnosti o rok.
6: Už byl místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček a další téma. Poslanci totiž mají dnes projednat stavební novelu, která o rok odkládá povinné používání národního geoportálu územního plánování. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO chce návrh schválit v takzvaném zrychleném řízení. Podle ní nejsou ještě otestované všechny funkce. Ještě není jisté, jestli zrychlené řízení podpoří opozice, tak jak už o tom mluvil místopředseda STAN Lukáš Vlček. Na středu je pak svolaná mimořádná schůze dolní komory. V závěrečném kole mají poslanci schvalovat novelu upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. S tou opozice nesouhlasí a avizuje dlouhé projednávání.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku zabil na jihu Číny nejméně 21 lidí, přes 60 dalších je zraněných. Příčina exploze zatím není jasná. Úřady na místo vyslali asi 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí. Prezident země Xi Jinping vyzval k důkladnému vyšetření události. Úřadům taky nařídil, aby zintenzivnili kontroly v klíčových průmyslových odvětvích. Německá policie zadržela řidiče, který v Lipsku zabil dva lidi. Autem vjel na pěší zónu a ve vysoké rychlosti projel centrem města. Muž ve vazbě a podle německých médií ještě nevypovídal.
8: Pachatelem je podle saského ministra vnitra Armina Schustra 33-letý Němec. V minulosti se u něj projevily psychické problémy. Podle Schustra zřejmě najel do lidí úmyslně. Motivy činu ale nejsou objasněné. Státní zástupce ho vyšetřuje jako dvojnásobnou vraždu. Dalších víc než 20 lidí je zraněných, 3 z toho těžce. Pachatel projel osobním autem asi půl kilometru po pěší a nákupní zóně v samotném centru Lipska. Při zadržení nekladl odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
6: Armáda Spojených států při dalším útoku na loď v Karibském moři zabila dva lidi. Oznámilo to Jižní velitelství amerických sil, podle kterého šlo o plavidlo teroristické organizace. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na lodě, o kterých tvrdí, že v nich kartely pašují drogy. Americký prezident Donald Trump ale ještě neposkytl spolehlivé důkazy, že na lodích jsou skutečně pašeráci. Představitelé OSN údery odsuzují jako mimosoudní popravy. Maturanty dnes čeká didaktický test z českého jazyka a literatury. Zajišťuje ho organizace Cermat a je povinný. Poprvé ho bude psát přes 84 tisíc studentů. Výsledky by se měly dozvědět nejpozději 15. května. Před 81 lety začalo pražské povstání. Navázalo na události v Přerově, Berouně a dalších městech protektorátu. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa.
9: Je 6 hodin.
10: Ozvalo se v éteru 5. května 1945 z úst hlasatele Zdeňka Mančala. Původní záznam se ale nedochoval. Mančal touto dnes už legendární větou odstartoval pražské povstání. Od té chvíle rozhlas vysílal jen česky. Zanedlouho už byla budova na Vinohradech obklíčená.
11: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.
10: Povstalci obsadili mosty, postavili barikády, bránili nacistům v útěku na západ. Lidi v euforii vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé nápisy. Tvrdé boje skončily kapitulací nacistů 8. května. 3000 Pražanů padlo. Až o den později do Prahy přijela sovětská armáda. Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: A Český rozhlas dnes uctí památku lidí, kteří v květnu 1945 padli v boji o rozhlas. Pětní akt začne v 12:30 před historickou budovou Českého rozhlasu na Vinohradech. Vinohradské třídě v Praze. Zahájí ho generální ředitel rozhlasu René Zavoral. Čerstvé dopravní informace v Ranním plusu. Na D1 směrem z Brna do Prahy čekejte dlouhou nesouvislou kolonu kvůli omezení na Šmejkalce. Její první část začíná už před sjezdem na Divšov na 42. kilometru. Na D1 kousek před Prahou od Brna budete brzdit za sjezdem na Popovice okolo 14. kilometru. Asi půl hodiny se následně budete sunout až na Chodov ke sjezdu na jižní spojku. Na D7 na příjezdu do Prahy od Slaného trvá zdržení od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. 20 minut se kolona sune k omezení před Evropskou. A na začátku Strahovského tunelu v Praze ve směru na Břevnov právě naložili na odtah havarované osobní auto, odjeli s ním, už se tak opět projíždí bez omezení. Stejně tak i uprostřed tunelu, ani tam už havarované auto nepřekáží. Stále ale pokračuje regulace vjezdu do Mrázovky, více než hodinová kolona se stále vleče jižní spojkou z úrovně magistrály. Dobře dojeďte. Bude oblačno až zataženo v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají četnější přehánky a nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, na večer se jen výjimečně objeví přehánky a teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

ti spadne a brambor zatoulaný v koutě spíže sládne. A když tu není prostě nic až do té výšky, kdy objeví

12 minut po 8 hodině jsou tu očekávané události s datem 5. květen 2026. Oslavy 81. výročí konce druhé světové války a osvobození armádou Spojených států amerických doprovodí pietní akty v Liberci, Plzni, Klatovech, Plané u Mariánských Lázní, Domažlicích a Nepomuku. Předvečer své slavnostní přísahy se 28 nových členů papežské švýcarské gardy sejde k nešporám v kostele Panny Marie na vatikánském hřbitově Campo Teutonico. Po shromáždění u památníků gardistů, kteří padli při ochraně papeže Klementa VII. V květnu 1527, přijmou zasloužilí členové vyznamenání. V Jižním Tyrolsku zasedne vedení Federace katolických rodinných asociací v Evropě. Do čtvrtka se bude věnovat postavení rodiny v současném světě a přípravě rezoluce k demografickým změnám či dopadům digitalizace. S českými delegáty jsme ve spojení. Festival Rozsvěť tmu se koná dnes a zítra v Pardubicích. Nabídne koncerty, kovářskou show i doprovodný program pro děti. Akce, která se v následujících dnech uskuteční v dalších městech, chce rodinám nabídnout společný program a vytvořit prostor pro setkávání lidí napříč generacemi. V kostele svaté Anny v Kuklenách se pořádají chvály pro mládež. Součástí bude krátká promluva pátera Františka Filipa. Zámek Slavkov Austerlitz otevře novou stálou expozici Slavkov a Evropa v období napoleonských válek, která veřejnosti vůbec poprvé v Česku přiblíží unikátní osobní předměty Napoleona Bonaparta. Vernisáž putovní výstavy Putinova klec bude na Táborském náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Na to naváže workshop psaní dopisů ruským politickým vězňům. Slavnostním večerem divadle FX Šaldy v Liberci zahájí 25. ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který potrvá až do 10. května. Česká křesťanská akademie v České Třebové zve do Rotundy svaté Kateřiny na koncert s názvem Jarní konsonance. Vystoupí místní soubor vokalisté svatojakubští. Studenti Pražské konzervatoře se představí při varhanním koncertě v kostele svatého Vavřince na Pšovce Umělníka. A v brněnském klubu Sono zahraje saxofonista Joshua Redman, jedna z nejvýraznějších tváří moderního jazzu. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Autentické prohlídky Brna přibližují návštěvníkům známá i méně známá místa ve městě. Zaměřují se na jejich příběhy a historii. Za projektem stojí Turistické informační centrum města Brna. Více prozradí Tereza Uřičářová, projektová manažerka těchto prohlídek.
2: My se nevyhýbáme žádným tématům, takže samozřejmě chceme ukázat krásnou architekturu, kterou tady v Brně máme, třeba tu první poloviny 20. století, bohatou, komplexní historii Brna, ale objevují se u nás i trasy s názvem, jako jsou kuriozity a bizarnosti, smrt a rozklad v Brně, anebo nejhnusnější místa. Ale co je nejdůležitější, to jsou naši průvodci. Ti jsou prostě skvělí, nejsou to tedy vždy profesionální průvodci, ale jsou to profesionálové v oboru, anebo milovníci daného tématu. Dám příklad, třeba prohlídku po městské části Maloměřice Obřany vede Petr, který je zubař, ale do Obřan se nastěhoval, zamiloval se do této části a má chuť lidem ukázat, kam stojí za to zajít. Nebo prohlídku po bizarnostech vedou dva redaktoři Českého rozhlasu Brno, nebo varhanické exkurze vede varhaník v brněnské katedrále a pedagog Petr Kolář, který je naprostý profík a velký srdcař.
1: Jedna z akcí proběhne poslední květnovou neděli.
2: Budeme mít prohlídku s názvem Zvířátka a brněnští. To odkazuje na pohádku Zvířátka a Petrovští. Když si budeme povídat o zvířatech v Brně a bude to prohlídka určená hlavně pro děti, které to mají zdarma a pro jejich rodiče. A určitě to bude zvláštní nejenom v tom, že tam budou průvodkyně dvě, ale bude tam i jeden průvodce čtyřnohy, bude to pejsek Média, hrdý absolvent kanisterapeutického výcviku.
1: A dospělé zve Tereza Uřičářová z Turistického informačního centra města Brna na 13. června.
2: Se odehrají zrovna dvě prohlídky. První s názvem Židovský, německý a romský cejl, kdy si s historičkou Petrou Svobodovou projdeme cejlem a povíme si o tom, jak tyto komunity, které se jmenovala, tvořily charakter města. A ve stejný den s vojenským historikem Tomášem Řepou se sejdeme nad tématem Brno a konflikty. Velmi to doporučuji všem, kteří mají rádi vojenskou historii. Je to neuvěřitelně nabitá prohlídka. Probereme tam, jak bylo Brno zasaženo válkami od té 30. leté až po druhou světovou válku.

rybníku svět. Odpočívá nebe a rybář Petr tam čeká a čeká už Bůh ví kolik let na tebe, až se vrátíš zpět, až se vrátíš zpět.

to kočka poslouchá Proglas.

0: Hurvínkovy z té narozeniny slaví Plzeň také výstavami. Jedna začala u víkendu pod širým nebem ve Smetanových sadech. Druhá se otevře v hlavní budově Západočeského muzea 12. června. Populární loutka se poprvé objevila po boku o zhruba 6 let staršího Spejbla 2. května 1926. Na jubilanta a na zakladatele divadla Spejbla a Hurvínka, loutkaře Josefa Skupu, odkáže také Mezinárodní festival Skupova Plzeň od 9. června. Na zahájení uvede divadlo J.K. Tyla premiéru inscenace Skupa, kde jsou nejstarší loutky Spejbla a Hurvínka, prozradila vedoucí muzea loutek Markéta Formanová.
1: Úplně nejstarší loutky. Hurvínek je v Moskvě, v Obrsovo divadle a Spejbl je pravděpodobně tady v archivu. To byl loutkář Obrazcov, se jmenoval, největší vlastně loutkář ruský. On kamarádil s Josefem Skupou a oni mu ho dali. Spejbla i Hurvínka a Jiřina Skupová potom údajně přivezla a vyměnila toho Spejbla za novějšího. No. Hurvínek nejdřív byl jenom jeden, což je možný, že to je ten, co je v té Moskvě. A potom se jich udělalo víc.
0: Své nejslavnější dřevěné rodáky připomíná Plzeň na více místech. Sousoší dvojce stojí v Šafaříkových sadech a na náměstí Republiky je lavička se sedícími bronzovými sochami ve velikosti dospělého muže a malého chlapce. Dřevěné sochy najdou zájemci na zážitkovém okruhu Spejbla a Hurvínka u Boleveckých rybníků. Západočeská metropole má ulice Skupovu, Spejblovu i Hurvínkovu.

Je 8:30, úterý 5. května 2026 a příjemné ráno s Proglasem vám přeje Natálie Fajtová. Prožíváme Den Evropy a také Mezinárodní den porodních asistentek. K významným dům České republiky se dnešek řadí na paměť začátku protinacistického povstání v Praze před 81 lety. Bylo součástí květnového povstání českého lidu. 5. května 1945 nacisté vyplenili obce Javoříčko a Leskovice. Katolický kalendář.

0: 1916. 90 let by se dnes dožila dědička šlechtického rodu Maria Podstatská-Lichtenštejnová z Velkého Meziříčí. Na věčnosti od roku 2021. 80 let uplynulo od zahájení lodní dopravy na Brněnské přehradě. 75 neby oslavil motocyklový závodník Milan Špinka, mistr světa na ledové ploché dráze, skonal předloni. Před 30 lety se čeští hokejisté stali mistry světa na šampionátu ve Vídni. Na dnešek připadá i 20. výročí úmrtí prvního duchovního průvodce hnutí modlitby matek v Česku, pátera Jana Pavlů. A svátek slaví Klaudie, jméno je z latiny a znamená náležící k římskému rodu Klaudiů. Klaudiím tedy k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména na západě. S přeháňkami na Moravě a ve Slezsku budou přeháňky na večer jen ojedinělé a bude polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na západě kolem 22 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 20. Tolik o počasí. Na Proglasu nás ještě čeká půl hodinka ranního hudebního proudu. Od 9. hodiny v rámci pořadu Na stole je téma nabídneme rozhovor od organizace ADRA a bude to o autismu. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, následuje dopolední hudební proud, potom relace Rádia 7 3D Talk v 10 hodin a 15 minut. Od 10:30 vysíláme Voničku pro milovníky dechovky a od 11. hodiny čtení na pokračování. Tam budeme pokračovat v rozečtené knize Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci od neznámého ruského autora a načetl nám Libor Raclavský. Tolik tedy pozvánka na dnešní ráno a dopoledne s Proglasem. Teď si pustíme píseň Fanda Proudu od skupiny Alfa Srdnec.
1: Rád bych se pochlubil, od včerejška novou káru mám.

0: Celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open společně s nadačním fondem Magdalény Kožené letos slaví 10 let. Ředitelka nadačního fondu Irena Paul Houkalová sdělila, co pro ně toto jubileum znamená.
1: Pro mě osobně je to doslova a do písmene desetiletá cesta od původního happeningu k dnes k respektovanému festivalu. Jehož hlavní program se koná v průběhu 14 dní od 13. května do 1. června, ale nad jeho rámec se koná celá řada dalších ještě projektů. A to je cesta festivalu a zároveň cesta nadačního fondu Magdaleny Kožené, který je zde proto, aby pomáhal unikátnímu systému základních uměleckých škol nad rámec možností každé jedné školy.
0: Benefiční zahajovací koncert festivalu s podtitulem Rytíři talentu zazní příští středu večer ve Španělském sále na Pražském hradě. V přímém přenosu jej nabídne Česká televize na programu ČT Art. Irena Paul Houkalová k tomu dodává.
1: Na koncertě vystoupí kromě 300 mladých umělců skvělý basista Jan Martiník pod taktovkou Jana Kučery a spojený orchestr žáků základních uměleckých škol bude hrát za podpory a osobní přítomností hráčů z České filharmonie a dalších orchestrů z celé země. Tento koncert otevře sérii více než 400 uměleckých projektů napříč všemi žánry a na té cestě skrze celou Českou republikou máme 20 takových společných zastavení. V každém kraji pořádáme minimálně jednu velkou krajskou společnou uměleckou přehlídku a v hlavním městě Praha takových přehlídek máme rovnou 5. A tyto projekty jsou výsledkem nejen práce základních uměleckých škol, ale právě jejich vzájemné spolupráce a spolupráce s dalšími institucemi kulturními, včetně našeho fondu.
0: Základní umělecké školy u nás každoročně navštěvuje více než 250 000 dětí a mladých. Do festivalu ZUŠ Open se letos zapojí asi 2/3 základních uměleckých škol v Česku.
2: My jsme velice rádi, že pořád tato tradice se u nás udržuje, protože vidíme, jaký dosah má. Nevychováváme jenom umělecké osobnosti, budoucí profesionály, ale opravdu zasahujeme do širokého spektra společnosti s tím, že ovlivňujeme kulturní gramotnost, že učíme určitému estetickému cítění a zároveň provazujeme věci, které v umění prosakují do našeho života. Jak vždycky říkám dětem, když je sama učím, když se vrátím úplně ke mně, tak jim říkám, že to, co se naučí, jim v životě totiž nemůže nikdo vzít.
0: Uzavírá na Proglasu ředitelka Asociace základních uměleckých škol a také ředitelka základní umělecké školy Kroměříž Ivona Křivánková. Podrobnosti k 10. výročí festivalu ZUŠ Open a nadačnímu fondu Magdaleny Kožené přinese v cyklu Radio Report naše redaktorka Jana Rambousková. Premiérově zazní 28. května od 20.15.

0: Na faře v Libině na Šumpersku bude od čtvrtka do neděle probíhat kurz gregoriánského chorálu pro začátečníky i pokročilé. Kurz pořádá spolek Una Voce a povede ho jáhen Matyáš Razím z kněžské fraternity svatého Petra Římov.
1: Jako kněz tam bude otec Metoděj Němec, což je dominikán. Já tam budu mít přednášky o gregoriánském chorálu samotným. Otec Metoděj Němec tam bude mít pár přednášek, které trošku doplňují, třeba z jiného úhlu pohledu. A bude to probíhat tak, že vždycky bude ten den jednou mši svatá. Bude tam několik těch přednášek, které postupně se budou snažit tak jako zevrubně, ale samozřejmě v rychlosti relativně probrat všechny důležité věci týkající se toho chorálu. Bude tam taky samozřejmě s tím spojený nějaký praktický zkoušky toho. Každý den bude nácvik toho zpěvu na mši svatou. Kromě toho tam taky bude každý den nějaký menší výlet nebo procházka společně, samozřejmě možnost zpovědi. A jinak je tam zajištěné ubytování, zajištěná strava.
0: Gregoriánský chorál je velmi stará forma jednohlasého latinského liturgického zpěvu, původně bez doprovodu nástrojů. Matyáš Razím se mu věnuje už 9 let.
1: To je taková nadčasová liturgická hudba, která pozdvihá člověka k Bohu a pomáhá mu se usebrat k modlitbě a zároveň samozřejmě všechny ty texty jsou z písma svatýho vzatý, nebo téměř všechny, takže je to modlitba zároveň nejvyšším možným způsobem.
0: Bližší informace najdete na webu unavouche.cz.

0: 81. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro nabídne od 12. května do 4. června více než 60 akcí. Vystoupí na něm 97 umělců, komorních souborů a orchestrů z 28 zemí světa. Pokračuje mluvčí Pražského jara Iva Nevoralová.
1: Stále ještě seženete vstupenky například na rezidenční koncerty kanadské zpěvačky a dirigentky Barbry Hannigan s klavíristou Bertránem Shamayou, smyčcovým kvartetem Belča nebo s Českou filharmonií. Poslední místa zbývají na koncerty symfonického orchestru Bavorského rozhlasu se sirem Simonem Rettlem 14. a 15. května nebo na vystoupení Deutsches Symphonieorchester Berlin s českým dirigentem Tomášem Hanusem a japonským violončelistou Yujou Mizunem. Za dveřmi je také start 77. ročníku Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, která letos přivítá 90 flétnistů a klavíristů ze 17 zemí světa. Sledujte aktuální dění z festivalu Pražské jaro 2026. Všechny informace najdete na www.festival.cz.

0: Nespěte. I na Proglasu už se probudilo jaro.
1: Autismus se dá definovat jako jiný způsob vnímání světa, který sebou přináší řadu výzev, ale i barev a citlivosti, protože stejně jako je jiný každý člověk, není tomu u lidí na autistickém spektru jinak. Pořad organizace ADRA přináší pohled těch, kteří se lidem s autismem věnují. Proč neradi používají pojem porucha a jaký by měl být člověk, který s lidmi s autismem pracuje? Odpovědi nejen na tyto otázky přináší Petr Adamus, speciální pedagog a garant programu ADRA pro děti s autismem, moderuje Irena Plablová.

0: Milí posluchači, vítám vás u pořadu Na stole je téma. Jmenuji se Irena a jsem z dobrovolnického centra ADRA Friedrich Místek a dneska si budu povídat se svým kolegou Petrem Adamusem, který je nejen vedoucí všech dobrovolnických center ADRA v České republice, ale hlavně je speciálním pedagogem a iniciátorem a garantem dobrovolnického programu u dětí s poruchou autistického spektra, který právě funguje u nás v dobrovolnickém centru ADRA Friedrich Místek. Peťo, dnešním tématem je autismus, a to proto, že toto téma ve společnosti v současné době docela hodně rezonuje a říká se, že dětí s autismem je čím dál tím více. Ale než si začneme povídat o tom autismu, tak by mě hodně zajímalo, protože vím, že ty jsi prošel mnoha profesemi, jak ses dostal k práci s dětmi s autismem?
1: Já přeji krásný den všem posluchačům. Jeden díky za ta krásná slova na úvod. Kdybych já měl začít povídat o tom, jak jsem se dostal k práci s dětmi na spektru autismu, tak bychom tady museli sedět hodně dlouho, protože ta moje životní dráha a etapa vývoje, jak já tomu říkám, tak byla hodně dlouhá, než jsem tady zakotvil. Prošel jsem mnoho zaměstnání, než jsem pochopil, kde asi je moje místo a kde mě to bude nejvíc naplňovat a bavit. Takže jsem si prošel od učebního oboru elektromechanik přes pekaře, přes řidiče kamionu a autobusu, přes všechny takové to technické profese, až jsem pochopil, že práce s lidmi mě naplňuje, baví a že práce s lidmi a rodinami, které potřebují pomoci a podporu, takže mě naplňuje nejvíce a proto jsem se k tomu dostal takovými to oklikami a dneska toho nelituju.
0: Tak my jsme rádi, že tě ty cesty právě dovedly k této profesi, protože ty to s lidmi opravdu umíš. Jak jsem říkala, dnešním tématem jsou děti s autismem. Co ten autismus vlastně je? Možná se s tím někdo ještě z posluchačů nesetkal, tak kdyby se to měl popsat někomu, kdo vlastně nikdy o autismu neslyšel nebo nezná jeho projevy. Co to tedy ten autismus je?
1: Zase je to dobrá otázka, na kterou by jsme mohli strávit spoustu času povídáním si o tom, co je to autismus. Já asi možná žiju ve své bublině, a někdy mám představu o tom, že o autismu už snad slyšeli všichni a že ví všichni, o čem autismus je. Ale není tomu tak.
0: Tak kdybyste měl popsat fakt někomu, kdo to nikdy v životě neslyšel. Úplně jednoduše.
1: Jednoduše. Protože jednou mou částí je, že jsem pedagog a že mám tu výsadu a přednost vlastně učit budoucí speciální pedagogy, tak začnu takto.
0: Takže učitelsky.
1: Učitelsky. Autismus je spektrum. Autismus je spektrum. A když si představíte něco jako spektrum, tak víte, že je něco daleko nalevo je a pak je něco daleko napravo a mezi tím je obrovský prostor. A tam někde se pohybují lidé na spektru autismu s různými projevy. Jsou tady mezi námi lidé, na kterých vlastně autismus ani nepoznáte. A pak tu jsou ti, na druhé straně toho spektra, kteří potřebují velmi výraznou péči, důkladnou péči, péči, jak se dneska říká, 24/7. A pro ty rodiny je to velmi náročné tohle to zvládat. Takže opravdu, kdybych měl říct, co je to autismus, tak je to spektrum, které se týká nějakých oblastí, říkám to takhle jako laicky a lidsky, tou první takovou výrazně zasaženou oblastí je nějaká sociální komunikace, sociální aktivita, sociální interakce. Tito lidé na spektru autismu mají často problém s navazováním vztahů, s udržováním vztahů, s budováním těch vztahů. A my víme, že člověk je bytostí společenskou a žijeme v nějakých normách společenských, A je pravdou, že tady tito lidé narážejí opravdu na výrazné obtíže. Druhou oblastí, která je také výrazně zasažená, a zase je to spektrum, takže u každého je to trošičku jinak, tak je komunikace. Jo, je to oblast komunikace, dorozumívání, chápání informací v celém tom kontextu prožívání. Lidé na spektru autismu, kteří jsou v té formě Aspergerova syndromu, tak tam budou ty problémy v komunikaci menší, ale jak říkám, na druhé straně spektra jsou ti, u nichž je kromě autismu diagnostikována také porucha vývoje intelektu, jak se dneska říká, podle nové klasifikace. A pokud je tam diagnostikována porucha vývoje intelektu v nějaké středně těžké až těžké formě, těžké podobě, tak samozřejmě to souvisí s komunikací velmi výrazně. A to ovlivňuje celý život toho člověka. A třetí oblastí, pokud už jsme u toho popisování těch oblastí, je oblast takového toho abstraktního myšlení, logických úsudků, představivosti. Čteme v literatuře, že je to oblast různých repetitivních vzorců chování, stereotypí a podobně. Takže opravdu je to velmi bohaté a to by se museli fakt sedět hodně dlouho, protože těch projevů a symptomů je nespočet.
0: Díky ti aspoň za takovéto přiblížení toho světa dětí s autismem. Ty jsi popsal tři oblasti, ve kterých jako oni fungují, nefungují. Je teda něco jako typický jako autista?
1: To, co je propojuje asi, tak je to, co jsem naznačil. To jsou ty, jak říkáme někdy, jako ty deficitní oblasti. To znamená ta oblast těch sociálních aktivit, pak je to ta komunikace, ale aby jsme mohli říct, že je typický autista typu, každý říká, Rayman.
0: Ano, to hodně rezonuje mezi lidmi, když se řekne autismus, tak si vzpomenou na film s Dustinem Hoffmanem.
1: Tak takhle to není, takhle to nefunguje. Takových osobností, jako je Rayman, tak by na prstech spočítal. Celá řada z nich je ne tak výrazných, se svými prostě různými problémy, obtížemi. Jak já vždycky říkám i studentům a vlastně všem, s kterými se potkávám, kdybychom tady postavili do řady 50 lidí na spektru autismu, tak u každého ty projevy budou trošičku jiné. A to je hodně matoucí, to je hodně znejišťující, hlavně lidi, kteří se pohybují v blízkosti, že nejde něco úplně zaškatulkovat do nějaké té krabičky, šuplíku, ale že je potřeba hledat nějaký přístupy, možnosti podpory, ale o tom se asi ještě budeme určitě bavit trošku víc.

0: Mě by teď zajímalo, kde se teda ten autismus vzal. Říká se, že v dnešním 21. století to společností rezonuje, ale určitě ty projevy toho autismu byly i dříve. Kde se teda vzal?
1: To asi není úplně nikdo schopen dobře vyložit. Zas i autismus není úplně novým fenoménem. Nicméně ty historické prameny a záznamy samozřejmě nejsou tak staré. Nějaké první popisy těch projevů autistického spektra tak sahají asi do počátku 20. století. Někdy, tak asi, když to hodně zjednodušuju. Kdy Erik Bleuer v roce 1911 popisuje nějaké první projevy toho autistického chování, že jo, přišel s tím termínem autos, jako sám. Nicméně tam došlo asi k záměně se schizofrenií. A jak šla léta, tak určitě přicházely další jména, další studie, asi takovými nejznámějšími jmény spojovanými s autismem a s popisem autismu, tak je Leo Kanner, který v roce 1944 vlastně popisuje na nějaké skupině dětí nějaké typické projevy. Od té doby se tomu říkal Kannerův syndrom, který donedávna byl diagnostickou doménou. Tedy o rok později přichází se svou studií Hans Asperger v roce 1945. Zase přichází ze studií, která zase popisuje vlastně podobné projevy jako Leo Kanner. Nicméně poukazuje na jednu odlišnost, a to je na neporušený intelekt. A od té doby říkáme, nebo postupem vývoje se ujal ten termín Aspergerův syndrom. A to jsou lidé, kteří mají nějaké projevy autismu, to znamená v sociální komunikaci a interakci, tam jsou problémy výraznější. Ale není narušen intelekt, to znamená, to jsou lidé, kteří se běžně i zapojí do společnosti s obtížemi, ale najdou někteří z nich i zaměstnání, studují vysoké školy. Tím, že já se pohybuji v prostředí vysoké školy a mám na starosti takovou tu funkční diagnostiku, jak říkáme, těch studentů, abychom nastavili nějakou formu a míru podpory těch lidí na vysoké škole, tak vím, že to jsou lidé velmi intelektuální, nadaní, schopní, mají obrovské znalosti už při vstupu na vysokou školu, ale bez podpory se ztratí. Bez té podpory a bez pochopení, tak je to špatný potom.
0: Používá se více označení autismus nebo porucha autistického spektra? Co je správně?
1: Autismus je takový lidový termín, že jo? Takový lidový termín, který je zažitý dneska ve společnosti. Myslím si, že termín autismus je znám, nicméně opravdu správným označením dneska je porucha autistického spektra. Dneska žijeme v době přechodu na nový klasifikační systém, takzvaný MKN-11, mezinárodní klasifikace nemocí, kde je to oficiálním označením, že jo, porucha autistického spektra. A pod tuto doménu vlastně spadají už dnes všechny formy autismu.
0: Ty jsi popisoval, jaký dopad to má vlastně na ty samotné lidi, to znamená nejenom děti, ale samozřejmě tato porucha trvá a je i u v dospělém věku. Jaký dopad to má na společnost?
1: Já sám, když se o tom bavíme teď, tak si uvědomuji vždycky ty niance jemné. Mm-hmm. A my se bavíme o poruše, i v tom názvu, že jo? Je porucha autistického spektra, ale já se mnohdy bavím s lidmi na spektru autismu, u kterých právě je zachovaný intelekt, anebo je ještě vyšší. A oni neradí úplně slyší, že jsou porouchaní. Takže to mi tak jenom zarezonovalo teď, jak se o tom bavíme, a mám potřebu, nebo měl jsem potřebu to říct, že já se vlastně tak trošičku tomu termínu snažím vyhýbat. Protože i lidé na spektru autismu jsou citliví. Tak jako vím, že také bych byl nerad, kdyby se o mě někdo bavil jako o poruše. Tak i já se snažím s respektem přistupovat k těmto lidem, k těm rodinám. A vlastně ten opis toho termínu, že to jsou lidé na spektru autismu, že se pohybují na nějakém tom spektru, tak se mi líbí daleko víc, než že to jsou lidé, osoby s poruchou autistického spektra.
0: Já si velmi cením toho tvého lidského přístupu. Určitě i posluchači z toho vnímají, jak vždycky vidíš na začátku toho člověka a teprve až potom, že je s ničím nebo je nějaký. Myslíš, že to tak vnímá ta společnost celkově, nebo ve školství, nebo ve zdravotnictví? Ten přístup vnímá, že by mohl být lepší, jiný?
1: No jej. Protože se pohybuju přes 30 let vlastně v oblasti školství, tak jsem bytostně přesvědčen o tom, že si to zaslouží změnu, ten přístup. Samozřejmě, že mnoho věcí se změnilo. Žijeme v době inkluze, a to nejenom té inkluze ve vzdělávání, ale inkluze ve společnosti. Hodně se o tom bavíme, snažíme se odstraňovat bariéry, které jsou nebo byly v minulosti postaveny mezi lidi s jakýmkoliv handicapem a tou běžnou intaktní společností. A jsem rád, že ta doba je pryč. Nicméně jsme na cestě. A vidím to i ve školství. A teď nechci hodnotit. Já vím, že pedagogové a učitelé dělají skvělou práci, mnozí z nich dělají skvělou práci, snaží se uspokojit potřeby všech dětí, které vzdělávají, a někdy věřte, nebo nevěřte, spíš věřte, je to nadlidský výkon zaujmout v dnešní době všechny děti. A jsem rád, že ta doba tady taková je. Nicméně lidí a učitelů, kteří umí pracovat s lidmi, s dětmi na spektru autismu, tak je víc, ale pořád je málo. Myslím si, že učitelé už v přípravě by měli zažít daleko více právě z té oblasti různých přístupů, strategií, učení se nějakým intervenčním technikám, jak právě s touto cílovou skupinou pracovat, protože možná se to k tomu taky dostaneme v průběhu rozhovoru, tak dětí s autismem přibývá. To je fakt, který má různá vysvětlení, ale prostě je to tak. Takže určitě v oblasti školství je co zlepšovat. Máme nastavený systém podpůrných opatření, které by měly každému dítěti pomoct v tom rozvoji, ve vzdělávání, ale na papíře to pouze nestačí. Je potřeba to uvádět všechno do praxe. A já si cením všech těch učitelů, kteří mají tu touhu a chuť opravdu ty věci posouvat a připravují pro ty naše děti na spektru autismu to prostředí odpovídající jejich potřebám. Toho si opravdu cením. Samozřejmě, tady bychom se mohli bavit o různých stupních vzdělávání, od mateřských škol až po vysoké školy, ale to je opravdu zase na dlouhou, dlouhou debatu. Tady toto, kdyby se měl vyjádřit ještě k oblasti, tak jak byla zmíněna, zdravotnictví, tak tam bych byl rád, kdyby posluchači slyšeli ten povzdech. Tam je to neuspokojivé, takovým hezkým slovem řečeno, protože pracuju s rodinama, mám kolem sebe množství lidí, rodin, jednotlivců, kteří by potřebovali nějakou výraznější péči. Aby se rodina dostala s dítětem k pedopsychiatrovi nebo ke klinickému psychologovi a je to akutní, tak čeká 3/4 roku? Rok? To je žalostný stav.
0: To je málo.
1: A my to potřebujeme hned, protože ty problémy se objevují. Rodiče potřebují poradu, potřebují pomoc, potřebují správnou diagnostiku, potřebují správného diagnostika, který to umí. A těch je opravdu, opravdu nedostatek. Mm-hmm. Jo, ale to je napříč. Asi posluchači, neřekneme novinku, když slyší, že...
0: Dlouhé čekací doby.
1: Pedopsychiatrie a vůbec psychiatrie je poddimenzovaná oblast a potřebuje reformu, zásadní reformy. Že jo?
0: Kromě tvého povzdechu nad tím zdravotnictvím, co je pro rodiny s těmito dětmi nejtěžší?
1: To je zase velmi dobrá otázka, co je nejtěžší.
0: Nebo kdybys ty představíš si někoho konkrétního ze všech těch lidí a rodin, které znáš, je tam něco, co u nich rezonuje napříč?
1: Asi to, co všechny propojuje, podle mé zkušenosti zase. Kdyby tady seděl někdo jiný, tak může ze své zkušenosti říkat něco jiného. Ale rodiče mě říkají, že často jim schází přijetí. A to se dotýkáme té společnosti jako takové. Opravdu já tedy osobně s tím naším týmem se potkávám s rodinami na spektru autismu, kde jsou ty děti i s výraznější poruchou vývoje intelektu a také s chováním náročným na péči. To znamená, zjednodušeně řečeno, po staru je tam takovéto problémové, problematické chování. Někdy v nějakých situacích se ty děti chovají nestandardně. A to tu společnost dráždí a vylučuje to ty děti. A čím to chování je náročnější, tak ty rodiny zažívají opravdu odmítání, vylučování ze společnosti. A to je mi hodně líto. Tady toto. Takže myslím si, že to je asi možná to, co je všechny spojuje, ale samozřejmě každá ta rodina prožívá jiné, prostě jiný příběh. Je to o příběhu té rodiny a je to opravdu individuální a nelze úplně říct, kdo to má horší, kdo to má lepší. Prostě ty problémy jsou od zjištění diagnózy toho dítěte až po dospělost. Naráží ty rodiny na spoustu a spoustu prostě překážek, problémů, které musí řešit a vždycky je fajn, když s tou rodinou někdo jde.

0: Takže každý z nás, jako běžný člověk, může přispět tím, že bude respektovat, že bude respektující.
1: To je krásné. Kdyby se nám tohleto podařilo a posluchači se zapamatovali to jediné slovo respekt vůči té jinakosti, tak to bude úžasný tady toto.
0: To mě přivádí právě na myšlenku, že možná tohleto vše, co jsi zmiňoval v našem rozhovoru, vedlo k myšlence, jak ještě jinak pomoct rodinám s těmito dětmi vznikem dobrovolnického programu pro děti s poruchou autistického spektra. On vznikl před několika lety, tento dobrovolnický program u nás ve Frýdku Místku v dobrovolnickém centru ADRA. Byl první a vlastně v takovéto formě je stále ještě jako jediný ADRI jako program dobrovolnický. Jak se teda jako zrodila ta myšlenka, Peťo?
1: Ta myšlenka má nějakou historii a já

0: členem nebo zaměstnancem, příznivcem Adry už také přes 20 let. A viděl jsem, že tady je obrovská příležitost toho využít. Takže pod hlavičkou Adry mě napadlo asi v roce 2016, už to bude za chvilku 10 let, co mě to napadlo, pro rodiny žijící na území města Frýdku-Místku a případně blízkého okolí připravit nějaké prostředí, které by jim pomohlo. A tím, že jsem speciální pedagog a můžu si dovolit ty věci posouvat dopředu, můžu určité věci nastavovat, tak jsem kolem sebe zhromáždil tým lidí, zase speciálních pedagogů, kteří byli ochotní věnovat nějakou část svého času těmto rodinám. Pak jsem shromáždil několik dobrovolníků, kteří byli ochotní také dát svůj čas ve prospěch lidem a dětem, v tomto případě, které to potřebují. A tak to vznikla ta myšlenka prostě. Prostě dát svůj čas těm rodinám, těm dětem a vytvořit pro ně prostor k setkávání. První fází bylo připravit nějaké volnočasové aktivity pro děti, kde by se jednou za týden mohly scházet, protože ty děti opravdu v těch odpoledních hodinách nemají mnoho možností. Typické klasické kroužky pro ně nejsou. Nejsou tam lidé, kteří by dokázali naplnit jejich potřeby. Takže prvotním krokem bylo připravit to prostředí. Napsal jsem projekt, který jsme získali a vlastně rozjeli jsme tyto aktivity. Na to se pak nabalovaly další aktivity. Kromě těch volnočasových aktivit jsme začali nabízet takzvané dobrovolnictví v domácnostech, protože Adra je dobrovolnickou organizací a je vlastně profesionálem v této oblasti, má akreditované programy, čehož jsme využili vlastně ku prospěchu těch rodin.
1: Takže tuto chvíli... Co všechno teda ten dobrovolnický program obsahuje? Ty jsi zmiňoval teda, že jsou to volnočasové aktivity, tak. Pak vlastně, že je to ta dobrovolnická činnost v těch domácnostech. A my tak. Víme, že ještě posledních několik let běží tábor příměstský v to létě.
0: To je úplně ta třešnička na dortu, ale kromě ještě, musím to zmínit asi, mám tu potřebu, že kromě těch volnočasových aktivit a dobrovolnictví v domácnostech, tak funguje takové informační a podpůrné centrum. Vlastně kdo potřebuje, tak si přijde o radu a o pomoc.
1: Myslíš jako z těch rodin?
0: Z těch rodin. Kdo prostě, už jsme známí v tom okolí našem, takže kdo potřebuje, a není těch lidí málo, kdo si přijde o nějakou radu, jsou to rodiče, kteří stojí teprve před tou informací potvrzující, že ty děti, jejich ratolesti mají autismus. Takže tyto provázíme, nenecháváme je v tom samotné a určitě ještě bych zmínil tu příležitost. Dneska se tomu říká své pomocná rodičovská skupina. Realizujeme zase prostor, vytváříme prostor pro rodiče těch dětí, kde jednou zhruba za 2 měsíce mají možnost si ti rodiče sednout a spolu si vykládat, povídat si. Je to úžasná věc, když můžu předávat zkušenosti jeden druhému. Tam žádný odborník nemůže předčit nikoho, protože je to o zkušenosti těch rodin. Někdo už něco prožil a může to předat tomu druhému. A to je úžasná věc. Úžasná věc to poslouchat a já jsem rád a jim ctí, že prostě tam patřím do té skupiny. A pak tou třešničkou na dortu je už, myslím si, že letos budeme dělat pátý asi příměstský tábor pro naše děti. Je to takové vyvrcholení té naší roční činnosti a vždycky koncem školního roku realizujeme příměstský tábor pro děti s autismem, kde jich máme standardně minimálně 20 a je to úžasný.

0: čas, který si užijeme. Je to čas plný výletů, radosti, srandy. Setkávají se tam děti na spektru autismu s dobrovolníky. Uzavírají se tam přátelství, anebo se přátelství prohlubují. A já z té pozice už v tuto chvíli skoro pozorovatele, tak odcházím vždycky nabitý energií a schutí. Znovu a znovu prostě nějak ty věci posouvat dopředu.
1: Já jsem říkala, že to je dobrovolnický program a ty jsi mluvil o tom, že kromě těch speciálních pedagogů a toho týmu, který je tam kolem tebe, jsou tam právě nezbytní i ti dobrovolníci. Tak co ti naši dobrovolníci jako dělají? Jaká je ta jejich role v tomto dobrovolnickém programu?
0: Dobrovolník je člověk, pro mě vzácný člověk, který opravdu jednou týdně na 2 hodiny přijde ve svém volném čase do kroužku, dá se k dispozici, vytváří vztahy s těmi dětmi, které moc přátel nemají, moc kamarádů. A toho si cením nejvíce. To, co se od dobrovolníka očekává, je, aby byl přátelský, aby dokázal pochopit tu dětskou duši, která se možná projevuje trošičku jinak, možná nestandardně, možná na to zpočátku naši dobrovolníci nebyli úplně zvyklí a připravení, ale po chvíli si zvykli. A já dneska, když pozoruju ty vztahy mezi dítětem a dobrovolníkem, tak jsem nadšený z toho. Po dobrovolníkovi se nechce nic moc. V našich volnočasových aktivitách opravdu odpovědnou osobou je vedoucí a dobrovolník je tam proto, aby dotvářel tu atmosféru, aby vytvářel vztah, aby komunikoval s dítětem, povídal si s ním, možná mu pomohl s některými aktivitami, prostě byl opravdu jeho parťákem. Mně se strašně líbí slovo parťák, protože v našem dobrovolnickém centru Adra Free Místek slovo parťák rezonuje už léta napříč různými typy programů a to se mi líbí, prostě jsou to parťáci.

0: Dobrovolníci jsou důležití v tomhletom dobrovolnickém programu. Kolik jich je jako potřeba, aby ten dobrovolnický program fungoval, když si říkal, že vlastně pracujete asi s 55 rodinami?
1: My máme děti a ty dospívající, jak jsem už říkal, rozdělené do skupin podle věku a zhruba je to po 10 až 12. Každou skupinu vede speciální pedagog, ale 12členná skupina dětí je obrovská. A to znamená, že tam opravdu potřebujeme, ideální stav je, když na každé aktivitě máme, kromě vedoucího, ještě tak 4-5 dobrovolníků. Potvrzuje se a zkušenost historická ukazuje, že opravdu čím víc dobrovolníků je, tak tím si můžeme dovolit dělat jiné věci, náročnější věci. Asi tak bych odpověděl na tu otázku, že čím víc, tím líp, ale na tu skupinu minimálně 4 dobrovolníci, tak je dobře, když jsou. Je to i z pohledu bezpečnosti a nějaké jistoty, tak je to optimální stav.
0: Jaký je v tomto dobrovolnickém programu jako typický ten dobrovolník, když se tak jako promítneš všechny ty dobrovolníky, které jako znáš, kteří tam pravidelně docházejí? Je na nich něco, co je jako spojuje, co pro ně typické?
1: Je. To je krásná otázka. To, co je spojuje, je dobré srdce. Protože ne každý by to zvládl. Ne každý by zvládl některé z projevů. A to, co je charakterizuje všechny, tak je opravdu ta dobrosrdečnost, láskyplnost, přijetí, z nich to čiší. Neříkám, že občas nejsou překvapeni, ale s chutí do toho jdou vždycky znovu a znovu. A to si myslím, že je spojuje. Ta ochota být tu pro druhého člověka.
0: Co je teda překvapuje, Peťo?
1: Některé typy chování a jednání našich dětí jsou někdy nestandardní a mnozí ve společnosti by byli překvapeni, že z některých projevů, ale my už ne. My už to bereme jako součást a i dobrovolníci si s tím už často dokážou poradit. A já mám radost z toho, že naši dobrovolníci, kterých do našich aktivit opravdu chodí asi teď nemám přesné číslo, asi okolo 20. Máme asi kolem 20 dobrovolníků pro ten náš projekt. A vím, že dneska už to jsou lidé, kteří s námi jsou opravdu někteří od počátku, to znamená 9 let. A dokážu říct, že dneska jsou z nich odborníci. Dokážu zvládnout různé typy situací s klidem, s přehledem, intuitivně, zachovávají klid a to je přesně to, co stačí někdy.
0: Věřím, že i pro naše dobrovolníky je to fakt výborná zkušenost a něco, co obohatil jejich život. A co tebe? Co ti ta práce s dětmi s autismem dala?
1: Pokládáš samé dobré otázky. Co mě dala? Já mám pocit. Nebo spíš vědomí než pocit toho, že na druhé straně by to museli říct asi jiní. Ale já sám, kdybych to měl vyjádřit, tak si myslím, že to setkávání s těmi lidmi na spektru, dětmi, tak mi změnilo život do určité míry. Protože mám mezi nimi spoustu kamarádů, přátel, kterých si cením, nesmírně si jich cením. A způsobili to, že ať to nezní jako klišé, které se vypráví na potkání, že někomu něco změní život a hodnoty životní. Ale já asi nemám jiné vyjádření, než to, že mi opravdu změnil kontakt s nima nějaký životní náhled a hodnoty na opravdu hodnotné skutečnosti, okolnosti života, který si dneska cením. Myslím si, že mi to hodně pomohlo cenit si vztahu, cenit si toho, co mám, a snažit se.
0: Já mám ráda jedno rčení, že každá mince má dvě strany. Tak je něco, co ti ta práce vzala?
1: Asi bych lhal, kdybych řekl, že ne. Protože to určité množství starostí, tak určitě tady je. A tím, že člověk je nastaven jako proaktivně a cítím nějakou určitou míru odpovědnosti už teď za celý ten projekt a za fungování toho projektu, tak určitě toto je něco, co mi přináší někdy určitou míru starostí. Ani nechci říct jako stresu a úzkostí, ale ty starosti tam jsou, aby to všechno běželo, aby jsme získali finanční prostředky, protože bez finančních prostředků to samozřejmě nejde, aby všichni naši partneři, kteří nás podporují, byli spokojeni a setrvali té pomoci nám. Takže to jsou takové ty běžné věci, které trošku, ale přece jenom nějaká ta bezesná noc byla. Ale radost, to přebíjí všechno. Prostě jak znovu říkám, být s námi 5 dnů na příměstském táboře, zažít všechno to, když ten autobus, když jdem na výlet, burácí zpěvem a všichni zpívají od dětí až po řidiče Konče. Tak a vidíte ty tváře dobrovolníka a dětí, jak prostě to je jedna velká parta. To mi naplňuje radostí a to předčí všechny ty starosti.
0: Peťo, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. A taková maličká tečička na závěr. Je teda něco, co každý z nás můžeme něco maličkého udělat už dneska?
1: Už to tu zaznělo. Respekt. Respekt vůči jinakosti. Ne každý jsme stejný. Ba naopak, všichni jsme jiní. Každý jsme jiný. A děti na spektru autismu jsou také jiní a jsou krásní a jsou úžasní a jsou prostě tak jako každý další člověk se svými potřebami, které mají. A k tomu potřebují prostě to přijetí, respekt, vytváření nějakého podpůrného prostředí. A to je to. A určitě bych možná si dovolil v závěru možná i vyzvat všechny ty, kteří mají zájem, aby se toho nebáli. Aby se nebáli. Dokonce bych si dovolil udělat agitaci. A kdyby někdo byl z okolí Frýdku Místku nebo z Frýdku Místku a chtěl nás víc poznat, tak budu moc rád za to, když se ozve, když mezi nás přijde, stačí přijít do dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku Místku a zeptat se na tento projekt. A přivítáme každého, kdo by chtěl. Garantuju, že se mu změní život.
0: Děkuju moc. Přejme si tedy hodně respektu ve společnosti, přejme si hodně vstřícných a láskyplných lidí, dobrovolníků, kteří se těmto rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra budou věnovat. A ať vlastně ten dobrovolnický program je dále života schopný a má všechny podmínky pro to, aby mohl fungovat. Díky ti moc.
1: Moc díky za krásný rozhovor.
0: Povídala jsem si dnes s Petrem Adamusem z dobrovolnického centra ADRA Frýdek Místek z humanitární organizace ADRA o autismu, o dětech s poruchou autistického spektra a pomoci rodinám u nás ve Frýdku Místku. Od mikrofonu se loučí Irena Blablová z dobrovolnického centra ADRA Frýdek Místek.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Blíží se 10. hodina a na Proglasu přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Aplikací.
2: Dobré dopoledne, 10 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Americký eskort lodí uvízlých v Perském zálivu doprovází střelba a letecké útoky. Sněmovna by mohla schválit odklad povinného používání národního geoportálu územního plánování. A při ruských nočních útocích na Ukrajinu zemřelo 5 lidí, zraněných jsou desítky. Tady jsou zprávy Plusu, dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení. Tamní ministr zahraničí Abbas Araghchi to prohlásil potom, co se Írán a Spojené státy vzájemně obvinili z několika útoků na svá plavidla. Spojené státy včera zahájily takzvaný projekt Svoboda. Jehož cílem je pomáhat skrze Hormuzský průliv proplout uvázlým obchodním lodím. Poslanci mají dnes projednat stavební novelu, která o rok odkládá povinné používání národního geoportálu územního plánování. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO chce návrh schválit v takzvaném zrychleném řízení. Podle ní nejsou ještě otestované všechny funkce a ještě není jisté, jestli zrychlené řízení podpoří opozice. Kluby se ještě před jednáním poradí na svých zasedáních. Hnutí STAN je ale podle svého místopředsedy Lukáše Vlčka pro odklad.
3: My jsme o tom s paní ministryní hovořili. Nevím tedy, jestli to bude v 90. nebo to ve standardním režimu, o tom ještě bude jednat náš klub, ale podpoříme posunutí účinnosti o rok.
2: Na zítřek je pak svolaná mimořádná schůze dolní komory. V závěrečném kole mají poslanci schvalovat novelu upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. S tou opozice nesouhlasí a avizuje dlouhé projednávání.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Noční ruské útoky zabily na Ukrajině 5 lidí, zraněných je přes 30. Drony a rakety mířily na zařízení na výrobu plynu v Poltavské a Charkovské oblasti. Oběťmi jsou 3 zaměstnanci a 2 záchranáři. Uvedl to generální ředitel společnosti Naftogaz Serhii Korecký. Provoz zařízení je pozastavený, přes 3000 odběratelů jsou tak bez dodávek plynu. Další škody a raněné hlásí třeba oblasti Dněpropetrovská, Kyjevská a Černihivská. Náletům stovek ukrajinských dronů čelilo během noci taky Rusko, kde tamní úřady hlásí jednoho zraněného. Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku zabil na jihu Číny nejméně 21 lidí, přes 60 dalších je zraněných. Příčina exploze zatím není jasná. Úřady na místo vyslali asi 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí. Prezident země Xi Jinping vyzval k důkladnému vyšetření události. Úřadům taky nařídil, aby se intenzivněly kontroly v klíčových průmyslových odvětvích. Německá policie zadržela řidiče, který v Lipsku zabil 2 lidi. Autem vjel na pěší zónu a ve vysoké rychlosti projel centrem města. Muž je ve vazbě a podle německých médií ještě nevypovídal.
4: Pachatelem je podle saského ministra vnitra Armina Schustra 33-letý Němec. V minulosti se u něj projevily psychické problémy. Podle Schustra zřejmě najel do lidí úmyslně. Motivy činu ale nejsou objasněné. Státní zástupce ho vyšetřuje jako dvojnásobnou vraždu. Dalších víc než 20 lidí je zraněných, 3 z toho těžce. Pachatel projel osobním autem asi 0,5 kilometru po pěší a nákupní zóně v samotném centru Lipska. Při zadržení nekladl odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Armáda Spojených států při dalším útoku na loď v Karibském moři zabila 2 lidi. Oznámilo to Jižní velitelství amerických sil, podle kterého šlo o plavidlo teroristické organizace. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na lodě, o kterých tvrdí, že v nich kartely pašují drogy. Americký prezident Donald Trump ale ještě neposkytl spolehlivé důkazy, že na lodích jsou skutečně pašeráci. Představitelé OSN údery odsuzují jako mimosoudní popravy. Rakouský Salzburg v létě zakáže vjezd do historického centra autům s cizí registrační značkou. Úřady tím reagují na problémy a dopravní kolapsy z minulých let. Opatření má platit od července do konce srpna a za porušení hrozí pokuta. Výjimku dostanou rezidenti, zaměstnanci anebo hoteloví hosté s potvrzenou rezervací.
5: Turisté mají využít záchytná parkoviště na okraji města, odkud se do centra dostanou hromadnou dopravou. Radnice jim za to nabízí kombinovanou jízdenku v přepočtu za asi 190 korun na den. Ta zahrnuje parkování i MHD pro více osob. Opatření podle vedení Salzburku sníží počet aut v ulicích zhruba o tisícovku denně. Platit má zatím jen tohle léto, po sezóně ho ale město vyhodnotí a může omezení i prodloužit. Kritici už nyní namítají, že to problémy nevyřeší a jen je přesune do jiných částí města. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Před 81 lety začalo pražské povstání. Navázalo na události v Přerově, Berouně a dalších městech protektorátu. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa.
6: Je 6 hodin.
7: Ozvalo se v éteru 5. května 1945 z úst hlasatele Zdeňka Mančela. Původní záznam se ale nedochoval. Mančel touto dnes už legendární větou odstartoval pražské povstání. Od té chvíle rozhlas vysílal jen česky. Zanedlouho už byla budova na Vinohradech obklíčená.
8: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.
7: Povstalci obsadili mosty, postavili barikády, bránili nacistům v útěku na západ. Lidi v euforii vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé nápisy. Tvrdé boje skončily kapitulací nacistů 8. května. 3000 Pražanů padlo. Až o den později do Prahy přijela sovětská armáda. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Tady je taky doprava Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy popojíždí kolona kamionů, sunou se ze 14. kilometru až k exitu 18 u Nové Vsi. Dost ucpávají i sjezd na silnici 16, tak s tím počítejte. Na D1 směrem z Brna do Prahy naberete zdržení za sjezdem na Velké Popovice, nesouvisle se popojíždí ze 14. kilometru, o kus dál na úrovni Čestlic, na 8. kilometru je po nehodě blokovaný pravý pruh. Na D7 před Prahou ve směru ze Slaného přetrvává kolona od sjezdu na Tuchoměřice, ze 3. kilometru zabere trasa k omezení u Evropské ulice asi 20 minut. A severovýchod metropole se plní pomalu se sunoucími kamiony, brzdí se v Novopatské za sjezdem na Satalice, pokračují pak východní části okruhu okolo Černého mostu i Štěrboholskou spojkou až k Průmyslové ulici. Dobře dojeďte. Bude oblačno, je zataženo. Odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají četnější přehánky a nebo i bouřky. Teploty přes den 24 až 28 stupňů Celsia. To byly zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 10 hodin a 15 minut a na Proglasu nabízíme relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Bětka Hanáková, která je vedoucí dobrovolníků vsetínského festivalu United, také koordinátorka festivalu United City České Budějovice. Má moc ráda chvály, hudbu, kromě toho, že je zarytý fanoušek FC Baník Ostrava, tak také ve volném čase studuje hebrejštinu. Bětko, vítám tě zpátky.
3: Zdravím.
2: Jak ses dostala k hebrejštině? O FC Baníku jsme si povídali minule, tak jak ses dostala k hebrejštině?
3: K hebrejštině jsem se dostala po mém výletu a dovolené v Izraeli. Ještě tenkrát těsně předtím, než začala válka v Izraeli. Strašně se mi ten jazyk líbil. Líbí se mi i to, jak zní hebrejské chvály. Je to opravdu takové specifické, jak to zní. Ty hrdelní samohlásky a souhlásky a všechno, jak to takhle vyslovují. Takže mě ten jazyk takhle jako lákal, oslovoval a zároveň mě tenkrát v té Izraeli mrzelo, že si nedokážu nic přečíst toho písma, co tam je napsané. Ani nevíte, co si pomalu kupujete v obchodě, třeba když je to nějak zabalené, protože si to nepřečtete. Nikdy to tam sice anglicky je, ale spíš je to tam jenom hebrejsky. A i vlastně, když jedete autobusem, tak tu angličtinu máte až jako třetí jazyk, když tam běží ty zastávky, takže máte docela pak smůlu.
2: Stalo se to, zní to jako osobní zkušenost?
3: Ano, zní to jako osobní zkušenost a zároveň i si vybavuju ten moment, kdy jsme stáli na jedné zastávce a tam už to vůbec v angličtině nebylo, takže tam byl jenom vylepený papírový jízdní řád, jenom jako v hebrejštině. Takže jsme si řekli, že jsme jako opravdu v pytli, protože jsme ještě zabloudili.
2: Ty pracuješ s dobrovolníky, jsi vedoucí dobrovolníků křesťanského festivalu United. Minule jsme se bavili o tom, jaké to je vést někoho, kdo tu práci dělá dobrovolnicky. Dnes bych začal tím, jak organizovat tým, který slouží ve svém volném čase. Jak prakticky organizuješ lidi, kteří každý má jinou pracovní dobu nebo mnoho je studentů. Ty do toho máš svoji práci. Jak to děláš?
3: Tak je to asi různé a možná je dobré si to jako u mě rozdělit, že těch pracovních pozic jako je víc. A třeba samotné dobrovolnictví na Vsetíně pro mě začíná v podstatě až většinou květen, červen, kdy to jako člověk začne intenzivně řešit a komunikovat s dobrovolníkama. Třeba tým v Budějcích, ten zase řešíme od září až do dubna, kdy vlastně na konci dubna budeme mít ten festival. V církvi je to samozřejmě taky jako rozdílné, jak tady tohle to celé jako vést. Ale je to těžké to zorganizovat, ale člověk, když si to umí dobře naplánovat, jak to všechno jako zvládat, tak si myslím, že to jako jde. A jenom člověk musí vždycky chtít. A to vždycky každému říkám, protože když jsou lidi líní, i třeba v církvi, tak si říkám, to není možné. Tak když to jde mně, tak by to mohlo jít i vám.
2: Takže mít to oskoušené na vlastní kůži, že to jde a pak,
3: ano, ano.
2: Pak jít příkladem.
3: Přesně tak.
2: Jak pak pracovat s lidmi, nebo jak pracuješ s lidmi, kteří třeba už jsou dobrovolníky delší dobu a ztrácí takové to prvotní nadšení, které často na začátku je, nebo dokonce i vyhoří? Setkala jsi s tím někdy?
3: Částečně jo. Částečně jsem se s tím setkala. Podle mě je docela důležité trošku se jako před tady tímhle člověkem pokořit nebo být pokorný a ne do něho tolik hustit. A dělej. Ale spíš najít to pochopení, proč se tak vlastně cítí, co je tou příčinou možného vyhoření nebo proč ho to nebaví, proč je tím znechucený. Častokrát jako ano, takové lidi jako člověk potká. Já se snažím vždycky je pochopit. když je člověk pochopí, tak se je pak snaží trošku namotivovat nebo je pozbudit v tom, co by mohli dělat třeba jiného, nebo mohli by si dát třeba v něčem jakoby pauzu. Myslím si, že to je celá důležité tady tohle pro každého vedoucího, aby uměl i jako pochopit ty lidi. No.
2: Jak pak řešit situaci, kdy ten dobrovolník, nebo ten člověk dojde až do takové situace, do takového místa, kdy už neplní tu svoji roli a třeba i nějak dlouhodobě?
3: No, to je taková těžká otázka samozřejmě. Tady bych možná řekla, že bych nemluvila o dobrovolnících na festivalu, protože jsem takovýhle případ úplně nezažila. Ale možná spíš bych to obrátila na tu církev, kde se člověk s takovýma lidma potkává. Mnohdy je to těžké tady tohle to řešit. Myslím si, že je to na delší dobu. Je to na spoustu rozhovorů, jednak ten vedoucí a ten dobrovolník, ale taky i třeba je dobré do toho pozvat i třeba nějakou třetí osobu, nejlépe kazatele, který třeba může taky nějak ještě něco nadhodit nového a něco doporučit. Je dobré možná někdy, když lidi už jsou takový možná na očkování, jsou vyhořelí z téhle nějaké služby, kterou mají, tak je dobré trošku od toho odstřihnout, úplně jako od toho distancovat, aby si opravdu dali ten klid. A myslím si, že to jsou i věci, které se doporučují jako lidem, kteří jsou vyhořelí, aby si dali ten odpočinek, aby se úplně od těch věcí, které dělají, to, z čeho jsou vlastně vyhořeli, tak aby jako odešli a dali si jako pohodu.
2: Když se potkáš se člověkem, který jede jako dobrovolník na festival třeba poprvé nebo i v církvi, začne vstupovat do nějaké služby, jak s ním nastavuješ ta očekávání a možná odpovědnosti v tom, do čeho on vstupuje?
3: Já si myslím, že je důležité dobře popsat to, co má ten dobrovolník dělat. Co od něj očekávám já, co se od něj očekává i na venku. To znamená, třeba dám příklad právě na tom festivalu. Na úvod vždycky všem těm dobrovolníkům říkáme, že v momentě, kdy jste tady přijeli, dostali jste dobrovolnické tričko, dostali jste visačku, tak jste teďka tváří festivalu a chceme, abyste byli tou hezkou tváří, abyste nic nevyváděli, abyste se chovali slušně, usmívali se na lidi, pomáhali lidem, byli ochotní tu službu vykonávat tak, jak po vás chci buď já, nebo vaši vedoucí, abyste nám byli nápomocní. Je potřeba ale tady tohle všechno umět pojmenovat, co člověk očekává. V momentě, kdy to nepojmenuje, tak pak třeba si to myslí jenom někde vzadu v hlavě. Pak je to samozřejmě těžké takovéhle věci po těch lidech chtít.
2: A daří se to pojmenovávat?
3: Myslím si, že na festivalu, jo. V církvi samozřejmě je to někdy těžší. To si myslím, že moc dobře ti vyšší postavení, no, ti vedoucí v těch církví ví, že je to těžké a že často máme nějaké představy a očekávání. Možná někdy nás ani třeba ti lidi nemusí ani pochopit, jo, těch očekáváních, že myslím si, že když je člověk velký služebník, velký vedoucí, to asi takové blbé říkat, ale spíš takový služebník srdcem, tak mu některé věci nedělají úplně takové překážky, jako třeba hned před kostelem tam být 2 hodiny dopředu a všechno poctivě nachystat, prostě to překousne a zvládne to. Ale třeba ti ostatní lidi si to úplně neuvědomují a i když mají třeba nějakou službu, tak přijedou za 10 minut před tou bohoslužbou, aby to všecko nachystali. Jsou to třeba nějaké očekávání, že je to pro nás pochopitelné, pro ty srdcaře, pro ty služebníky, že tak jo, sice prostě nestihnu svoje nějaké jiné osobní třeba věci, ale obětuju ten čas tady tomuhle, no.
2: Jak pak do toho vstupuje zpětná vazba, právě když se ta očekávání třeba minou, jak ji správně dávat? Jak to děláš ty?
3: Já se snažím tak dávat zpětnou vazbu tak, jak mě to naučili na různých školeních. Takže to znamená začít tím dobrým. Vždycky tím dobrým začít. Poděkovat za to, co ten člověk dělá. To si myslím, že je jako hodně důležité. Být za to vděčný, že třeba v tom týmu s náma jako je. Vypíchnout ty fajn věci, kterých si jako opravdu člověk cení. No a pak samozřejmě je to vždycky těžké tady přejít k tomu, co se člověku třeba nelíbí, co by chtěl jako nějak nahradit u toho člověka, nebo třeba vylepšit, ne nahradit, ale vylepšit. Takže myslím si, že je to těžké. Na druhou stranu pro mě tyhle rozhovory jsou obtížné, ale vždycky, když do nich jdu, tak jdu jedině s modlitbou, protože sama tohle to fakt jako nezvládám a podle mě to ani jako jinak nejde, než jít s modlitbou. A mám hodně zkušeností, že když člověk to takhle dá Pánu Bohu do jeho rukou, tak je to takové pak požehnané a vlastně se ta diskuze a to, co je vlastně špatně, co by mohlo fungovat u toho člověka jinak, tak to jde tak jako hezky a příjemně a vlastně třeba možná nemusí mít ten člověk pocit z toho ani, že ho nějak člověk kárá nebo že mu něco vytýká, ale že je to takové jako hezké. Takže za mě nejlepší tip za tohle se vždycky modlit. Dopadne to hezky a dobře.
2: Být vedoucí na křesťanském festivalu vlastně je i o něčem jiném, než jenom o tom být vedoucí. Je tam i nějaká role té víry a toho duchovního rozměru. Jakou roli myslíš, že hrají tyto věci ve vedení lidí?
3: Já si myslím, že je důležité těmto lidem dopřát to, co proč tam možná někteří i jako jedou, že tam jedou něco hledat, nějaký možná smysl svého života, nebo jsou v nějaké těžké životní situaci, neví, jak se mají vydat dál. A myslím si, že je dobré jednak těm lidem naslouchat. Častokrát se mi stávalo, že i když třeba sloužili dobrovolníci, byť jenom hlídali dveře, tak jsem se s nima zastavila, začala jsem se s nima bavit. A i ten osobní rozhovor je jako docela důležitý, aby člověk pak poznal, jak na tom třeba ten člověk jako je. A když se člověk pak dostane do těch hlubších témat, tak je fajn ho třeba odkázat na nějaké poradenství, kde se mu pověnou víc, kde si můžou takhle o těch všech problémech popovídat, ukázat mu, kam se třeba můžou takhle vydat, jakým směrem. Samozřejmě my se navenek třeba i snažíme jim dopřávat ten duchovní rozměr skrze ty dobrovolnické bohoslužby, které oni tam mají, když se ten festival chystá, kdy vlastně takhle můžou načerpat skrze ty slova.
2: Když s nimi tedy mluvíš pak nějak osobněji, co pak dělat, když zjistíš, že někdo slouží, ale z toho rozhovoru třeba zjistíš, že zanedbává svůj osobní vztah s Bohem a přesto slouží nebo pracuje jako dobrovolník na křesťanské akci a organizaci?
3: Já se možná tady trošku odkážu sama na sebe, protože že tohle jsem taky už párkrát zažila, tím, jak jsem někdy až moc sloužila a sloužím. Sama vždycky se musím zastavit a vést sebe do nějaké pokory a do hluboké modlitby, abych se vlastně zpátky vrátila na tu vlnu, proč vlastně tady tohle všechno dělám. Je to těžké a když člověk opravdu organizuje velké věci a vede spoustu lidí, tak jede pořád 9:05 a vlastně si neuvědomuje, že je to nejdůležitější je pozvat do toho celého Pána Boha. A i když to takhle jako samozřejmě děláme s Pánem Bohem, tak někdy prostě na to úplně není možná čas. A myslím si, že to i prožívají i ostatní lidi. Já když tady tohle to slyším i od ostatních lidí, tak se snažím je pochopit, říct jim, co třeba jsem prožívala i já. I nabídnu to, že se za ně jako budu modlit a i třeba se snažím pak někdy zase otevřít to téma, když je vidím po nějaké dlouhé době, tak se jich třeba na to zeptat, jak se to u nich vyvíjí třeba dál. A nějak to se snažit posouvat postupně. Třeba když, samozřejmě je to těžké, jako takhle u těch lidí, které člověk vidí jednou ročně na festivalu. Na druhou stranu pak zase máme třeba i lidi v církvi, tak tam je člověk může trošku posouvat a motivovat, ale tady tyhle lidi můžeme motivovat i tím, že třeba jim posíláme veršíky, SMS-ku, nebo se snažíme si s nima nějak pravidelně volat.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Dechová hudba Šardičanka vás zve na své dva květnové hodové koncerty. V sobotu 9. května zahraje na hodech v Bošovicích, odehraje i dvoudenní hody v Lažánkách, poslední květnový víkend. Přijďte si zaspívat, zatančit a pobavit se u dobré dechovky. Šardičanka vám hraje i v dnešní voničce. Přejeme příjemný poslech.

Chutčická mladá chasa a obec Chutčice vás společně zvou na tradiční krojované hody v Chutčicích, které se konají o tomto víkendu. Sobotní program začíná ve 14 hodin průvodem chasy obcí s tančením besed a vrcholí od 20 hodin v kulturním domě tradiční krojovanou zábavou s dechovou hudbou Láceranka. V neděli od 15 hodin hody pokračují opět v místním kulturním domě koštem vín a posezením s cymbálovou muzikou Pajtáš. Domácí i přespolní jsou srdečně vítáni.

Posledně jsme se dozvěděli, jak se poutník v domě zbožné rodiny, o níž se vyprávěl v předchozích dílech, seznámil se slepým žebrákem, který praktikoval Ježíšovu modlitbu. Žebrák poutníkovi vyprávěl, že byl kdysi krejčí a při své práci si u jednoho mužika přečetl o modlitbě srdce v jedné knize. Poutník mu vysvětlil, že to bylo dobrotolubie a dohodli se, že budou společně putovat do Tobolska a na cestě bude poutník s touto knihou seznamovat slepého žebráka.

A tak ráno jsme se vydali na cestu. Velmi jsme děkovali hospodářům za příkladnou lásku a milosrdenství. Vyprovodili nás oba verstu od svého bydliště. Tak jsme se rozloučili. Šel jsem se slepcem. Šli jsme zlehka a pomalu. 10 až 15 verst denně. Zbytek času jsme proseděli na osamělých místech a četli jsme dobrotolibě. Přečetl jsem mu vše o modlitbě srdce v tom pořadí, jak mi ukázal můj zestulný starec. To znamená, že jsem začal z knihy Nikefora Hesychasty, Řehoře Sinajského a tak dále. S jakou touhou a pozorností to vše poslouchal. A jak se mu to všechno líbilo a těšilo ho to. Pak mě začal klást otázky o modlitbě, na které můj rozum nestačil. Po přečtení důležité části z Dobrotolibia mě začal snažně prosit, abych mu přímo ukázal způsob, jak myslí nalézt srdce, jak do ní uvést božské jméno Ježíše Krista a jak se modlit srdcem. Začal jsem mu to vysvětlovat. Ty nic nevidíš, ale přece si můžeš v mysli představit to, co jsi dříve viděl, to znamená člověka, nebo nějakou věc, nebo nějakou část svého těla, například ruku nebo nohu. Můžeš si je tak živě představit, jako by ses na ně díval, a můžeš na ně obrátit i svoje slepé oči? Mohu, odpověděl slepý. Zrovna tak si představ svoje srdce. Obrať svoje oči, jako by ses na ně díval skrze hruď, a co nejživěji si je představ. Pozorně naslouchej, jak bije, úder za úderem. Když se tomu přizpůsobíš, nepřestávej hledět na srdce a ke každému úderu připoj slova modlitby. Tak si s prvním úderem řekni nebo pomysli: Pane, s druhým Ježíši, s třetím Kriste, se čtvrtým smiluj se a s pátým nade mnou. A to opakuj několikrát. Půjde ti to snadno, protože jsi už zvládl začátek a přípravu k modlitbě srdce. Potom, až tomu přivykneš, začni konat celou Ježíšovu modlitbu srdcem spolu s dýcháním, jak učí otcové. To znamená, při vdechu řekni nebo si mysli: Pane Ježíši Kriste, a při výdechu smiluj se nade mnou. Věnuj se tomu často a dlouho. Brzy pocítíš lehkou a příjemnou bolest u srdce. Pak v něm ucítíš teplo, jak se rozlévá. Tak s pomocí Boží dosáhneš spontánní vnitřní modlitby srdce. Přitom se však vždy vyvaruj představ v mysli a jakýchkoliv dotírajících myšlenek. Nepřijímej žádné podněty představivosti, neboť svatí otcové přísně přikazují během vnitřní modlitby zachovávat nevidomost, abychom neupadli do klamu. Slepý to vše pozorně vyslechl a začal vše horlivě vykonávat předvedeným způsobem. Zvláště po nocích, když jsme se zastavovali na noclech, se tomu dlouho věnoval. Po 5 dnech začal pociťovat silné teplo a nevýslovnou sladkost v srdci a velkou chuť bez přestání se věnovat této modlitbě, která v něm vzbuzovala lásku k Ježíši Kristu. Občas viděl světlo, ale nepozoroval v něm žádné předměty. Jindy se mu zdálo, když se ponořil do srdce, jakoby v něm sladce šlehal silný plamen hořící svíce, který přeskakoval ven a osvěcoval je.
přitom dokonce mohl vidět i vzdálené věci, jak se jednou stalo.

Šli jsme tehdy lesem, on mlčky ponořen do modlitby. Najednou mi řekl: jaká škoda, už hoří kostel a teď spadla i věž. Přestaň myslet na prázdné věci, řekl jsem mu. To je pokušení. Všechny přeludy musíš co nejdříve odvrhnout. Jak bys mohl vidět, co se děje ve městě? Jsme ještě 12 verst od něho. On poslechl. Pokračoval v modlitbě a mlčel. K večeru jsme přišli do města a já jsem skutečně viděl několik domů zničených požárem i zřícenou věž, která předtím stála na dřevěných kůlech. Lidé se seběhli okolo a divili se, že zřícená věž nikoho nezavalila. Usoudil jsem, že se celé to neštěstí přihodilo právě v době, kdy o tom slepý mluvil. Pravil mi: říkal jsi, že to mé vidění bylo prázdné, avšak hle, bylo pravdivé. Jak neděkovat a jak nemilovat Pána Ježíše Krista, který sestílá své požehnání i na hříšníky, na slepce i na nerozumné? Děkuji i tobě, že jsi mě naučil této činnosti srdce. Odpověděl jsem mu: ano, miluj Ježíše Krista a děkuj mu, to ano, ale varuj se považovat různá vidění za bezprostřední zjevení milosti. Neboť to se může často stát i přirozeně, v řádu věcí. Lidská duše nemusí být vázána místem nebo hmotou. Může vidět i ve tmě, a vše vzdálené, jako by se to dělo blízko. To jen my nedáváme této duševní schopnosti možnost, aby se projevila, a dusíme ji buď pouty našeho zbytnělého těla, nebo zmateností a rozptýleností našich myšlenek. Ale když se soustředíme na své nitro, odvracíme se od všeho okolního a tříbíme mysl, tehdy duše dochází svého určení a působí účinněji. To je dílo přirozenosti. Slyšel jsem od svého zesnulého starce, že i lidé, kteří se nevěnují modlitbě, ale buď mají takovou schopnost, nebo jsou nemocní, i v nejtemnějším pokoji vidí světlo vycházející ze všech věcí, rozeznávají předměty, pociťují přítomnost někoho jiného a pronikají do mysli druhého člověka. Ale co při modlitbě srdce pochází přímo z milosti Boží, je tak oblažující, že to žádný jazyk nemůže vypovědět ani k ničemu hmotnému přirovnat. Nelze to ani k ničemu připodobnit. Vše smyslové je nízké ve srovnání se slastnými pocity milosti v srdci. Můj slepý tomu horlivě naslouchal a stal se ještě pokornějším. Modlitba se v jeho srdci rozvíjela více a více, nevýslovně jej oblažovala. Těšilo mě to z celé duše a vroucně jsem děkoval Bohu, že mi dal poznat takového svého požehnaného služebníka. Nakonec jsme došli do Tobolska. Zavedl jsem ho do chudobince, přívětivě jsem se s ním rozloučil a šel jsem dál svou cestou.

Asi měsíc jsem šel mlčky a hluboce jsem cítil, jak poučné a povzbudivé bývají dobré, živé příklady. Často jsem čítával dobrotolubie a ověřoval jsem si vše, co jsem říkal slepému modlitevníkovi. Jeho vzorný příklad ve mně rozněcoval horlivost, vděčnost a lásku k Pánu. Modlitba srdce mě tak oblažovala, že jsem se považoval za nejšťastnějšího člověka na zemi a nedokázal jsem si představit, jaká větší a lepší blaženost může být v nebeském království. Necítil jsem to jen ve své duši. I vše vnější se mi jevilo v okouzlujícím světle. A vše vedlo k lásce k Bohu a k děkování. Lidé, stromy, květiny, zvířata, všichni mi byli blízcí. Na všem jsem nacházel zobrazeno jméno Ježíše Krista. Jindy jsem pocitoval takovou lehkost, jako bych neměl tělo, jako bych nešel, ale plul vzduchem. Jindy jsem se celý ponořil do sebe a jasně jsem viděl celé své nitro. Obdivoval jsem důmyslné uspořádání lidského těla. Jindy jsem pocitoval takovou radost, jako bych se stal carem. Při všech těch útěchách jsem toužil, aby mě Bůh nechal brzy zemřít a já dal průchod vděčnosti u jeho podnoží ve světě duchů. Buď jsem se neuměřeně nechal unášet těmito blaženými pocity, nebo se tak stalo z Boží vůle, ale po nějakém čase jsem v srdci pociťoval jakousi bázeň a chvění. Není to snad, pomyslel jsem si, zase nějaké trápení a protivenství, podobně jako za tu děvečku, kterou jsem naučil Ježíšově modlitbě. Mračná myšlenek na mě dotírali. Vzpomněl jsem si přitom na slova ctihodného Jana Karpatského, který říká, že učitel se často uvádí do hanby a snáší protivenství a pokušení za ty, které duchovně uzdravil. Abych ty myšlenky přemohl, zesílil jsem modlitbu a zcela jsem je odehnal. Pozbuzen jsem si řekl, děj se vůle Boží. Byl jsem připraven přetrpět vše, co na mě sešle Ježíš Kristus za moji špatnost a pyšnou povahu. Ano, i ti, kterým jsem nedávno odhalil tajemství vnitřní modlitby, na to byli připraveni už před setkáním se mnou, bezprostředním a tajemným působením Božím. Uklidnil jsem se tím a opět jsem šel s modlitbou v útěše a radosti, ještě větší než předtím.

2 dny bylo deštivo. Cesta byla tak rozbředlá, že jsem stěží vytahoval nohy z bláta. Šel jsem stepí, 15 verst jsem nepotkal jedinou osadu. Nakonec v podvečer jsem uviděl při cestě nějaký dvůr. Zaradoval jsem se a pomyslel si. Zde požádám o odpočinek a přenocuji tu. Zítra ráno, dá-li Bůh, se snad počasí zlepší. Když jsem se přiblížil, uviděl jsem opilého staříka ve vojenském plášti, jak sedí na náspu u dvora. Poklonil jsem se mu a říkám, nedá se tu u někoho požádat o nocleh? Kdo jiný by ti to mohl dovolit než já? Zakřičel stařík. Jsem tu nejdůležitější. Toto je poštovní stanice. Já jsem správce. Tak mi dovolte, Báťuško, u vás přenocovat. Pas máš? Ukaž doklady. Podal jsem mu svůj pas. Držel jej v rukách a znovu se ptal. Kde máš pas? Máte jej v rukách, odpověděl jsem. No, pojďme do chalupy. Správce si vzal brýle, přečetl a říká. Správně, doklady jsou v pořádku. Zůstaň na noc. Teď já jsem dobrý člověk. Přinesu ti sklenku. Nepiju od narození, odpověděl jsem. Tak si nakašli. Aspoň s námi po večer. Sedli jsme si ke stolu. On a kuchařka. Mladá žena, také dosti podnapilá a mě posadili také. Po celou dobu večeře si nadávali. Obviňovali jeden druhého a nakonec se servali. Správce odešel spát do komory. Kuchařka začala poklízet, umývat pohárky a lžíce a stále spílala svému staříkovi. Chvíli jsem poseděl a když jsem viděl, že se hned tak neutiší, zeptal jsem se jí. Kde pak, Mátuško, mám spát? Jsem po cestě velmi unavený. Hned, Báťuško, u stelu ti. Přistavila stoličku k lavici u předního okna. Prostřela deku a položila polštář. Lehl jsem si a zavřel oči, jako bych spal. Kuchařka ještě dlouho rámusila. Nakonec, když uklidila, uhasila oheň a přistoupila ke mně. Najednou se celé okno, které bylo v předním koutu chalupy, rozletilo na kousky. Rám, sklo i úlomky veřejí se s příšerným třeskem rozsypaly. Celá chalupa se otřásla a za oknem se ozvalo bolestné sténání, rachot a křik. Žena leknutím uskočila doprostřed místnosti a svalila se na zem. Já jsem bezděčně vyskočil v domnění, že se pode mnou otevřela země. Uviděl jsem, jak 2 voskové vnesli do chalupy člověka, celého v krvi, takže mu nebylo vidět ani tvář. To mě ještě více vyděsilo. Byl to kurýr, který přijel vyměnit koně. Jeho vozka nezvládl přesně zabočit do vrat, ojí vyrazil okno a jak byl před chalupou příkop, brička se převrátila, kurýr upadl a poranil se na hlavě o zahrocený kůl, kterým byl zpevněn násep. Kurýr požádal o vodu a kořalku. Vymyl si ránu, trochu polil vodkou a pohár vypil. Zakřičel. Koně! Stál jsem u něho a řekl mu. Jak chcete, Báťuško, jet s takovým zraněním? Kurýr není nikdy nemocný, odpověděl a odcválal. Ženu v bezvědomí odlekli voskové do kouta k peci. Zakryli rohoží a řekli, to je jen zleknutí, ona se probere. Správce se posilnil douškem a šel zase spát. Zůstal jsem sám. Žena brzy vstala, začala chodit z rohu do rohu jako šílená a nakonec vyběhla z chalupy.
pomodlil jsem se. Cítil jsem se ochablý a nedlouho před svítáním jsem na chvíli usnul. Po ránu jsem se rozloučil se správcem a vydal se na cestu. Za chůze jsem se modlil s vírou, nadějí a vděčností k Otci veškeré štědroty a útěchy, který mě zachránil před hrozícím neštěstím. 6 let po této události, když jsem šel kolem jednoho ženského monastýru a zašel jsem pomodlit se do chrámu, pohostinná představená mě po bohoslužbách pozvala k sobě a poručila přinést čaj. Najednou k ní neočekávaně přijeli hosté. Odešla za nimi a nechala mě se svými monaškami. Pokorná sestra, která nalévala čaj, ve mně zbudila zvědavost. Zeptal jsem se: jste už, mátuško, dlouho zde v monastýru? 5 let, odpověděla. Přivedli mě sem zbavenou rozumu a Bůh se zde nade mnou smiloval. Matka představená si mě ponechala u sebe v cele a postřihla na monašku. A jak jste přišla o rozum? Zeptal jsem se. Zleknutí. Pracovala jsem na nějaké stanici a v noci ve spánku koně vyrazili okno. Lekla jsem se a přišla o rozum. Celý rok mě příbuzní vodili po svatých místech a teprve zde jsem se uzdravila. Když jsem to uslyšel, v duši jsem se zaradoval a velebil jsem Boha, který vše řídí moudře k prospěchu člověka.

0: Libor Raclavský četl další díl z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás, vydalo nakladatelství Refugium. Zvuková spolupráce Miloš Švábek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

11 hodin a 30 minut, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Dnes je úterý 5. květen, svátek má Klaudie, v církevním kalendáři je svatý Gotthard. No a na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne? Těsně před 12. vám nabídneme myšlenku na den, která je z promluvy papeže Lva před modlitbou Regina Caeli na svatopeterském náměstí o 5. neděli velikonoční. Hned poté polední modlitba. Budou se modlit moji kolegové, pracovníci Radia Proglas. Pár minut po polední se můžete v hudební siestě těšit na sonátu číslo 4 D-dur Domenika Gabrieliho, koncert pro příčnou flétnu D-dur Georga Filipa Telemana, koncert pro housle a orchestr D-dur Giuseppe Tartiniho a v neposlední řadě na dvě koncerta Grossa, která složil Georg Miffa. První v G-moll a druhé v D-dur. Poté zprávy naší zpravodajské redakce. Dnes je má na starosti moje kolegyně Niky Samcová. Ve 13.05 začíná další blok hudby a tam se dozvíte například, co znamená dnešek v kalendáři. Hudební kompas ve 14 hodin nabídne hudebníka Jakuba Koeniga a album Astronauti. Od 14.30 až do 16 vás začneme zvát na různá místa po Čechách, Moravě, Slezsku. Možná i někam do zahraničí, uvidíme, kam nás to dnes zavane. Tento delší blok ale přerušíme zprávami, které zde na Proglasu přebíráme od Českého rozhlasu Plus. Týdeník Slyšte lidé vám v 16 hodin představí novinky německého vydavatelství GLM Music, které se zaměřuje především na jazz, world music a příbuzné žánry. Uslyšíte pestrý výběr nahrávek od komorních duet přes mezinárodní projekty až po žánrově otevřené kapely, propojující různé hudební tradice. Vedle jazzu zazní i vlivy folku, brazilské hudby, gypsy swingu nebo afrokaribských rytmů. Pořadem provází Milan Tesař. To je vše z toho, na co se můžete těšit dnes dopoledne, poté odpoledne. Posloucháte Proglasu mikrofonu.

se do skály, mrak se zas rozplyne, až úplně zmizí. Ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit. Neptá se, nečeká, jenom tma a v ní.

0: Již za měsíc, přesně 6. června, budou na výstavišti v Brně blahořečení mučedníci Jan Bula a Václav Drbola. Přípravy organizačního týmu vrcholí. Pro Glasu Více řekl Vojtěch Jurásek, koordinátor slavnosti z brněnského biskupství.
1: V tuhle chvíli řešíme velmi praktické informace ohledně dopravy, stravování, samozřejmě i například televizního a rozhlasového přenosu. Máme připraven program, řešíme ještě to tak, aby jsme všechny informace dali vědět jednak účastníkům, druhak i lidem, kteří třeba svoji účast na slavnosti blahořečení zvažují. Taky máme radost, že už máme téměř naplněnou kapacitu našich dobrovolníků, zháníme ještě zhruba 10 nebo 15 lidí, ale ten zájem i ze strany těch, kteří jsou ochotní pomoct s tou akcí, je velký a to nás moc těší.
0: Na slavnost se očekává účast tisíců poutníků a kapacita na výstavišti se pomalu plní. Přesto biskupství zve k registraci.
1: V tuhle chvíli máme zhruba 2800 volných míst do pavilonu Z. Co to znamená, místa, které jsou v pavilonu, jsou zastřešená a umožní jako příjemný zážitek z celé té akce. Ten pavilon Z je jakoby druhý, ale budou tam velkoplošné obrazovky, budou tam stánky, bude tam umístěn relikviář s takovou kaplí, kde se budou moct tedy lidé uctít ty ostatky. Takže není to rozhodně tak, že by byl nějak jako odstrčený, ale i ten venkovní program plánujeme mezi těmi dvěmi pavilony. Takže určitě pokud někdo z posluchačů třeba zvažuje, neví, jestli v tom Zetku to bude zajímavé, tak rozhodně doporučuji se tam vydat a přihlásit. Je to velmi jednoduché. Stačí zadat si webovou adresu www.buladrbola.cz. Tam hnedka na začátku nahoře je velkým přihlašte se zde. Dostanou se na přihlašování formulář, tam si vyberou svoje místo, najdou si tedy pavilon Z, najdou si místo, které se jim líbí, můžou i udělat jakoby víc těch přihlášek najednou, zadají jméno, vyberou si, jestli si chtějí koupit jídlo, oběd, vyberou, jestli chtějí přispět dobrovolné vstupné a na e-mail, který tam zadají, jim přijde QR kód, přihlašovací takový jakoby potvrzení s QR kódem, které je ideální pak mít sebou, když budou na to výstaviště. To znamená buď vytištěno, nebo v mobilu elektronickou formou. A když pak přijdou na výstaviště, tak se prokáží tím QR kódem. My rovnou budeme vidět, jakou mají místenku. Už je tam dobrovolníci a organizátoři navedou na místa, kde mají sedět.
0: Vojtěch Jurásek z brněnského biskupství posluchačům popsal také chystaný program.
1: Dopoledne bude takový kulturně duchovní program plný nejrůznějších svědectví, bude tam katecheze, modlitba, kulturní vystoupení, hudba, nějaké divadlo. To znamená takové zhruba dvojhodinové pásmo, opravdu moc hezky zpracované. Potom bude dvoj a půlhodinová pauza polední, kdy jednak se lidi budou moci najíst. Bude tam řada stánků od katolických nakladatelství a různých jiných výrobců nějakých předmětů. Bude tam možnost dětského programu. Během poledne bude i probíhat tedy dětský koncert na venkovním pódiu. A od 14 hodin pak bude bezprostřední příprava na tu slavnou mši svatou, která začíná o 14:30. A po ní chystáme takový, říkáme tomu, pomalý závěr dne, kdy zájemci budou moci i osobně uctít tedy ten relikviář z ostatky obou blahořečených v tom pavilonu Z. Zároveň tam bude takový jakoby koncert, možnost ještě využít jednotlivé stánky a ty místa pro dětský program. A co se týče dětí, počítáme s tím, že ne každé dítě vydrží sedět 2 hodiny na židli a poslouchat program, takže pro ty úplně nejmenší tam budou takový sektor s koberci, aby si děti malé mohly hrát a rodiče mohli poslouchat program. Pro větší děti tam budou nějaké možnosti třeba skákacích hradů, případně v té polední pauze i možnosti sportovišť, které pro nás zajišťuje křesťanská tělovýchovná organizace Orel. Takže já pevně věřím, že to bude program pro všechny generace, že to bude program jednak pestrý, ale i duchovně hluboký. A moc bych chtěl pozvat všechny, kdo třeba nad tím ještě uvažují, aby neváhali, přihlásili se, protože to bude opravdu jako unikátní událost i takové setkání velké našeho křesťanského společenství.
0: Řekl Pro Glasu koordinátor slavnosti blahořečení Buly a Drboly Vojtěch Jurásek. Já už jen připomenu, že akce proběhne v Brně 6. června.

doma. Možná to bude Budapešť, když déšť jí mosty zdobí, a možná Vídeň a zas déšť, tak chvíli hrej jen na tři doby. Taky mi zahrej, jak jsme byli malí, to půrko tenkrát bylo za tole, a pak mi zahrej,

0: Na faře v Libině na Šumpersku bude od čtvrtka do neděle probíhat kurz gregoriánského chorálu pro začátečníky i pokročilé. Kurz pořádá spolek Una Voce a povede ho jáhen Matyáš Razím z kněžské fraternity svatého Petra Římov.
1: Jako kněz tam bude otec Metoděj Němec, což je dominikán. Já tam budu mít přednášky o gregoriánském chorálu samotným. Otec Metoděj Němec tam bude mít pár přednášek, které trošku doplňují, třeba z jiného úhlu pohledu. A bude to probíhat tak, že vždycky bude někdy ten den jednou mši svatá. Bude tam několik těch přednášek, které postupně se budou snažit tak jako zevrubně, ale samozřejmě v rychlosti relativně probrat všechny důležité věci týkající se toho chorálu. Bude tam taky samozřejmě s tím spojený nějaký praktický zkoušky toho. Každý den bude nácvik toho zpěvu na mši svatou. Kromě toho tam taky bude každý den nějaký menší výlet nebo procházka společně, samozřejmě možnost zpovědi. A jinak je tam zajištěné ubytování, zajištěná strava.
0: Gregoriánský chorál je velmi stará forma jednohlasého latinského liturgického zpěvu, původně bez doprovodu nástrojů. Matyáš Razím se mu věnuje už 9 let.
1: To je taková nadčasová liturgická hudba, která pozdvihá člověka k Bohu a pomáhá mu se usebrat k modlitbě a zároveň samozřejmě všechny ty texty jsou z písma svatého vzatý, nebo téměř všechny, takže je to modlitba zároveň nejvyšším možným způsobem.
0: Bližší informace jsou na webu unavoce.cz.

se páchají zlo, ale myslí to dobře. Našli cíl, utopili lodi voda, v odvěkeře voda, samá voda a moře, kde je mé.

Bratři a sestry, krásný den. Ve velikonoční době se tak jako rodící se církev vracíme k Ježíšovým slovům, která září svým plným smyslem ve světle jeho umučení, smrti a zmrtvých stání. To, co původně jeho učedníkům unikalo nebo působilo zmatek, se nyní znovu vynořuje z paměti, zahřívá srdce a dává naději. Janovo evangelium nás ve 14. kapitole uvádí do dialogu mistra s jeho učedníky během poslední večeře. Slyšíme zde především slib, který dnes i nás vtahuje do tajemství jeho vzkříšení. Ježíš říká, až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Apoštolové tak zjišťují, že v Bohu je místo pro každého. Dva z nich to už zakusili při prvním setkání s Ježíšem u řeky Jordánu, když si všiml, že jdou za ním, a když je pozval, aby to odpoledne zůstali u něho doma. Také nyní, krátce před smrtí, Ježíš mluví o domově, tentokrát v domě mnohem větším. Je to dům jeho i našeho otce, kde je dost místa pro všechny. Syn o sobě mluví jako o sluhovi, který připravuje pokoje, aby každý bratr a sestra, jakmile dorazí, našel ten svůj připravený a cítil se odjakživa očekávaný a konečně nalezený. Vážení a milí přátelé, ve starém světě, jímž stále ještě putujeme, jsou místa, která přitahují pozornost právě svou výlučností, zkušenosti dostupné jen několika málo lidem, výsady vstoupit tam, kam nikdo jiný vejít nemůže. Naproti tomu v novém světě, kam nás vede z mrtvých stalí, je to, co má největší cenu, dostupné všem. Nestrácí tím ovšem nic ze své přitažlivosti. Naopak, to, co je otevřené všem, už dává radost. Vděčnost zaujímá místo soupeření, přijetí překonává výlučnost, hojnost už nepůsobí nerovnost. A především nikdo není předmětem omylu, nikdo není ztracen. Smrt hrozí zničením jména a památky, ale v Bohu je konečně každý sám sebou. Toto je opravdu místo, které hledáme celý život, často s ochotou udělat cokoliv, jen abychom získali trošku pozornosti a uznání. Mějte víru, říká nám Ježíš, to je ono tajemství. Věříte v Boha? Věřte i ve mne. Právě tato víra osvobozuje naše srdce od touhy mít a získávat, od klamné honby za prestižním místem, na kterém budeme znamenat něco. Každý z nás už má nekonečnou hodnotu v Božím tajemství, které je opravdovou skutečností. Milujeme-li se navzájem, jako nás Ježíš miloval, jsme obdarováni tímto poznáním. Toto je nové přikázání. Předjímejme takto na zemi nebe, odhalujme všem, že naším údělem je bratrství a pokoj. V lásce totiž každý uprostřed celého množství bratří zjišťuje, že je jedinečný. Prosme tedy nejsvětější Panu Marii, Matku Církve, aby každá křesťanská komunita byla domem otevřeným pro všechny a pozorným ke každému.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele Kolína, Křehoře a Chocenic. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Domino.
1: Modleme se.
0: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Stána Ježíše Krista, si naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
1: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
0: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
2: Pane Ježíši, náš pastýři a příteli, děkujeme ti za život a svědectví kněží Jana a Václava, kteří odpověděli na tvé volání a věrně ti sloužili i tváří v tvář utrpení a smrti. Jejich statečnost, pokora a důvěra v tebe jsou pro nás inspirací a výzvou. Prosíme tě o dar živé a zralé víry za všech okolností. Dej nám sílu k lásce, která odpouští, i když je to těžké, a odvahu k vytrvalému hledání pravdy. Připomínej nám, že s tebou nikdy nejsme sami. Ať už náš příběh kněží a Václava, Jana a Václava osloví a posílí na cestě k tobě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
0: Amen.
1: Svatý Gottharde,
0: oroduj za nás.
1: Všichni svatí a světice Boží,
0: orodujte za nás.
1: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
0: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
0: Bohu díky.

Pár vteřin, pár minut po 12. hodině vás zveme k poslechu hudební siesty. Nejprve vám nabízíme sonátu číslo 4 D-dur od Dominika Gabrieliho. Solo na trubku zahraje Joachim Schäfer, doprovodí ho bratislavští komorní solisté pod vedením Antona Popoviče.

Právě dohrála sonáta číslo 4 D-dur od Domenika Gabrieliho. Solo na trubku zahrál Joachim Schäfer, doprovodili ho bratislavští komorní solisté pod vedením Antona Popoviče. Následuje koncert pro příčnou flétnu D-dur od Georga Filipa Telemana. Solo na flétnu zahraje Wilbert Hazelzet, doprovodí ho muzika Antika Keln pod vedením Reinharda Gebla.

Slyšeli jste koncert pro příčnou flétnu D-dur od Georga Filipa Telemana. Solo na flétnu zahrál Wilbert Hazelzet. Doprovodila ho muzika Antika Keln pod vedením Reinharda Gebla. Následuje koncert pro housle a orchestr D-dur od Giuseppe Tartiniho. Solo na housle zahraje László Paulik. Doprovodí ho Orfeo Orchestra pod vedením Gyergye Vashegiho.

To byl koncert pro housle a orchestr D-dur od Giuseppe Tartiniho. Soho na housle zahrál László Paulik, doprovodil ho Orfeo Orchestra pod vedením Gyergye Bazhegyho. Následují dvě koncerta grosa číslo 4 a 5 G-moll a D-dur. Koncerto grosa číslo 4 nese název Dolce Somnimum a číslo 5 nese název Seculum. Obě skladby složil Georg Mifa. Skladby zahraje muzika Eterna Bratislava pod vedením Petera Zajíčka.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní hudební siesty. Slyšeli jste dvě koncerta Grossa číslo 4 G-moll a číslo 5 D-dur od Georga Miffa. Obě skladby zahrála muzika Eterna Bratislava pod vedením Petera Zajíčka.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Je 13 hodin a u zpráv na Proglasu vás vítá Nikola Samcová. Dobré odpoledne. Pravděpodobnou příčinou požáru v Českém Švýcarsku je zavinění člověka. Přípravy blahořečení Buly a Drboly vrcholí. V Liberci začíná festival Anifilm. Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na dnešek byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou v boji s ohněm pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po včerejší lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu na 370, oznámila mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková. Požár poničil novou výsadbu a její oplocení. Škody budou také na turistické infrastruktuře v okolí Chřibské na Děčínsku. Pravděpodobnou příčinu přiblížil mluvčí správy Národního parku Tomáš Salov.
1: Než se dobereme k té skutečné příčině, tak trošku zužujeme výběr z velkého množství scénářů. V zásadě tu máme dva scénáře. Jeden, že by požár vznikl z přirozených příčin a druhý scénář je lidské zavinění. Ty přirozené příčiny můžeme vyloučit, protože v našem prostředí se jedná výhradně o zahoření odblesku a v posledním období žádná bouřka nebyla. Takže si můžeme být téměř jistí, že ten oheň je zapříčiněn člověkem, ale neznáme okolnosti vzniku.
0: Za měsíc 6. června budou na výstavišti v Brně blahořečení mučedníci Jan Bula a Václav Drbola. Přípravy organizačního týmu vrcholí. Proglasu více řekl Vojtěch Jurásek, koordinátor slavnosti z brněnského biskupství.
2: V tuhle chvíli řešíme velmi praktické informace ohledně dopravy, stravování, samozřejmě i například televizního a rozhlasového přenosu. Máme připraven program, řešíme ještě to tak, aby jsme všechny informace dali vědět jednak účastníkům, druhak i lidem, kteří třeba svoji účast na slavnosti blahořečení zvažují. Taky máme radost, že už máme téměř naplněnou kapacitu našich dobrovolníků, zháníme ještě zhruba 10 nebo 15 lidí, ale ten zájem i ze strany těch, kteří jsou ochotní pomoct s tou akcí, je velký a to nás moc těší.
0: Na slavnosti se očekává účast tisíců poutníků a kapacita na výstavišti se pomalu plní. Biskupství zve do druhého pavilonu Z, který nabídne obrazovky do hlavního sálu, doprovodné stánky i část určenou dětem. Registrace je zdarma na stránkách buladrbola.cz a zbývá asi 2800 míst. Generální sekretariát biskupské synody zveřejnil závěrečné zprávy dalších dvou studijních skupin, které ustanovil papež František. Jedná se o skupiny číslo 7 a 9. Ty patří mezi 10 pracovních skupin, jež se věnují hlavním tematickým okruhům projednávaným během dvoufázové synody o synodalitě. Zaměřili se na výběr biskupů a na nové otázky v oblasti věrouky, pastorace a etiky. Stručná shrnutí v 5 jazycích jsou k dispozici na webových stránkách generálního sekretariátu synod.va. Ozbrojení útočníci unesli několik křesťanských školaček, které poslední dubnovou neděli cestovaly do školy v oblasti Kachia v nigerijském státě Kaduna. Jedna z dívek při útoku zahynula, když se pokusila utéct. Několika dalším studentkám se podařilo uprchnout. Po hodinách chůze se dostali do bezpečí v okolních vesnicích. Informuje o tom web církev.cz s odkazem na Zenit. Zatímco tento případ je prvním letošním zdokumentovaným útokem přímo na školní děti v této oblasti, únosy studentů nejsou v regionu ojedinělé. V minulých letech došlo k podobným incidentům i v dalších částech jižní Kaduny. Místní obyvatelé upozorňují, že zhoršující se bezpečnostní situace má vážný dopad na vzdělávání, zejména dívek. Některé rodiny ze strachu o bezpečí své děti ze škol odhlašují. Rodiny usnesených dívek nyní čekají na další zprávy, zatímco místní dobrovolníci a bezpečnostní složky pokračují v pátrání.
3: Posloucháte zprávy Proglasu.
0: V Liberci dnes začíná 25. ročník Anifilmu. Na mezinárodní přehlídce animovaných filmů uvidí diváci do konce tohoto týdne přes 500 snímků. Součástí šestidenního festivalu jsou i výstavy, besedy, koncerty, workshopy či tvůrčí dílny pro děti. Večer vyhlásí organizátoři vítěze národní soutěže Český obzor, která hodnotí tvorbu uplynulého roku. Opět také předají cenu za celoživotní přínos animovanému filmu. Letos ji převezme Jan Klos. Programový ředitel festivalu Pavel Horáček o něm řekl.
3: Animátor, který je hodně propojený s dílem Břetislava Pojara, animoval mu vlastně Zahradu, Dášenku, seriál Pojďte pane, budeme si hrát, ale spolupracovali s Lubomírem Benešem na seriálu Pat a Mat a s Vlastou Pospíšilovou a s mnoha dalšími, vlastně taková jako všude bud té české animace. Také svoje zkušenosti předával na FAMU, kde spolu zakládal tu katedru animace.
0: A ještě k dalším událostem dneška. Oslavy 81. výročí konce druhé světové války a osvobození armádou Spojených států amerických, doprovodní pietní akty v Liberci, Plzni, Klatovech, Plané u Mariánských lázní, Domažlicích a Nepomuku. V předvečer své slavnostní přísahy se 28 nových členů papežské švýcarské gardy sejde k nešporám v kostele Panny Marie na vatikánském hřbitově Campo Teutinico. Po shromáždění u památníku gardistů, kteří padli při ochraně papeže Klementa VII. V květnu 1527, přijmou zasloužilí členové vyznamenání. V Jižním Tyrolsku zasedne vedení Federace katolických rodinných asociací v Evropě. Do čtvrtka se bude věnovat postavení rodiny v současném světě a přípravě rezoluce k demografickým změnám či dopadům digitalizace. S českými zástupci na jednání jsme ve spojení.
4: Počasí.
0: Nadále bude převažovat oblačno až polojasno. V Čechách bude odpoledne a večer od západu přibývat oblačnosti i srážek. Mohou se objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Na západě Čech kolem 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18. Slabý proměnlivý až čerstvý jižní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině bude později večer částečně slábnout. V bouřkách naopak zesílí. Tlak mírně klesá, večer stoupne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. V noci bude pršet hlavně v Čechách, nejvíce na západě a severozápadě. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů Celsia. Při zmenšené oblačnosti a slabším větru ojediněle kolem 8 stupňů. Zítra ráno a dopoledne slunečno, odpoledne a večer opět přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na západě Čech kolem 20. Ze zpráv pro Glasu je to vše. Od mikrofonu se loučí Nikola Samcová. Naslyšenou.

0: Zahajovací koncert festivalu Pražské jaro konaný příští úterý budou moci sledovat v přímém přenosu diváci ve 24 zemích světa. Širšího mezinárodního pokrytí se festivalu dostává díky spolupráci se sítí zahraničních zastoupení českých center. Včera to obě strany stvrdili podpisem memoranda o spolupráci. Generální ředitelka českých center Jitka Pánek-Jurková dodává.
1: Je mi opravdu velkým potěšením, že můžeme sdílet takovou tu radost a hrdost na ty excelentní momenty české kultury s našimi zahraničními přáteli, sympatizanty a publiky. To je mise českých center, zkrátka to, co je nám nejdražší a to, co považujeme za mimořádné, výjimečné, excelentní, také přenést do zahraničí. A letos tedy začínáme skutečně novou a důležitou velmi kapitolu spolupráce s Pražským jarem, tak trochu třeba po vzoru MetLife nebo některých jiných obdobně prestižních kulturních institucí. A česká centra budou zahajovací koncert vysílat skutečně do celého světa, do 24 zemí, s tím, že v několika zemích máme i velmi prestižní lokace. Jsem slyšela o krásném vídeňském kině v centru města. Víme, že v Tokiu už máme plnou kapacitu, ale i v Bratislavě a v Bělehradu a v Londýně máme vyblokované velmi prestižní sály, kde tento krásný koncert vedený Petrem Popelkou a interpretovaný Sočrem může slyšet tedy velmi široké zahraniční publikum. Zároveň také přes všechny naše sociální sítě půjde daný koncert do celého světa. Memorandum nejen tedy, že tuto spolupráci tímto, myslím, velmi pěkným způsobem zahajuje, ale také specifikuje, že budeme pomáhat Pražskému jaru i s propagací a prezentací v zahraničí. Mezi naše publikum patří velmi prestižní novináři v celé řadě světových metropolí a taky, že budeme pomáhat spolu s Pražským jarem rozvíjet velmi cenné kontakty na zahraniční partnery, média a odbornou veřejnost tam, kde působí naše fantastické týmy.
0: Řekla při včerejším podpisu memoranda o mezinárodní spolupráci s Pražským jarem Jitka Pánek-Jurková, generální ředitelka českých center.

0: Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk zemědělci. K vyhledávání ukrytých zvířat využívají drony s termokamerami, díky kterým je dokážou včas odhalit. Jen loni takto přežilo přes 150 jedinců, uvedl Daniel Tománek, zakládající člen spolku SOS Srnčata ohrožená sekačkami Brněnsko.
1: Pilot začne létat, hledá v poli pomocí termovize místa, která hřejou, kde se dá předpokládat, že je nějaké živé zvíře. Potom, co najde nějaké místo, které odpovídá tomu, že je to živé zvíře, tak se podívá, co je to za zvíře. Pokud je to zvíře, které má smysl zachránit, čili nejčastěji srnče nebo nějaké jiné mládě, tak vyšle skupinu dobrovolníků.
0: Dobrovolníci pak mládě odchytnou a odnesou do bezpečí na okraj louky. Po sečení jej vypustí zpět. Srnčata při sečení často hynou proto, že jejich vrozené chování jim při hrozbě velí přikrčit se k zemi, zůstat nehybná a nevydat zvuk. V přírodě je to účinná obrana, predátor si jich nevšimne. Při senočseči se ale tato strategie mění v past.

když stojíš sám nad temnou hlubinou a připadá ti

když stojíš sám nad temnou hlubinou a připadá ti, že se dá

Ve 13 hodin 31 minut stále posloucháte Proglas a stále slyšíte Lenku Pekařovou. Dnes prožíváme úterý 5. velikonočního týdne, 5. květen, Den Evropy a Mezinárodní den porodních asistentek. K významným dnům České republiky se dnešek řadí na paměť začátku protinacistického povstání v Praze před 81 lety. Bylo součástí květnového povstání českého lidu. 5. května 1945 nacisté vyplenili obce Javoříčko a Leskovice. Katolický kalendář ukazuje na přímluvce zedníků svatého Gotarda, opata dolnosaského kláštera benediktínů a biskupa z přelomu 10. a 11. století. Svátek má Klaudie, jméno z latiny se vykládá jako náležející k římskému rodu Klaudiů, případně kulhavá a chromá.

britském zajetí na ostrově Svatá Helena před 205 lety zemřel bývalý francouzský císař, vojevůdce a zákonodárce Napoleon I. Bonaparte. Stovku by oslavil populizátor hudební nauky, muzikolog a sociolog Luděk Zenkl. Zemřel roku 2012. Před stem a 35 lety se narodil dětský lékař Otakar Teichl. Naposled vydechl roku 1968. Rovněž před 135 lety v New Yorku otevřeli jednu z nejprestižnějších koncertních síní světa, Carnegie Hall. 80 let uplynulo od zahájení lodní dopravy na Brněnské přehradě. 75 by oslavil motocyklový závodník Milan Špinka, mistr světa na ledové plochové dráze, skonal předloni. A před 30 lety se čeští hokejisté stali mistry světa na šampionátu ve Vídni.

Právě před 180 lety přišel na svět polský spisovatel Henryk Sienkiewicz. Zemřel v roce 1916. 110 roků nás dělí od úmrtí sochaře a medailéra Stanislava Suchardy. 90 let by se dožila dědička šlechtického rodu Maria Podstatská Lichtenštejnová z Velkého Meziříčí. Na věčnosti je od roku 2011. Před 65 lety, 23 dní po Rusovi Jurii Gagarinovi, zlétl do vesmíru první Američan Alan Bartlett Shepard. A na dnešek připadá i 20. výročí úmrtí prvního duchovního průvodce hnutí modlitby matek v Česku, patera Jana Pavlu.

Pár vteřin po 14. hodině vás na Proglasu zveme k poslechu a k prožití hudebního kompasu, kde si představíme písničkáře a také výtvarníka Jakuba Koeniga a jeho aktuální album Astronauti. Začneme skladbou Plán.

Na co seš tak

věcí, instaluju světy do srdce jiných světů, o čem jsem zatím mohl jenom zpívat nebo vyprávět. Teď dělám, jako malíř vkládám vesmíry do předmětů a tak instaluju skrytý struktury k ústraní, osnuju svoje tajný plány, který pak maniakálně frázuju do beatu jako záporák na závěr pijáku. Akorát se zdá, že vůbec nikoho nezajímají. Všichni

0: plány na záchranu světa, všichni ruce vzhůru. Je to bejt trochu laskavější k sobě i k ostatním. Samo to nestačí, ale dá se tím začít. Bejt trochu laskavější k sobě i k ostatním. Až se to naučíme, můžeme to poslat dál. Bejt trochu laskavější k sobě i k ostatním. Samo to nestačí, ale dá se tím začít. Bejt trochu laskavější k sobě i k ostatním. Až se to naučíš, můžeš to poslat dál. Bejt trochu laskavější k sobě i k ostatním. Bejt trochu laskavější.
1: Jakub Koenig na české scéně začínal jako kapelník skupiny Obří broskev. Později vystupoval jako maskovaný písničkář Kitchen a stal také u zrodu projektu Zvíře jménem Podzim. Pod svým občanským jménem vydal až v roce 2023 album Hvězdy. Na druhém albu nazvaném Astronauti se Koenig posouvá ve zvuku i v celkové autorské identitě. Vsází na otevřenost, pokud jde o texty, a na určitou neuhlazenost nahrávky. Album působí odvážněji, syrověji a také barevněji než předchozí nahrávka. Zásadní roli sehrála spolupráce s producentem 8Kidem, se kterým Koenig navázal na předchozí zkušenosti z práce na filmu Zápisník alkoholičky. Tématicky se nové album zabývá existenciální každodenností. Autor pracuje s kontrastem mezi banalitou všedního dne a představou kosmického dramatu, čímž zdůrazňuje křehkost i výjimečnost lidské existence. Budeme poslouchat ještě písně Dolů a Panenky.

Zase mě vítá kouzelný svět, pomalu vcházím do dveří. Zadržím dech a zkusím porozumět tomu, na co tak úplně nevěřím. Začíná další z mých přeletů nad důvěrně známou krajinou. A s každým nádechem se ponořím.

Hráli jsme si z alba Astronauti písničkáře a výtvarníka Jakuba Koeniga. Zítra ráno si v Hudebním kompasu představíme nové album Volného združení osamělých písničkářů nazvané 16 odstínů Dada. A zítra odpoledne se budeme věnovat folkové skupině z Beskyd, která si říká Za koncem. Tímto odpolední Hudební kompas končí. Jako vždy ho pro vás připravil Milan Tesař.

Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

Je 14 hodin 30 minut, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a já vás teď začnu zvát na různá místa. Dnes to bude Telč, Liberec, Praha nebo Plzeň. Než se tak ale stane, tak slýchám já vítr hvízdat od Raduzy.

0: Celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open společně s nadačním fondem Magdaleny Kožené letos slaví 10 let. Ředitelka nadačního fondu Irena Polhoukalová sdělila, co pro ní toto jubileum znamená.
1: Pro mě osobně je to doslova a do písmene desetiletá cesta od původního happeningu k dnes k respektovanému festivalu. Jehož hlavní program se koná v průběhu 14 dní od 13. května do 1. června, ale nad jeho rámec se koná celá řada dalších ještě projektů. A to je cesta festivalu a zároveň cesta nadačního fondu Magdaleny Kožené, který je zde proto, aby pomáhal unikátnímu systému základních uměleckých škol nad rámec možností každé jedné školy.
0: Benefiční zahajovací koncert festivalu s podtitulem Rytíři talentu zazní příští středu večer ve Španělském sále na Pražském hradě. V přímém přenosu jej nabídne Česká televize na programu ČT Art. Irena Polhoukalová k tomu dodává.
1: Na koncertě vystoupí kromě 300 mladých umělců skvělý basista Jan Martiník pod taktovkou Jana Kučery a spojený orchestr žáků základních uměleckých škol bude hrát za podpory a osobní přítomností hráčů z České filharmonie a dalších orchestrů z celé země. Tento koncert otevře sérii více než 400 uměleckých projektů napříč všemi žánry a na té cestě skrze celou Českou republikou máme 20 takových společných zastavení. V každém kraji pořádáme minimálně jednu velkou krajskou společnou uměleckou přehlídku a v hlavním městě Praha takových přehlídek máme rovnou 5. A tyto projekty jsou výsledkem nejen práce základních uměleckých škol, ale právě jejich vzájemné spolupráce a spolupráce s dalšími institucemi kulturními, včetně našeho fondu.
0: Základní umělecké školy u nás každoročně navštěvuje více než 250 000 dětí a mladých. Do festivalu ZUŠ Open se letos zapojí asi 2/3 základních uměleckých škol v Česku.
2: My jsme velice rádi, že pořád tato tradice se u nás udržuje, protože vidíme, jaký dosah má. Nevychováváme jenom umělecké osobnosti, budoucí profesionály, ale opravdu zasahujeme do širokého spektra společnosti s tím, že ovlivňujeme kulturní gramotnost, že učíme určitému estetickému cítění a zároveň provazujeme věci, které v umění prosakují do našeho života. Jak vždycky říkám dětem, když je sama učím, když se vrátím úplně ke mně, tak jim říkám, že to, co se naučí, jim v životě totiž nemůže nikdo vzít.
0: Uzavírá na Proglasu ředitelka Asociace základních uměleckých škol a taky ředitelka základní umělecké školy Kroměříž Ivona Křivánková. Podrobnosti k 10. výročí festivalu ZUŠ Open a nadačního fondu Magdaleny Kožené přinese v cyklu Radio Report naše redaktorka Jana Rambousková. Premiérově

0: Katolický týdeník s číslem 19 nese téma prvního roku pontifikátu papeže Leva XIV. Pro Glosu aktuální vydání přiblížila šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
1: První rok syna svatého Augustina za bílou klerikou se skrývá obyčejný člověk. Není politik, jen trvá na evangeliu. Tak to přibližují články, které tam najdete, a zároveň i anketu mezi osobnostmi české církve s dotazem, čím vás papež Lev XIV. Překvapil. Ze zpravodajství přibližujeme, jaký byl studentský velehrad, také jednání našich biskupů v Krkonoších a třeba i nový tým pražského arcibiskupa. Uprostřed novin přinášíme zvláště v tyto květnové dny vhodný text, komentář k fašismu a jeho novým formám. Bohužel, není to jenom historická okolnost. V perspektivách otevíráme esejí o malých řeholních společenstvích a o tom, jak jsou inspirativní i pro každého z nás. A dále přinášíme také rozhovor s novou ředitelkou křesťanské základní školy v Jihlavě, s Ukrajinkou pedagoškou, která sem přišla teprve před 4 lety. Ráda ještě upoutám rozhovor s paní Růženou Fialovou, která byla první koordinátorkou hnutí modliteb matek v České republice v 90. letech. Toto hnutí, které se rozšířilo napříč celou republikou, tyto dny slaví 30 let. A paní Růžena Fialová nám vypráví o tom, jak tady vznikalo a co jsou boží přísliby maminkám. Na stránce Doma se tentokrát vydáme do několika farních knihoven. Také si povykládáme s knihovnicemi, které nám vyprávějí nejenom o knihách, ale o tom, že vlastně hlavní aktivitou knihoven je setkávání se čtenáři. Tak všem přeju pěkné počtení, a to nejenom knih, ale i nejnovějšího katolického týdeníku.
0: Vzkázala jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

0: Na Proglasu přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
2: Je 15 hodin. Odpoledním plusem provází a pěkný den přeje od mikrofonu Lucie Vopálenská.
1: Český rozhlas Plus.
2: Bude na Ukrajině platit příměří. Válčící strany se nemohou shodnout. Ukrajina chce klid zbraní od půlnoci, Moskva až od pátku kvůli oslavám konce druhé světové války. Hasiči předpokládají, že požár v Českém Švýcarsku by mohli zlikvidovat do konce týdne. Místo dnes navštívil i ministr životního prostředí. Nabídneme aktuální informace. V Jerevanu se koná historicky první summit mezi Evropskou unií a Arménií, která se v posledních letech snaží uvolňovat své vazby na Rusko a naopak se přiblížit Evropě. A představenstvo oblastní nemocnice Příbram odvolalo dosavadního předsedu Holobradu. Policie ho stíhá kvůli podezření na dotační podvod a manipulaci veřejných zakázek. Právě tato témata rozebereme v další půlhodině, ale až po zprávách Moniky Vrchotové.
3: Pěkné odpoledne. Ukrajina a Rusko chtějí v souvislosti s oslavami konce druhé světové války krátké příměří. Ruský prezident Vladimír Putin ho vyhlásil na 8. a 9. května. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ho chce už od noci na zítřek. Mezitím pokračují vzájemné útoky. Ruské drony a rakety mířily na zařízení na výrobu plynu v Poltavské a Charkovské oblasti. Zemřelo 5 lidí.
4: Na navrhované ukrajinské příměří z půlnoci z 5. na 6. května zatím podle ukrajinských úřadů Rusové neodpověděli. Ukrajinská armáda zahájila v noci rozsáhlý vzdušný úder na cíle po celém Rusku. Údajně zasáhla továrnu na výrobu raket Iskander, balistických raket, a údajně tedy i něco zničila. Rusové uvádějí, že sestřelili 289 ukrajinských dronů. Mezitím se 25 kilometrů východně od Charkova, nedaleko Vovčansku, bojuje. Jsou slyšet výbuchy z fronty, která je vzdálená asi 7 kilometrů od místa, kde se právě nacházím. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: Ohlášené příměří a ruské oslavy konce druhé světové války více rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách. Lidé si dnes u budovy Českého rozhlasu připomněli výročí 81 let od začátku pražského povstání. Právě rozhlas měl při událostech 5. května 1945 zásadní roli. O jeho budovu a svobodné vysílání se na pražské Vinohradské třídě vedly nejtěžší boje. Mnoho jeho obránců zahynulo. Pietu zakončila minuta ticha s čestnou salvou a česká státní hymna. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl historický význam těchto událostí.
5: Vím, že přehnaný patos nám není vlastní. Jsou však chvíle v dějinách, kdy je na místě připomenout si národní hrdost a opravdové vlastenectví. Tiché, neokázalé a neokaté, které se každou chvíli vychloubačně nebije v hruď. Můžeme jen litovat národy, jež nemají ve svých dějinách podobné příklady a vzory. My je naštěstí máme.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Britská policie vyšetřuje ve východním Londýně žhářský útok na bývalou synagogu. Podle policie nikdo není zraněný. Incident je dalším v řadě útoků namířených proti londýnským židům. Premiér Keir Starmer přislíbil, že pokusy Íránu a dalších zemí destabilizovat britskou společnost nebude tolerovat. Série úderů začala v Londýně v březnu zapálením 4 sanitek židovské charitativní organizace. Následovaly žhářské útoky na synagogy a další cíle. Minulý týden útočník v Londýně pobodal 2 židy před synagogou. Policie to vyšetřuje jako teroristický čin. Novým náměstkem ministra kultury je Oty Klempíře za motoristy se stal Jiří Bubeníček. Taneční choreograf a bývalý baletní mistr je politickým náměstkem za SPD od včera. Bubeníček to potvrdil Českému rozhlasu. Na ministerstvu by měl mít na starosti oblast živého umění.
6: Nejdu na tuto pozici kvůli politice, ale kvůli umění. A chci se opravdu věnovat umění a chci český umění podporovat. Troufnu si říct, že vím, co umění potřebuje. A proto bych rád, aby vlastně to umění tady rostlo a tak nějak obstálo i v mezinárodní konkurenci.
3: Bubeníček obsadil poslední volné místo politického náměstka. Politické vedení úřadu je tak kompletní. Rakouský Salzburg v létě zakáže vjezd do historického centra autům s cizí registrační značkou. Úřady tím reagují na problémy a dopravní kolapsy z minulých let. Opatření má platit od července do konce srpna a za porušení hrozí pokuta. Výjimku dostanou rezidenti, zaměstnanci nebo hoteloví hosté s potvrzenou rezervací.
7: Turisté mají využít záchytná parkoviště na okraji města, odkud se do centra dostanou hromadnou dopravou. Radnice jim za to nabízí kombinovanou jízdenku v přepočtu za asi 190 korun na den. Ta zahrnuje parkování i MHD pro více osob. Opatření podle vedení Salzburku sníží počet aut v ulicích zhruba o tisícovku denně. Platit má zatím jen tohle léto, po sezóně ho ale město vyhodnotí a může omezení i prodloužit. Kritici už nyní namítají, že to problémy nevyřeší a jen je přesune do jiných částí města. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Rozsudek v případu smrti chlapce po pádu fotbalové branky na hřišti v Břeclavi vynese okresní soud v červnu. Soudce Oldřich Rezek dnes vyslechl svědky, včetně starosty města Svatopluka Pěčka a místostarosty Milana Klima, kteří jsou z hnutí ANO. Odpovídali například na to, jaké kompetence měla městská firma technické služby při údržbě hřišť. Obžalobě z usmrcení z nedbalosti čelí bývalý zaměstnanec společnosti. Hrozí mu až 6 let vězení. Chlapec zemřel před 2 lety na sídlišti na Valtické, poté co se houpal na neukotvené brance a ta na něj spadla. Obžalovaný muž vinu popírá. Na jednání 23. června zazní závěrečné řeči a verdikt. Novým uměleckým ředitelem a generálním manažerem České filharmonie bude od září Hugh Humphries. Dnes ho představil ředitel českých filharmoniků David Mareček. Londýnský rodák vystudoval hudební vědu na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii a jako manažer už má řadu mezinárodních zkušeností. Působil třeba jako ředitel uměleckého plánování symfonického orchestru v australském Melbourne a 8 let byl také hudebním ředitelem v londýnské Barbican Center. Na řadě je doprava na dálnici D1 z Prahy do Brna. Kolona u Velké Býteše, důvodem je omezení na 160. kilometru. Kolona z kilometru 154 je asi na 20 minut. Na dálnici D7 jsou komplikace na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova. U nájezdu z Evropské se vysypalo z kamionu dřevo přímo na dálnici a kolona je od Karlovarské D6 na 15 minut. V Praze jsou pak komplikace ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova do Troje. V první třetině tunelu stojí nepojízdné auto s přívěsem, průjezd tunely regulují a kolona je v Dobříšské i z jižní spojky od sjezdu na Pankrác, zdržíte se asi půl hodiny a ucpává se i Radlická nebo oblast Anděla na Smíchově. Dobře, dojeďte. Zítra bude zpočátku slunečno s ojedinělými přeháňkami, odpoledne začne oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější, lokálně se objeví i bouřky, noční teploty 15 až 11 stupňů, zítra 22 až 26 na západě Čech kolem 20. Právě plusová Monika Vrchotová.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: univerzitním centru Telč na Jihlavsku proběhne zítra vernisáž výstavy ilustrací Lukáše Tomka, který tvoří pod jménem Luke Tomsky. Přístupná bude do 30. srpna. Nabídne na 40 děl, která výtvarník původem z Nového Města na Moravě vytvořil v uplynulých 10 letech. Tématem jeho ilustrací je cyklistika, protože rád jezdí na kole. Plakáty se staly velmi žádané.
1: To je vždycky, mně přijde na té ilustraci takové vtipné, protože kolikrát se snažíte vymyslet jako nějaký plakát, který se bude prodávat, aby si člověk vydělal a tak, a on se neprodá, nebo dva kusy se prodají. A něco, co takhle člověk udělá srdcem, tak to mě přesvědčilo o tom, že když něco děláte a baví vás to, takže potom je velká pravděpodobnost, že to bude úspěšný. Ale musí to být jako srdce opravdu, že nekalkulované.
0: Řekl Lukáš Tomek. Po úspěchu prvních ilustrací se stal autorem plakátů několika cyklistických závodů, včetně závodu Míru. Jeho práce se opakovaně objevily i na stránkách časopisu 53x11, který se věnuje silniční cyklistice.

0: V Liberci dnes začíná 25. ročník Anny filmu. Na mezinárodní přehlídce animovaných filmů uvidí diváci do konce tohoto týdne přes 500 snímků. Součástí šestidenního festivalu jsou i výstavy, besedy, koncerty, workshopy či tvůrčí dílny pro děti. Večer vyhlásí organizátoři vítěze národní soutěže Český obzor, která hodnotí tvorbu uplynulého roku. Opět také předávají cenu za celoživotní přínos animovanému filmu. Letos ji převezme Jan Klos. Programový ředitel festivalu Pavel Horáček o něm řekl.
1: Animátor, který je hodně propojený s dílem Břetislava Pojara, animoval mu vlastně Zahradu, Dášenku, seriál Pojďte pane, budeme si hrát, ale spolupracovali s Lumírem Benešem na seriálu Pat a Mat a s Vlastou Pospíšilovou a s mnoha dalšími, vlastně taková jako všudy bud té české animace. Také svoje zkušenosti předával na FAMU, kde spolu zakládal tu katedru animace.

0: 81. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro nabídne od 12. května do 4. června více než 60 akcí. Vystoupí na něm 97 umělců, komorních souborů a orchestrů z 28 zemí světa. Pokračuje mluvčí Pražského jara Iva Nevoralová.
1: Stále ještě seženete vstupenky například na rezidenční koncerty kanadské zpěvačky a dirigentky Barbry Hannigan s klavíristou Bertránem Shamayou, smyčcovým kvartetem Belcha nebo s Českou filharmonií. Poslední místa zbývají na koncerty symfonického orchestru Bavorského rozhlasu se sirem Simonem Rettlem 14. a 15. května nebo na vystoupení Deutsches Symphonieorchester Berlin s českým dirigentem Tomášem Hanusem a japonským violončelistou Yujou Mizunem. Za dveřmi je také start 77. ročníku Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, která letos přivítá 90 flétnistů a klavíristů ze 17 zemí světa. Sledujte aktuální dění z festivalu Pražské jaro 2026. Všechny informace najdete na www.festival.cz.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

0: Hurvínkovi z té narozeniny slaví Plzeň také výstavami. Jedna začala o víkendu pod širým nebem ve Smetanových sadech, druhá se otevře v hlavní budově Západočeského muzea 12. června. Populární loutka se poprvé objevila po boku o zhruba 6 let staršího Spejbla 2. května 1926. Na jubilanta a na zakladatele divadla Spejbla a Hurvínka loutkáře Josefa Skupu odkáže také Mezinárodní festival Skupova Plzeň od 9. června. Na zahájení uvede divadlo J.K. Tyla premiéru inscenace Skupa, kde jsou nejstarší loutky Hurvínka a Spejbla, prozradila vedoucí muzea loutek Markéta Formanová.
1: Úplně nejstarší loutky. Hurvínek je v Moskvě, v obrazu divadle a Spejbl je pravděpodobně tady v archivu. To byl loutkář Obrazcov, se jmenoval, největší vlastně loutkář ruský. On kamarádil s Josefem Skupou a oni mu ho dali. Spejbla i Hurvínka a Jiřina Skupová potom údajně přivezla a vyměnila toho Spejbla za novějšího. No. Hurvínek nejdřív byl jenom jeden, což je možný, že to je ten, co je v té Moskvě. A potom se jich udělalo víc.
0: Své nejslavnější dřevěné rodáky připomíná Plzeň na více místech. Sousoší dvojice stojí v Šafaříkových sadech a na náměstí Republiky.

republiky je lavička se sedícími bronzovými sochami ve velikosti dospělého muže a malého chlapce. Dřevěné sochy najdou zájemci na zážitkovém okruhu Spejbla a Hurvínka u Boleveckých rybníků. Západočeská metropole má ulice Skupovu, Spejblovu i Hurvínkovu.

0: pátek 8. května proběhne 31. ročník brněnské pěší pouti do Křtin. Míří do tamního poutního chrámu jména Panny Marie, takzvané Perly Moravy architekta Jana Blažeje Santýnyho. Pokračuje mluvčí pouti Jiří Messner.
1: Pojďte se přidat po stopách pátra Martina Středy, putujícího před zhruba 400 lety právě do Křtin. Poděkovat Matce Boží za uchránění města Brna před švédskou přesilou po jeho obléhání během 30-leté války. Pouť je přiřazena k dalším významným dnům pro setkání věřících farností brněnského děkanátu. Odlišuje se ale od ostatních tím, že je v pohybu, že putujeme. A protože je to pouť, je spojena s děkováním a prosbami, ať již za sebe navzájem, za obyvatele města, tam za své sousedy, ale i za politiky, kteří Brno řídí. Nicméně i za ty přesahující problémy dnešní doby, především za mír. Ztrása je v 9 hodin v kostele svatého Václava v Brně Obřanech, kde po krátkém přivítání a modlitbě i hned vyrážíme. Účast přislíbil brněnský děkan Vladimír Záleský, který opět na poutí převzal záštitu, probošť kapituly Václav Slouk, do Křtin přijede emeritní generální vikář Jiří Mikulášek a mši svatou bude sloužit současný generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka 16 hodin. Více informací je na stránkách brněnská pěší pouť do křtin.cz.
0: Mluvčí poutí Jiří Messner vznesl také ohlédnutí za minulým ročníkem.
1: Rád vzpomínám na loňskou pouť, která byla jednak jubilejní 30. a jednak v jubilejním roce. Byla opravdu mimořádná. U trase jsme obnovili tradici nesení poutního kříže požehnaného bývalým nunciem v České republice, pozdějším kardinálem Kopou. Doprovázla nás modlitba emeritního brněnského biskupa Vojtěcha Cikrlého. V Štinském chrámu za nás na závěrečnou mši svatou sešlo více jak 450 poutníků. Pouť byla také obětována za dobrou volbu nového papeže. Odměnou pro kněze a další, kteří se ve křtinách zdrželi, bylo i napjaté očekávání představení právě zvoleného pontifika s tím krásným Habemus Papam. A tak jsem přesvědčen, že i ta letošní pouť bude plná jak duchovních zážitků, tak i krásných setkání či nových přátelství. Proto přijďte všichni, i vy, co jste ještě s námi neputovali.
0: Vyzval k účasti na brněnské pěší pouti do Křtin její mluvčí Jiří Messner. Uskuteční se o státním svátku 8. května.

jsou jména ulic. Budoucí děti se rodí do demolic. Pravidla lesa se vrací a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa se vrátím. Kde jsou ti všichni, co tu někdy byli? Chodili nocí a těžkou vodu pili. Zářili mládím a marností svých let. Jak brousit kosu a hruzou z ní se nesvíjet. Kdybych měl střechu, neviděl bych nebe. Kdybych měl stěny, nepotkal bych tebe. Kdybych měl dveře, neznal bych, jak leden zebe. Kdybych měl srdce,

hlavou slunce, rudá hvězda v uranu. Válí se v hlubinách, jak kocovina po ránu. Jdou tiché hlasy v korunách od rozednění. Jdou děti času a pěna dní se v žilách pění. Jdou cesty lesem a nesou jména ulic. Jdou cesty lesem, kde rub se mění na líc. Pravidla lesa jsou zpátky a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa se vrátím.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.

Řekli mi jednou, ať svůj smysl pro krásu dokážu kresbičkou Pegasa z Anfasu. Nevládnu tuškami, snad bych jej znesvětil. Chvíli jsem nevěděl a pak jsem odvětil, kreslit ho nemohl.

Jen jednou zkoušel jsem chytnout ho do lasa, řekl mi ty hloupý, chceš chytit Pegasa, vždyť nevíš, zda je víc ptákem či koněm. Kdybys ho uvázal, bylo by po něm. Nechci ho nachytat.

0: tak ať se vznáší dál do konce světa.
1: Za pár vteřin je 16 hodin a to znamená jen dvě věci, že se od mikrofonu loučí Lenka Pekařová, protože bude 16 hodin a předám mikrofon své kolegyni Alče Rubášové a že vy se můžete těšit na skorohodinový pořad, dnes to bude Slyšte lidé s Milanem Tesařem.

GLM Music je nezávislé německé vydavatelství, zaměřené především na jazz, world music a příbuzné žánry. Profiluje se jako label, který propojuje evropské i mimoevropské hudební tradice a klade důraz na kvalitu zvuku i produkce. Ve svém katalogu představuje jak zavedené umělce, tak nové objevy, často s výrazným autorským rukopisem. GLM Music je známé také pečlivou dramaturgií a dlouhodobou spoluprací s hudebníky, kterým poskytuje tvůrčí svobodu. Tolik encyklopedické heslo. V týdeníku Slyšte lidé si dnes představíme některé zajímavé tituly právě z produkce německého vydavatelství GLM. U poslechu vás vítá Milan Tesař. První ukázka bude pocházet z alba A Family Affair, na kterém účinkují dva bratři Hübnerovi, Gregor na housle a Veit na kontrabas. Jedná se o jejich první album čistě v duu, které shrnuje více než 40 let jejich společných i individuálních hudebních zkušeností. Vedle zmíněných nástrojů oba při vzniku hudby používají také loopery a elektroniku, která v jejich případě není jen efektem, ale plnohodnotným nástrojem. Rozšiřuje akustický zvuk houslí a kontrabasu a funguje jako jakýsi třetí hráč. Duo tak vytváří vrstvené, místy až orchestrálně znějící struktury, které kombinují rytmus, melodii a prostor. Hudba je zároveň transparentní i hutná, energická i poetická. My si toto německé bratrské duo poslechneme ve skladbě Nana.

Poslouchali jsme německé bratrské duo Hübner Brothers v obsazení housle a kontrabas. Jako další nám bude hrát také duo, tentokrát však mezinárodní, v obsazení vibrafon a klavír. Půjde o album Songs from the Treehouse amerického vibrafonisty Tima Collinse a rakouského pianisty Martina Gasselsbergera. V jejich souhře se jazzová improvizace potkává s melodickou hravou. Album kombinuje autorské skladby obou hudebníků i několik převzatých kompozic. Vedle jemných, lirických momentů zde najdeme i hravější a rytmicky výraznější polohy. Budeme poslouchat skladbu Waters Liberty.

To byli Tim Collins na vibrafon a Martin Gasselsberger na klavír z alba Songs from the Treehouse. Z Kolína nad Rýnem pochází ženské trio Luach. Ve své tvorbě propojuje prvky jazzu, popu, folku a brazilské hudby a anglické a portugalské texty. Typickým znakem jejich hudby je vícehlasý zpěv, který vytváří jemnou, ale zároveň výraznou zvukovou strukturu. Album Equilibrio je jejich třetí nahrávkou. Skupina na něm pracuje s kontrasty nálad i stylů a hledá rovnováhu mezi různými hudebními vlivy, od písničkářské polohy přes jazz až po inspiraci latinskoamerickou hudbou. Pustíme si skladbu Magnifying Glass.

V pořadu Slyšte lidé na Proglasu se věnujeme novinkám německého hudebního vydavatelství GLM. Christian Elsässer je německý pianista. Po letech práce s velkými orchestry a big bandy se na svém albu The Move vrací k intimnějšímu zvuku malého ansámblu. Hudba vznikla v období osobních změn v jeho životě, kdy se s rodinou rozhodl opustit Mnichov a přestěhovat se na venkov. A právě motiv pohybu a proměny prostupuje celou nahrávkou. Skladby stojí na souzvuku klavíru, saxofonu, vibrafonu, kontrabasu a bicích nástrojů, což nabízí velmi pestrou paletu barev. Vybral jsem skladbu Almost There.

Další německá skupina, kterou si dnes představíme, se jmenuje Ti, kdo tahají za nitky, Die Drahtzieher. Tvoří ji kytaristé Bobby Guttenberger a David Klütig a kontrabasista Kolja Legde. Na albu Merdiger Man kromě toho hostuje také další špičkový kytarista Samson Schmidt. Název Merdiger Man pochází z romštiny a znamená Uvidíme se. Album tedy chce být pozvánkou k setkávání, sdílení a hudebnímu společenství. Nahrávku lze vnímat jako poctu těm, kteří už nejsou mezi námi, a zároveň jako oslavu přítomnosti a budoucnosti jazzu. Ve skladbách se odrážejí výrazná emocionální témata jako vzpomínání, ztráta, radost ze setkání a kreativní sdílení hudby. Vedle takzvaného gypsy jazzu se skupina inspiruje také francouzskou taneční hudbou musette a flamenkem. Důležitou část jejího repertoáru tvoří skladby slavného belgického kytaristy Janga Reinharta. A my si právě jednu z nich poslechneme. Jmenuje se Mein Swing.

Tolik tedy německá swingová skupina Die Draht Zieher z alba Merdiga Men. Nejen jazz, ovšem vydavatelství GLM vydává. Album Flower Mind německé zpěvačky Hannah Köpf představuje výraznou syntézu amerických žánrů jako folk, country, jazz, gospel a bluegrass, které dohromady vytvářejí zvuk inspirovaný Nashvillem, ale zakořeněný v evropském kontextu. Jde o autorčino osobně laděné album, které vznikalo dlouhodobě a odráží každodenní situace i silné životní momenty, včetně ztráty otce, rodinných vztahů nebo hledání naděje. Vedle toho však Hannah Köpf na album zařadila také svou vlastní úpravu skladby Paula Simona Diamonds on the Soles of Her Shoes. Pojala ji jako poctu autorovi, která zároveň zapadá do celkového konceptu desky jako dialogu tradice a současnosti. Nám Hannah Köpf ze svého nového alba nabídne svou vlastní skladbu Ancestor Song.

V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme novinkám německého vydavatelství GLM. I interpreti, které posloucháme z větší části, ale ne výhradně, pocházejí z Německa. Německé trio Sféra nám nabídne ukázku ze svého nového, zvukově velmi intimního alba Verschwiegene Lieder, Zamlčené písně. Trio Sféra je žánrově otevřený soubor, který pracuje s prvky klasické hudby, jazzu a world music, překračuje žánrové hranice a vsází také na improvizaci. Skupinu tvoří Fanny Kammerlander, která hraje na violončelo, dále Norbert Nagel na klarinety a saxofony a Jo Barnickel na klavír. Posloucháme úpravu slavné skladby Astora Piazzolly Oblivion.

dohrálo německé trio Sfera z alba Verschwiegene Lieder, zamlčené písně. Akustik Karavan je moldavsko-bosensko-gruzínské trio. Hlásí se k akustické world music, ale ve skutečnosti se pohybuje mimo tradiční žánrové hranice a velmi blízko má také k akustickému jazzu. Přes velkou stylovou pestrost si kapela zachovává jasně rozpoznatelný rukopis. Aranže působí přirozeně a plynule, nikoli jako koláž. Na albu Brillante se střídá jazz s francouzským stylem valse musette, s brazilskou sambou a bosanovou nebo s balkánskou rytmikou. Trio tvoří moldavský akordeonista Vladislav Kožokaru, bosenský kytarista Vlado Grizel a gruzínský kontrabasista Georgi Machošvili. Mezinárodní složení tria se odráží v melodice a frázování s výraznými východoevropskými ozdobami.

Lidové písně z různých zemí si na svém novém albu bere jako inspiraci pro vlastní tvorbu německý pianista Edgar Knecht. S jejich pomocí vytváří melodicky silné a rytmicky výrazné instrumentální jazzové skladby. Album s názvem Colors of Europe nahrál v triu s dalšími dvěma německými spoluhráči, bubeníkem Tobiasem Schultem a s kontrabasistou Tylem Špórem. V jednotlivých skladbách pak hostují hráči na bas, klarinet, trubku, akordeon a kytaru, kteří pocházejí mimo jiné z Rakouska, Itálie nebo Španělska. Album jako celek je koncipováno jako vyznání lásky evropské kulturní rozmanitosti. Vybral jsem skladbu Ballade Imaginaire, ve které jako host hraje německý trumpetista Frederik Kestr.

Představili jsme si některé novinky německého hudebního vydavatelství GLM. Většinou šlo o akustický jazz nebo o hudbu, která nějakým způsobem vycházela z folklorních nebo folkových kořenů. Jinou zvukovou estetiku nám nabídne autor naší poslední ukázky, německý producent Umberto Echo. Vlastním jménem Philipp Winter, vydal 11 vlastních alb. Vedle toho se jako zvukař a producent podílel na více než 350 deskách napříč žánry. Na novém albu The Afro Dub Experience nás zve na cestu napříč 4 kontinenty. S řadou spolupracovníků mapuje 50 let dějin afro-karibské hudby. Inspirací je mu především afrobeat 70. let, který poznal díky původním africkým hudebníkům zapojeným do berlínského projektu Afrobeat Academy. Tuto hudbu pak začal sám propojovat s jamajskými žánry dub a reggae. My si pustíme instrumentální skladbu The Government Part 1. Pořad připravil a naslyšenou příště se těší Milan Tesař. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám tento pořad líbil. O zvuk se staral Šimon Vítek.

0: Zprávy nyní přebíráme s laskavým svolením Českého rozhlasu Plus.
1: V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Americká ochrana lodí v Hormuzském průlivu je podle ministra obrany Hexeta dočasnou operací. Ukrajina plánuje privatizovat státní majetek, aby podpořila svůj rozpočet. Oblastní nemocnice Příbram má nové dočasné vedení. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Ochrana komerčních lodí v Hormuzském průlivu by měla být podle amerického ministra obrany dočasnou a samostatnou operací. Pete Hexet tak popsal plánovanou vojenskou operaci Svoboda, která by podle něj měla zajistit kontrolu nad klíčovou úžinou zablokovanou Íránem. Americká armáda v oblasti dál blokuje íránské přístavy. Hexet zdůraznil, že příměří stále platí. Teherán ale varoval před útoky na americké jednotky nebo obchodní lodě.
3: Americké torpédoborce jsou na svých pozicích za podpory stovek stíhacích letounů, vrtulníků, dronů a průzkumných letadel. Zajišťují nepřetržitý dohled nad mírovými obchodními plavidly. Samozřejmě kromě těch íránských.
2: Oblastní nemocnici Příbram dočasně povede dosavadní místopředseda představenstva Vít Rosenbaum. Potvrdil to Českému rozhlasu. Bývalého ředitele Stanislava Holobradu dnes představenstvo odvolalo. Národní centrála proti organizovanému zločinu ho stíhá kvůli podezření na dotační podvod a manipulaci veřejných zakázek. Holobrada minulý týden řekl, že se cítí nevinný. Rosenbaum uvedl, že v pozici předsedy zůstane, dokud Středočeský kraj jako jediný akcionář nemocnice neukončí výběrové řízení na nové vedení.
4: Rozhodně nebudu zasahovat do provozních, tedy zdravotnických nebo zdravotních problematik a úkonů, ale budu se snažit naopak s kolegy pomoct dotáhnout plánované nebo probíhající projekty, protože nemocnice nemůže být paralyzována.
2: Výběrové řízení chce Středočeský kraj vyhlásit během několika týdnů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ukrajina chce letos získat prostřednictvím privatizace státního majetku v přepočtu přes 6 miliard korun. Uvedla to ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková na síti Telegram. Kyjev tak chce podpořit svůj rozpočet a financovat obnovu země. Ukrajina se už přes 4 roky brání ruské agresi. Je přitom silně závislá na finanční pomoci západních partnerů. Státy Evropské unie koncem minulého měsíce schválily unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. To je více než 2 biliony korun. Stát finančně pomůže Národnímu parku České Švýcarsko se škodami po lesním požáru, řekl to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Peníze by měly jít z fondu pro krizové a neočekávané situace. Částka bude jasná až po vyčíslení škod. Podle Červeného se taky musí změnit práce se suchým dřevem v národních parcích.
5: Nejsem určitě příznivcem toho, abychom odvezli všechno suché dřevo, ale nemůžeme ho tam nechávat takové míře, takže až se tady situace uklidní, pozvu všechny vedoucí na všech 4 národních parků, pozvu zástupce hospodářských lesů, pozvu akademickou půdu a samozřejmě IZS a společně musíme analýzovat novou koncepci, jak s tím budeme pracovat.
2: Policisté pátrají po 15-leté Anežce Fintové, která v sobotu kolem 13. hodiny odešla z diagnostického ústavu v Praze 4. Její zmizení může souviset s nedávnou tragickou událostí v rodině a policie se proto obává, že by si dívka mohla ublížit. Hledaná měří asi 160 cm, je hubená, má středně dlouhé hnědé vlasy a hnědé oči. V době zmizení měla na sobě černou mikinu, černé kraťasy, bílé tenisky a bežovou kabelku. Je možné, že dívka z Prahy odcestovala do Neratovic, že je tam její rodina a přátelé. Pokud o ní máte jakékoliv informace, které by policii mohly pomoci, volejte na linku 158. Na zámek ve Slavkově u Brna se po letech vrací napoleonská expozice. Novou, moderně zpracovanou výstavu dnes slavnostně otevřeli ve zrekonstruovaných konírnách. Od zítřka v ní lidé uvidí audiovizuální projekce a díky umělé inteligenci si můžou s Napoleonem i promluvit. Úplně poprvé v Česku jsou vystavené také autentické předměty slavného vojevůdce, třeba jeho osobní šavle nebo neseser. Expozice se věnuje nejen Napoleonovi, Bonaparte a bitvě u Slavkově. Hlavkova, ale šířejí období přelomu 18. a 19. století a dopadu tehdejších válek na místní obyvatele. Teď informace pro řidiče. Na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště k dálnici D1, a to od plzeňské dálnice D5 ke sjezdu na Ořech, zdržení asi 20 minut. A na konci kolony u připojení z D5 je také nová nehoda. Osobní auto se srazilo s kamionem. Na Pražském okruhu je pak kolona směrem z D1 na letiště od Modletic k Ořechu na půl hodiny. Problémy jsou na Štěrboholské spojce směr Černý most. Kousek za Europarkem je nehoda dvou aut v levém pruhu. Kolona je od Spořilovské na půl hodiny a plní se magistrála Vilznová mezi Florencií a muzeem. Zdržení obou směrně asi 20 minut a kolona na čtvrt hodiny je i na Nuselské mostě do centra. Dobře, dojeďte. V noci se v Čechách čekají přehánky nebo bouřky, na východě se objeví jen výjimečně. Zítra bude zpočátku slunečno s ojedinělými přehánkami, během odpoledne budou s přibývající oblačností četnější a lokálně se přidají i bouřky. Noční teploty 15 až 11 stupňů, přes den bude na západě kolem 20, jinak 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy. A teď už nás...
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 17 hodin a 10 minut a na Proglasu vás zveme k návštěvě další základní umělecké školy, tentokrát do Zlína, kam se s mikrofonem vydala naše redaktorka Tamara Suchánková. O radostech i strastech českých zušek si bude vyprávět s ředitelkou paní Martinou Hniličkovou.

0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu Barvínku, který je věnovaný základním uměleckým školám v České republice. Tentokrát jsem zavítala do města blízkého Kroměříži, a to Zlína. Jsem na základní umělecké škole a proti mně sedí paní ředitelka magistra Martina Hniličková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak. Nebudeme to natahovat, paní ředitelko. Zeptám se, začneme jako vždy v tomto pořadu historii školy?
1: Já bych jenom řekla, že se jmenujeme Základní umělecká škola Zlín, protože ve Zlíně je 5 základních uměleckých škol, ale my máme to právo jako největší teda nést tady tento název. Historie školy asi možná ve srovnání s jinými školami není úplně dlouhá, ale jak to ke Zlínu náleží, tak i naše existence je spojená se jménem Baťa. Takže škola vznikla v roku 1933 tehdy úsilím osvícených lidí jako hudební škola Dvořák. No a pak jak šla doba, tak jako všechny tehdy pak se z toho staly lidové školy umění a v 60. letech vlastně přibývá k hudebnímu oboru další 3 obory, takže je do dneška jsme 4oborová škola.
0: No, to tady zaznělo v těch vašich úvodních slovech, takže vy jste největší základní umělecká škola ve Zlíně.
1: Ano, máme 1400 dětí, 75 zaměstnanců.
0: Tak to už je hezká práce. To máte co dělat.
1: Ano, ale je to krásná práce.
0: To 4 obory, pojďme se na ně podívat jednotlivě. Největší určitě jako na jiných základních uměleckých školách bude hudební.
1: Ano, největší, řekl bych takové pro rodiče nejprestižnější, pořád ještě to přetrvává, je ten hudební obor. Jsem hrdá na to, že máme všechny nástroje, kromě harfy teda, všechny nástroje symfonického orchestru, které vyučujeme, včetně třeba takových netradičních, jako je bas, klarinet, fagot, hoboj a jinak říkám všechny nástroje. Máme spoustu souborů, pokud bych se měla zastavit do toho hudebního oboru, jednak máme takové i zaměření trošku na nejenom tu klasickou hudbu, takže máme spoustu souborů od jazzových přes rockové, folkové, spojení se smyčcovým orchestrem, další takové dvě cimbálové muziky.
0: To jsem se chtěla zeptat. Pomalinku se tady tak blížíme Valašsko, tak jsem se chtěla zeptat taky na cymbálovou muziku. Takže třeba výuka na cymbál jako takový?
1: Ano, máme i cymbál.
0: A je o to zájem?
1: Řekla bych, že ano. Asi není to tak úplně, jako kdybychom se posunuli kousek níž na Slovácko, ale pořád tady máme jako z čeho vybírat.
0: A tak Valachům to taky patří.
1: Patří, patří.
0: Když vy jste říkala, že jazz a ještě mi tam uniklo...
1: Jazz, rock, pop.
0: Rock? To mě zaujalo.
1: Ano, máme tady kapely.
0: Rockovou kapelu.
1: Ano, a učíme i elektrickou kytaru, ta je s tím taky spojená. Letos jsem začala učit elektrické housle, elektrické violončelo, to je asi taky taková zvláštnost, bych řekla. Že ne, ne každé zušce to je.
0: A máte i nějakého rockového zpěváka?
1: Máme zpěvačky, většinou, oni ti chlapci do toho zpěvu, pak se tam láme ta mutace a tak. Takže máme. A máme i úspěšné. No. Mají za sebou mezinárodní úspěchy v Čadci.
0: Tak to je krásné. Když se tedy dostáváme k těm úspěchům, zůstaneme ještě stále u toho hudebního oboru. Co se tak podařilo vašim dětem? Na co dosáhli?
1: Řekla bych, že každý rok jsou samozřejmě tradiční zuškové soutěže, takže každý rok v podstatě ve všech oborech vždycky dosáhneme až na ta celostátní kola. Pak měli jsme festivaly zahraniční, co kolega, který má saxofonové klarinetové kvarteto, tak ten měl velké úspěchy, takže byli v Gruzii, v Izraeli, v Itálii. A teďka v poslední době, teda, když třeba zmíním teda tu Čadcu, byť je to pro nás zahraničí, tak máme takové těleso spojené smyčcový orchestr, kapela, sbor a zpěv. A toto velké těleso právě získalo prostě velkou cenu, vyhráli soutěž.
0: Máme tady spoustu krásných hudebních příspěvků, tak já si myslím, že bychom si mohli na zahřátí něco pustit.

0: skončila písnička a my se posuneme s paní ředitelkou Martinou Hniličkovou ze Základní umělecké školy Zlín k dalšímu oboru. Tak to bylo hudební, paní ředitelko, kde dál je tak největší zájem, bychom řekli, od rodičů, od dětí?
1: Určitě je to výtvarný obor, který učíme nejenom teda máme tady do této budovy, která je krásná, je památková, která je taky taková baťovská, tak sem už bychom se nevešli. Takže máme zvlášť vilku, která teda teďka čeká na rekonstrukci. Po jednom z ředitelů no vedoucích pracovníků právě je Bati. Takže tam sídlí náš výtvarný obor. Máme asi 380 výtvarníků. A moji kolegové jsou velmi šikovní. Jenom třeba za loňský rok, byť já vždycky říkám, že to není o soutěžích to, co my děláme, ale jenom za loňský rok se zúčastnili asi 60 soutěží a přivezli teda většinou nějaké umístění. Jo. Kromě toho, že učíme ještě na dalších dvou pobočkách výtvarku, tak pro zajímavost máme velké procento přijetí žáků na střední a vysoké školy, protože máme i přípravu na architekturu, máme profesní přípravu, takže zase desítky dětí, které se nám dostávají každý rok na školy. Máme výuku fotky, máme animaci, takže
0: to mě napadá, Zlínská filmová studia, krásná historie vůbec, takže tato návaznost tady je?
1: Taková malinká, samozřejmě nemáme proto úplně prostory a je to vybavení jako předpokládá větší nějaké investice, ale takové aspoň jako část v rámci výuky děláme i tu animaci.
0: A tady vlastně je i škola filmová, ne?
1: Je,
0: nějaká,
1: je,
0: že jo, že
1: je.
0: Jo? Takže děti v podstatě i ze Zlína, pokud tady se jim zalíbí něco z tohoto oboru, tak to mohou využít i dál při studiu. Tak to je velká výhoda.
1: A jsem ráda, že kolegové třeba na středních školách, protože učím i na gymnáziu, že pokud to dítě chce se něčemu takovým věnovat, ať je to i stavebnictví, architektura, tak je doporučují k nám, dobře, běž do výtvarného oboru, Zušky tam tě připraví.
0: Pochopila jsem dobře, že vlastně tady tyto obory vyučují teda učitele ze střední školy třeba?
1: Ne, to jsou naši učitelé.
0: Vyloženě vaši učitelé. Uh-huh. A ti mají i tato zaměření. Uh-huh. Když se bavíme o filmové tvorbě a animaci, napadá mě ve Zlíně úžasné divadlo, tak jestli mohou třeba i, když už se takto specifikujete, jestli se mohou třeba žáci orientovat na stavbu kulis?
1: Ano, pomáhají, no stavbu kulis úplně ne, protože máme zase ten další, bych řekla, ještě specifikum naše literárně dramatický obor, který má velkou tradici, protože v této budově až do 60. let sídlilo městské divadlo. Pak se postavila nová budova, divadlo se přestěhovalo a nám zůstaly tady tyto prostory, které teda jsou, bych řekla, velmi nadstandardní, co se týká ve srovnání celorepublikovém, protože opravdu je to krásný divadelní sál, kde naše děti teda mohou hrát.
0: Všimla jsem si při vstupu do školy, že je na budově velká cedule, na které je napsáno malá scéna, což mě velmi zaujalo. A dívejte, nejsem zdaleka a přesto všechno jsem toto nevěděla.
1: Ano. Budova se vlastně jmenuje Malá scéna, takhle se celé té budově říká. A i ten soubor, který tady vznikl v rámci literárně dramatického oboru, vlastně nesl ten název Malá scéna.
0: Mm-hmm. Dobře, když zůstáváme tedy už u toho divadla, pojďme si říct něco i o tom literárně dramatickém oboru.
1: Jak jsem říkala, jako máme perfektní prostory, máme perfektní podmínky, učí literárně dramatický obor více kantorů, ale to jsem taky ráda, protože téměř v každém oboru, i v tom výtvarném, i v tom literárně dramatickém, každý ten kantor má jiný přístup a učí jinak, ale to je perfektní, protože ty děcka se seznámí s různými pracemi a přístupy. Takže jednak máme divadelní představení, které jsou opravdu včetně toho, jak to divadlo má být, a pak jsou taková, která si ty děti tvoří sami.
0: A mají třeba prostor dostat se i k nějakým hercům, kteří jsou třeba tady ve Zlínském divadle, aby s nimi třeba hovořili nebo zdokonalovali se?
1: Mají, a zase naopak bych řekla, že je vzájemná kooperace. Teďka třeba končí v Městském divadle představení Babička a v tomto představení hrálo našich 16 dětí.
0: Tak to je úplně úžasné. No. Takže to mají přímo takovou krásnou praxi.
1: Ano.
0: Když tady je tato možnost, je někdo z vašich bývalých žáků třeba členem místní scény divadelní?
1: Je. Ano, býval to Zdeněk Julejna, ten je teďka teda v Olomouci, ale máme tam Markétu Holcmanovou a to je naše absolventka.
0: Tak to je velká radost.
1: No.

0: Opět se po písničce vracím k pár výjimku o základních uměleckých školách. Paní ředitelko, pojďme si ještě vrátit k těm dětem, které mají možnost být třeba v zdejším divadle, vyzkoušet si to. Je to ještě z takových známých pro nás osobností třeba prošel tudy?
1: Pokud mám zůstat u těch herců, tak Pavel Zedníček, ale ten u nás hrál na klarinet teda. A pan Šťastný, se kterým jsem dokonce kdysi dávno na gymnáziu recitovala nějaké básničky.
0: Tak to je pěkné. Dobře, pojďme se podívat dál. Prošli jsme si hudební obor, výtvarný, literární, dramatický. A čtvrtým je?
1: A čtvrtý je taneční obor. I tady bych řekla, zase je to navázáno na kantory a na to, někdo se spíše třeba zaměřuje na folklor, někdo většinou teda na ten soudobý tanec, ale jsem strašně ráda, že všechny ty čtyři obory spolu kooperují a pokud máme třeba nějaké společné téma, na kterém pracujeme, tak teďka jsme třeba měli, jsem si právě vzpomněla ten taneční obor, jsme měli večer, který se jmenuje Večerníček, protože Večerníček měl loni teda výročí. A právě kolegyně připravili, nemám to ráda slovo pásmo, takový večer, kde právě tady i ti malošci, včetně tanečních, včetně živé kapely, hráli právě písničky z Večerníčka. Bylo to hrozně krásné.
0: Kolik tak zhruba dětí chodí třeba do tanečního oboru? Je to zájem?
1: Je, ale myslím si, že ten taneční je na tom asi nejhůř v tom, že ta nabídka okolní je veliká. Tancuje spousta i třeba ty klasické, že standardní a tak dále. Takže taneční obor je s tím dramatickým se pohybuje tak kolem 150 dětí.
0: No, to je dost. No. Mm. Máte takový přehled zhruba, kolik je třeba na základních uměleckých školách ve Zlíně vůbec dětí?
1: Kolik jich je celkem? Mm-hmm. Nevím, nevím. Dokážu vyjmenovat teda ty školy, zhruba bych asi možná nějakou kapacitu dala dohromady, to asi ano.
0: Paní ředitelko, je něco, co vás třeba trápí?
1: V současné době mě trápí asi, jak jsem o tom mluvila, ta rekonstrukce toho našeho výtvarného oboru, ale vypadá to, že se to hnulo, že to na dobré cestě. Akorát pak zase budu přemýšlet, kam teda ten výtvarný obor přestěhovat celý, abychom mohli fungovat, abychom neodradili ty děti a mohli jsme dál teda vyučovat. No.
0: Uh-huh. A opakem toho, co vám třeba dělá radost, anebo co byste si třeba přála do budoucna?
1: Radost mi dělá každá naše akce, to je takové pohlazení na duši. Vždycky říkám, že vidím, že ta naše práce má smysl. Jo, třeba když jdete na to Večerníčka a teďka prostě tam ty nadšené dětské tváříčky, oči, rodiče stojí, tleskají a je to kvalitní. Jo, nebo tady, když se projdete prostě po výstavě naší, tak to mi dělá radost.
0: Mm-hmm. A jak jsem se ptala, máte takovou nějakou, třeba nějaký sen, který můžete říct nahlas, co byste třeba chtěla pro Zušku vaši?
1: Nic se napadá.
0: Tak jste šťastná paní ředitelka.
1: Nevím, jako sen nebo vůbec, aby ten systém těch základních uměleckých škol vydržel, teda aby fungoval aspoň takto, jak je. A teďka jsem v takové fázi, aspoň u nás, co se týká školy, že mám takový dobrý pocit, že je kvalitní a dobrý kolektiv, že to opravdu funguje, než přijde zase nějaká jobovka, která to zastaví, ale takže asi tak. No.

0: a jak děláme společné akce. Vlastně první už taková začala v roce 2014, kdy jsme udělali po celém Zlíně asi na 10 stanovištích, jsme chtěli ukázat, chtěli jsme se připomnět, tady jsme my, to jsme my základní školy a tohle umíme, tohle děláme. A od té doby vlastně každý rok děláme vždy společnou akci. Spoustu věcí jsme dělali třeba v rámci Zlín Film Festivalu, kdy jsme vlastně začali s divadelní zónou v parku Komenského. A pak jsme si založili spolek, který se nazývá Zuška, otazník, Zuška, vykřičník, který vlastně zastřešuje tady ty akce. A jsem ráda, že Irenka Polhoukalová, ředitelka nadace Magdaleny Kožené, říká, že my jsme první byli vzorem, že my jsme první udělali takový ten celokrajský tehdy tedy koncert a že jsme se trošku stali vzorem pro celý ten festival ZUŠ Open. Takže jsem ráda, že v letošním roce 10 let ZUŠ Open by měl vyvrcholit možná, aspoň takhle to Irenka říká, vyvrcholit ve Zlíně 17. května.
1: Co se máme na co těšit?
0: Já doufám.

0: A my pokračujeme v dalším povídání.
1: Takže ještě bych teda zazpomínala, máme za sebou velké projekty, Malí velcí filharmonici, tři vlastně ročníky, kdy jsme něco jako podobného, co dělá Česká filharmonie ze žáky základních škol, tak my to děláme tady z naší filharmonie Bohuslava Martinů, tady už tři ročníky, Malí velcí herci, to též.

0: naši žáci plus profesionální herci v divadelním představení tady v Městském divadle, malí velcí výtvarníci, kteří navázali vlastně na Čapkovy povídky, které jsme zpracovávali divadelně, tak výtvarníci to zpracovávali jako komiksy. No a takhle bych mohla pokračovat dál.
1: Takže tady ta činnost je opravdu pestrá. To se mi líbí, že to jde po všech směrech.
0: Snažíme se.
1: Napříč všemi obory.
0: Ano, ano.
1: To je moc milé. Co vás čeká ještě v tomto roce?
0: V tomto roce teďka bych řekla, že to nabírá na obrátkách, tak jak to vždycky bývá, až do konce školního roku se nezastavíme, kromě těch klasických, jako jsou absolventské koncerty, absolventské výstavy, tak bych chtěla říct, že my si ve škole každý rok stanovíme takové společné téma, na kterém pracují všechny naše čtyři obory. Letošní rok, protože Baťa 150 let narození, František Lidia Gahura 125 let, tak jsme to zaměřili tímto směrem. To téma nese název Moderní stopy, protože takové širší, a vyvrcholí právě v březnu, je nejdříve výstava, na to navazuje vlastně koncert, večer, který nám uvedou živí teda pan Baťa a pan Gahura, což budou žáci literárně dramatického oboru. A pak je taneční koncert a další akce.
1: Já myslím, že by byla velká škoda nevyužít toho, že tady spolu můžeme hovořit a můžete pozvat i diváky a posluchače na některé z vašich akcí, které budou ještě do konce tohoto školního roku.
0: Když bych měla vybrat, ono je to těžké, ale vybírám dobře. Takže Bubenfest, což je festival bubeníků. To můžete zůstat venku, protože to opravdu ta škola skoro padá, jo? Ale je to hezké od malých až po velké. Divadelní představení, buď je to klasická teda řecká bajfaeton, anebo muzikál, kde teda děti tančí, zpívají, dokonce i hrají na hudební nástroje za pomoci některých kolegů. Jmenuje se to Výtečníci a odehrává se to ve Zlínské škole, abychom zůstali teda v tom našem tématu. Jazz rock pop, to je klasický koncert, který je velmi oblíbený a výtěžek darujeme vždy každý rok už asi 22 let Charitě Zlín. Takže řekla bych, že to je další část naší činnosti, taková ta charitativní, která je velmi významná a myslím si, že to i pro ty děti má velký význam.
1: A to se dívám, to bude v květnu?
0: To jsme v květnu, ano. Taneční koncert a ještě snad velká akce, která mimo teda tady ty naše akce nás čeká, a to je v koncem dubna, budeme pořádat ústřední kolo ve hře na akordeony, takže se těšíme na kolegy a kolegyně z celé republiky a už teď mě jímá hrůza, protože poprvé se toho zúčastní orchestry. Takže já nevím vlastně, kolik účastníků bude.
1: No ale tak to bude krásná akce, to se přijím podívat. Paní ředitelko, já si myslím, že jsme tak poměrně vyčerpali naše témata, o čem bychom si mohli ještě říct. Já bych vám vlastně v tuto chvíli chtěla moc poděkovat. Určitě posluchačům mohu slíbit, že uvedu na stránkách Radia Proglas třeba i termíny tady těch akcí, o kterých jste říkala, že se mohou podívat, aby vás třeba mohli tady z Líništi a z okolí navštívit a prožít si to s vámi. Já bych vám chtěla moc poděkovat za setkání, za vaši práci. Musíme referovat i kolegům, kteří nás doufám teď poslouchají, a popřát vám do další této nádherné činnosti, do toho poslání, protože to snad není ani povolání práce, to je poslání.
0: To krásně řekla.
1: Tak bych vám chtěla popřát opravdu hodně úspěchů, pevné nervy a spoustu inspirace, která v tomto je potřeba.
0: Já taky. Moc děkuju a budu ráda, když určitě kdokoliv k nám přijde.
1: Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Naschledanou.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

17 hodin 55 minut. Myšlenka na den je z promluvy papeže Lva před modlitbou Regina Coeli na svatopetrském náměstí ve Vatikánu o páté neděli velikonoční. Čte Martin Holík.

Bratři a sestry, krásný den. V velikonoční době se tak jako rodící se církev vracíme k Ježíšovým slovům, která září svým plným smyslem ve světle jeho umučení, smrti a zmrtvých stání. To, co původně jeho učedníkům unikalo nebo působilo zmatek, se nyní znovu vynořuje z paměti, zahřívá srdce a dává naději. Janovo evangelium nás ve 14. kapitole uvádí do dialogu mistra s jeho učedníky během poslední večeře. Slyšíme zde především slib, který dnes i nás vtahuje do tajemství jeho vzkříšení. Ježíš říká, až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Apoštolové tak zjišťují, že v Bohu je místo pro každého. Dva z nich to už zakusili při prvním setkání s Ježíšem u řeky Jordánu, když si všiml, že jdou za ním, a když je pozval, aby to odpoledne zůstali u něho doma. Také nyní, krátce před smrtí, Ježíš mluví o domově, tentokrát v domě mnohem větším. Je to dům jeho i našeho otce, kde je dost místa pro všechny. Syn o sobě mluví jako o sluhovi, který připravuje pokoje, aby každý bratr a sestra, jakmile dorazí, našel ten svůj připravený a cítil se odjakživa očekávaný a konečně nalezený. Vážení a milí přátelé, ve starém světě, jímž stále ještě putujeme, jsou místa, která přitahují pozornost právě svou výlučností, zkušenosti dostupné jen několika málo lidem, výsady vstoupit tam, kam nikdo jiný vejít nemůže. Naproti tomu v novém světě, kam nás vede z mrtvých stalí, je to, co má největší cenu, dostupné všem. Nestrácí tím ovšem nic ze své přitažlivosti. Naopak, to, co je otevřené všem, už dává radost. Vděčnost zaujímá místo soupeření, přijetí překonává výlučnost, hojnost už nepůsobí nerovnost. A především nikdo není předmětem omylu, nikdo není ztracen. Smrt hrozí zničením jména a památky, ale v Bohu je konečně každý sám sebou. Toto je opravdu místo, které hledáme celý život, často s ochotou udělat cokoliv, jen abychom získali trošku pozornosti a uznání. Mějte víru, říká nám Ježíš, to je ono tajemství. Věříte v Boha? Věřte i ve mne. Právě tato víra osvobozuje naše srdce od touhy mít a získávat, od klamné honby za prestižním místem, na kterém budeme znamenat něco. Každý z nás už má nekonečnou hodnotu v Božím tajemství, které je opravdovou skutečností. Milujeme-li se navzájem, jako nás Ježíš miloval, jsme obdarováni tímto poznáním. Toto je nové přikázání. Předjímejme takto na zemi nebe, odhalujme všem, že naším údělem je bratrství a pokoj. V lásce totiž každý uprostřed celého množství bratří zjišťuje, že je jedinečný. Prosme tedy nejsvětější Panu Marii, Matku Církve, aby každá křesťanská komunita byla domem otevřeným pro všechny a pozorným ke každému.

Mši svatou nyní přenášíme z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně. Bude sloužena za zemřelé posluchače přátele Proglasu. Celebruje pater Martin Holík. Na varhany zahraje Dominik Laudát. Zpívat budeme písně číslo 401 Aleluja, živ buď nad smrtí slavný vítěz a 407 Vesel se nebes královno. 401 a 407.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Zmrtvýchvstalý Pán s vámi.
1: Jsi
0: milí, dnes myslíme na vaše zesnulé a na vás, kteří po nich truchlíte. Jména mnohých z nich máme zde na papíře na obětním stole. Jména mnohých doplníte sami. Litujme svých hříchů, abychom s čistým srdcem, s velkou účinností směli slavit úžasná tajemství Eucharistie. Smiluj se nad námi, Pane.
1: Zřešili jsme proti tobě.
0: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
1: A dej nám svou spásu.
0: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusti nám hříchy a doveď nás do života věčného.
1: Amen.
2: Pane, smiluj se.
3: Pane, smiluj se.

0: Modleme se. Bože, ty jsi dovršil Kristovým vzkříšením dílo našeho vykoupení. Posiluj naši víru a naději, abychom plní důvěry očekávali splnění tvých zaslíbení. Skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.
1: Amen. Čtení ze Skutků apoštolů. Do Listry přišli Židé z Antiochie a z Ikonia. Přemluvili dav a začali Pavla kamenovat. Pak ho vyvlekli ven z města, protože mysleli, že už je mrtvý. Když ho však učedníci obstoupili, vstal a šel zase do města. Ale na druhý den odešel s Barnabášem do Derbe. Také v tomto městě hlásali radostnou zvěst a získali mnoho učedníků. Potom se vrátili do Listry, Ikonia a do Antiochie. Utvrzovali tam učedníky a povzbuzovali je, aby byli ve víře vytrvalí, protože do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. V jednotlivých církevních obcích jim po modlitbě s postem ustanovili starší a poručili je pánu, v kterého uvěřili. Potom prošli Pisidií a Pamfílií a hlásali slovo páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Odtamtud odpluli lodi do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milostí Boží k dílu, které teď ukončili. Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal a jak otevřel bránu k víře pohanům. A zůstali pak s tamnějšími učedníky další čas. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu díky.

0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl svým učedníkům: pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a zase k vám přijdu. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane. Už s vámi nebudu mnoho mluvit, protože přichází vládce tohoto světa. Proti mně však nezmůže nic. Ale ať svět pozná, že miluji Otce a jednám, jak mi Otec přikázal. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: V dnešních textech máme jakýsi mix. To, co bylo první, je až následující a opačně, ale to vůbec nevadí. Jistě si apoštolové připomínali všechna slova, která mohli, proto také byla zapsána, vytříbená a přeložena. A my tady v tyto dny čteme z té Janovy velekněžské modlitby, tady to je 14. kapitola. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne ten z toho světa, ale svůj do vašich srdcí. No, je otázka, jak se jim to poslouchalo, protože to, co provázelo jejich úsilí, tak celé určitě byl pot, práce, strach, nevyspání, špína, a to všechno, že a potom třeba vyštvání z města, když se nelíbili tamnějším představeným a tak dále. Dokonce ta Antichie, že to je to první místo, kde se začalo věřícím v Krista říkat křesťané, čili kristovci. A oni se tam potom vrací po těch letech a uzavírají to, protože už ví Pavel, že už je víckrát neuvidí. A tak tam jsou a jeden přes druhého opřekot říkají, co skrze ně, co s námi Bůh vykonal a jak otevřel bránu k víře pohanům. A to je ohromně zajímavý detail. Jo, už to není o vyvoleném národu, už to není jenom o jidiš nebo hebrejštině nebo o deskách zákona, už to není o dodržování židovských zvyků, ale naraz je tady nový vítr do nových míst světa, kdy když přijmu srdcem, že každý může přijmout Boží dobrou zvěst a ten úkol je úplně stejný dnes pro nás, o co my jsme vyvolenější než vyvolený národ, že? Tak je vlastně veliký pokoj a radost v srdci každého člověka. Ano, tolik lidí nám naslouchalo, tolik lidí přišlo se dál poradit, tolik lidí požádalo o křest, tolik lidí chtělo vysvětlit další podrobnosti z toho nového učení. A tak je tu jasný vliv Ducha Svatého, bez toho by se to vůbec neobešlo. A potom také, aby překonali zármutek z toho všeho, když Ježíš předpovídá, ještě před svojí smrtí, já odcházím a odejdu a zase přijdu, ale ať se vaše srdce nechvěje na děsí, já prostě chci k Otci. A vy byste měli mít radost, že chci k Otci. No tak pokud oni ho měli rádi, tak z toho zase zvláštní radost mít asi nemohli, ale jistě mu to přáli. Tak, ale potom řekli, a co bude s námi, sirotky, bez tebe, Pane, bez tvého moudrého pohledu, bez tvého hlasu, který nás tak vábí, bez těch zázraků, které svýma rukama nebo jenom zhlédnutím k nebi konáš, co pak my budeme umět něco podobného? A hle, uměli, dostali tu sílu, dostali, mohli napodobit a konali to, co by konal Ježíš, kdyby do těch míst sám ještě chtěl a mohl přijít. A v tomto jsou ty skutky lidí vlastně větší, protože Ježíš byl právě tam, kde byl, kdežto křesťané rozptýlení po tehdejším okrsku zemském konali mnohonásobně víc, pakliže měli v intencích, já jednám ve jménu Kristově. A moc ti za to, Pane, děkuji. A to jsou všecko také atributy velikonočního člověka. Bratři a sestry, náš vzkříšený Pán daroval pokoj, který svět nemůže ani dát, ani vzít. Buďme vděční za tento dar a našeho nebeského Otce prosme.
2: Bože v Trojici jediný, posiluj našeho papeže Lva a všechny české a moravské biskupy, aby beze strachu učili katolické víře.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Posiluj celé lidstvo, aby usilovalo o spravedlnost a vytvářelo pravý pokoj mezi národy.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Posiluj ty, kdo mají starosti a strach, aby v tvé síle došly pokoje a štěstí.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Posiluj naše společenství, aby nás Duch Svatý neustále obnovoval.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Posiluj umírající, aby v naději prožili okamžik smrti a vstoupili do nebeského Jeruzaléma.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Na obětním stole mám jména vašich drahých zemřelých. U některých řeknu jen křestní jméno, Jiří nebo Marie Zagozdová nebo pater Jan Pavlu, tak velkému výročí, 20 let od úmrtí, Josef Dočekal z Brna, Libuše Šulcová, Michal, Lenka, Zeď, Týna, zemřelé rodiče a manžele, za Zdeňka Jaška, Antonína Pokorného, Jiřího Koblíčka, Lenku Koblíčkovou, Alžbětu Černěnkovou, Marii Mazlovou, Jiřinu Calápkovou, Inocence Jasenského z Frištáku, Marie Střížová, je to z Benešova zapsána, Jana Pazourková, Marie Tesařová z Boršic, Úchlovic, Růžena Greplová. No a ty, které máme tady, tak ještě jmenují Evu Kelarovou z Černotína, Šárku Olbertovou z Lešné, Marii Pachtovou z Vyškova, Aloise Skládaného ze Sivic, Miroslava Popelku z Jalubí, Alenu Čandrlovou z Brna Tuřan, Blanku Motlovou z Dolní Dobrouče, Miroslavu Lachmanovou z Kopidlna, Ludmilu Skřepskou z Kyselovec. A vy teď jistě si v duchu přidáte vaše drahé zemřelé, na které s láskou vzpomínáte, s nadějí na shledání. Tak za ně, za všechny Pána prosme.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Bože dobrý a laskavý, my jsme poznali tebe i tvého jednorozeného syna. Dej nám sílu tuto naši víru hlásat, aby se každý člověk klaněl tobě v duchu a pravdě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
3: Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve a ti přijme ke své slávě a k spáse světa. Dej nám, Bože, ducha vděčnosti, ať tě účastí na Kristově oběti nikdy nepřestáváme chválit, aby ustavičná obnova díla naší spásy byla zdrojem naší trvalé radosti. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: Ty
0: s tebou. Zhůru srdce.
1: Máme jeho Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní v době velikonoční. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. Jeho smrtí je naše smrt přemožena, v jeho vzkříšení je všechen život vzkříšen. V něm nám vyšlo slunce, které osvěcuje všechno, v něm se otevřela brána, která vede k tobě. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volá.

0: pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj na naše bratry a sestry, které ti dnes připomínáme, to jest ty, kteří zesnuli v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen. A tak v radosti, že smíme sdílet s bratry a sestrami slova, která nám nabídl náš bratr a Pán Ježíš Kristus, spojíme se a volíme k nebeskému Otci. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
1: Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle je naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: I s tebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. Pokoj tobě. Pokoj tobě. Thank you.

0: Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
2: Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti připomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám otázky svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učin si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopust, abych se od tebe odloučila.

0: Modleme se. Bože, ty přijímáš naše dary a dáváš nám tělo a krev svého syna. Prosíme tě, ať nám tato výměna, při které dostáváme podíl na vykoupení, pomáhá dobře žít a ukazuje nám cestu k věčné radosti. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Tak jsme rádi, že jsme mohli, že můžeme sdílet váš zármutek nad odchodem anebo vaši vděčnost za život toho, který vás už předešel do Boží náruče. A při této příležitosti ještě chci poděkovat celé osádce fary ve Valašských Kloboukách a také panu elektrikářovi Pavlovi, kteří se věnovali spolu s námi opravy vysílače na Královci 104,2 a věřím, že už teď nás někdo i poslouchá právě na této frekvenci. Byli jsme s panem ředitelem provozním Jaroslavem a oprava se podařila, takže doufáme, že bude zase nějakou dobu klid. I to patří mezi Boží věci, že nám jsou ty technologie a všechno dáno pro radost, pro zbratřování, pro chápání jeden druhého, pro naslouchání a pro sdílení se, čili velká vděčnost za vynález elektromagnetických vln i při této mši svaté, při které takto na sebe můžeme myslet. Ať je Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.
1: Bohu.

Mši svatou jsme přenášeli z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně. Další přenos mše se uskuteční ve čtvrtek 7. května od 18 hodin z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Nyní už začíná na Proglasu hudební zastavení, a to s kantátou Johanna Sebastiana Bacha Sie werden euch in den Bahn tun. Budou vás posílat do vyhnanství. Sbor Gechinka Kantorei Stuttgart doprovází Bach Collegium Stuttgart. Provedení řídí Helmut Rieling. V sólech se představí Arlen Ože, soprán, Julia Hamary, alt, Peter Schreier, tenor a Walter Heldwein, bass.

Poslouchali jsme kantátu Johanna Sebastiana Bacha Sie werden euch in den Bahn tun. Sbor Gechinka Kantorei Stuttgart doprovázelo Bach Collegium Stuttgart. Provedení řídil Helmut Rieling. Sóla zpívali Arlen Ože, Julia Hamary, Peter Schreier a Walter Heldwein. Nyní ještě zazní fantazie G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany zahraje Hans Christoph Becker-Voss.

Vyslechli jsme fantazii G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany hrál Hans Christoph Becker-Voss.

V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Ahoj holky a kluci, během večerních pohádek se teď učíme abecedu a dnes přijde na řadu písmenko K. Příběh ale nebude o koníkovi ani o kočce, přesto bude mít hrdinu ze zvířecí říše. Tak si jej pojďme poslechnout.

0: Představte si, že i v pohádkovém abecedním lese se musí chodit do školy. Ne všichni tam chodí rádi a někoho musí paní učitelka Sova i přemlouvat. Třeba jednu moclínou kukačku. Každé ráno ji museli doslova tahat z domečku v hodinách, aby se ve škole učila trochu zpívat a také stavět hnízdo jako ostatní ptáci. Kukačka ve školní lavici obvykle prozívala celé dopoledne a myslela si.
1: K čemu já se mám učit zpívat? I tak je toho rámusu v lese dost. A hnízdo stavět nebudu. Stačí mi bohatě bydlení v hodinách.
0: Všichni ostatní ptáci se ve škole zpívat a stavět hnízda učili pilně, každý pěkně svým způsobem. Bavilo je to, jen kukačka byla stále nespokojená. Místo, aby si vymýšlela svoje, radši nakukovala k ostatním a nedávala pozor. Až se ptáčci spolužáčci zhrozili.
2: Kukačko, jak to s tebou asi dopadne, když pořád lenošíš? Nic nevymýšlíš, jen okukuješ naše nápady. Jak asi budeš stavět hnízdo pro svoje mladé, když celé dny jen sedíš, koukáš a zíváš na celé kolo?
3: My už umíme plést, šít, lepit i tesat zobáčkem,
0: připomínal jí. Ale kukačka je odbyla mávnutím křídla a večer se vždycky spokojeně rozvalila v hodinách. Jenže ouha, pan Hajný odešel do důchodu a odstěhoval se z hájovny do města, aby pořád nemusel topit v kamnech. Všechna zvířátka sebou vzít nemohl a tak i kukačka ztratila bydlení. Z hodiny vytřepali, zabouchli dveře a odjeli.
4: Co teď? Kam jít? Co si počít? Škola dávno skončila. Nikde nikdo.
0: Kukačka bezradně lítala po lese a hledala, kdo by jí poradil.
5: Tady bydlet nemůžeš, tady bydlím já. Stejně by sis neuměla nazbírat ty správné větve na hnízdo.
0: Hnal ji ze skály dolů orel.
1: Tady taky nemůžeš bydlet, to už jsem si zabralo já a moji bratři.
0: Odhánělo kukačku z husté koruny stromu káně. Každý chtěl pro sebe to nejlepší místo, jen kukačka nevěděla, kam se vrtnout. V lískovém křoví potkala kosici.
2: Kukačko, tak už konečně začni. Copak neznáš lesní kalendář? Teď jsou nastavění hnízda nejlepší stébla trávy a po dešti je vlhká hlína.
0: Upozorňovala ji. Kukačka otráveně klapala zobákem.
1: No dobrá, stébla, trávy a hlína, ale co s tím? Kde začít? Copak já umím hlínu sbírat a lepit? Vždyť si zamažu zobák.
0: Datlovi jí bylo líto.
5: Víš co, kukačko, tamhle je volný suchý smrk. Vysekej si do něj zobákem podvětví dutinu.
0: Snažil se jí poradit. Kukačka ale vděčná nebyla.
1: Co pak mám místo zobáku dláto? Víte co, vy chytrolíni? Nechejte si své rady pro sebe.
0: Rozlobila se. Ona si přece nebude zobák otloukat o dřevo, špinit hlínou nebo se namáhat se sbíráním větví. Vyletěla na nejvyšší strom v lese a odtud se koukala, jak ostatní ptáci hnízda dokončují. A pak dostala velice zlomyslný nápad. Všem to vytmaví, vytře jim zrak. Létala od hnízda k hnízdu, tam každému jeho místo chválila, ostatní obydlí pomlouvala. Místo, aby ji ptáci od sebe začali odhánět, každý se chlubil, jak krásný domov má a kolik vajíček už v hnízdě leží. Kukačka si přisedla, klábosila a klábosila a než byli s prohlídkou domu hotoví, ani si nevšimli, že do hnízda přibylo ještě jedno vajíčko. Kukaččino. Panečku, to si tedy kukačka chytře vymyslela, jen co je pravda. Pak odletěla o kus dál a smála se, až se zakuckala. A to jí zůstalo. Hnízdo neumí postavit do dneška a místo zpívání jenom kucká. Pardon, tedy kuká. Je to zkrátka líná kukačka.

Zítra přijde do abecedních pohádek kromě Víly písmenkové nějaká další. Bydlí v lese a ráda by si zatančila. Můžete se k ní tedy zítra přidat. Teď už vám ale posílám písničky. Mám tady Když se zamiluje kůň a Růžová holčičí valčíček.

0: růžová.
1: Tak snad se vám, holky a kluci, dnešní písničky líbily, ale teď už je čas na společnou modlitbu. Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Dobrý pane, chystám se ke spánku. Chci ti ještě před usnutím poděkovat za všechno, co dnešek přinesl. Prosím tě, pomoz mi, abych se kolem sebe vždycky snažila rozdávat radost. Amen. Do dnešního zíváčku už se toho víc nevejde, tak holky a kluci, dávejte na sebe pozor, prosím, a dobrou noc.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a u pořadu Jak se vám líbí vás zdraví a vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude Monika Omerzu-Midriaková. Ahoj Moniko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ty máš projekt Léto s Monikou a ten právě teď se blíží k tomu, že bude za chvíli na světě nové album, druhé album, které se jmenuje Cítit to všetko naraz. Je to tak správně?
1: Ano. Souhlasí, všetky údaje souhlasí, ano.
0: Tak jsem si oddechl. Bereš to jako svoji druhou desku nebo třetí? Já nevím, jak moc počítáš vlastně ještě Monikino kino, o kterém jsem také kdysi spolu tady hovořili, což byla vlastně deska, projekt s Peťou Markem. Ten hudební jazyk tam byl malinko posunutý jinak, ale mě by zajímalo, jak to vnímáš ty, jak to vlastně máme počítat.
1: No tak v rámci tých úplně, já to vnímám prostě, že toto jsou moje solové věci v rámci té tvorby, jakože vlastně potom na nich spolupracujem ďalej s lidmi, ale tu si vlastně já úplně určujem ten svůj autorský jazyk, takže v tom je to pro mě jakoby druhý album alebo druhá deska tak nějak jako čistě autorská a vlastně, ale je to určitě tretia deska prostě aj na tom Monikinom kine som bola toho do velké míry součástí, takže třetí a druhá.
0: Dá se to počítat tak nebo tak. No, pojďme si vybrat první písničku. Ten rozhovor na začátku je vždycky jenom kratoučky, abychom se dostali k hudbě a pak se to trošku rozjede, tak pojď mi říct, co bys chtěla, aby zaznělo na úvod.
1: Podle toho, jako chceš náladu.
0: Já bych chtěl něco veselého. Něco,
1: jako, tak veselé je, to třeba s Asima máš.
0: Asima máš, dobře. To byl vlastně první single, že? Taky z té desky.
1: Ano, ano, ano.
0: Tedy první skladba dnešního pořadu Asima máš.

0: Moniko, dozněla první skladba a já tady mám na srdci otázku, jak dlouho ti trvalo nachystat tuhletu desku a co se dělo mezi tím, kdy jsi vydala tu předchozí, do tohoto okamžiku, když vydáváš tu současnou, tedy cítit to všetko naraz?
1: No, prešlo dosť veľa času. Myslím, že je to necelých 8 rokov vlastne od tej minulé desky. Ja som medzi tým písala, robila som aj iné veci. Ja som vlastne akoby živím ešte strihom, takže je to také to, že to človek kombinuje všetko dohromady.
0: A co stříháš? To asi nestříháš třeba o ovce, nebo stříháš asi...
1: Ne. Ja som študovala FAMU, vlastne filmovú školu, filmový strih a televízny. Takže vlastne robím také tie komerčnejšie projekty práve, ktorými potom môžem vykrývať túto svoju autorskú prácu, v ktorej potom môžem byť vlastne úplne slobodná. A čo som robila? No, písala som pesničky a potom vlastne asi tak podľa mňa ten úplne prvý song na tento album bol Zastav a Miesta na mape. A to sú podľa mňa tak 3-4 roky dozadu. To začalo možno. Možno, že 3, no, nejak tak.
0: No to mě právě zajímalo, protože vím, že na minulé desce si spolupracovala s Ondrou Ješkem, naším společným kamarádem, zvukařem a hudebníkem a ten mi říkal, že ten napíše taky jednu písničku za rok a proto mu trvá nová deska oteká 10 let. Ale ono to někdy asi bývá v takových vlnách, ne? Když říkáš, že si teda, že to je 7 let a zhruba v půlce toho času přišla první písnička na novou desku. Čím to vlastně je, že nějakou dobu potom, co vydáš to předchozí, tak se vlastně potřebuješ od toho odpočinout nebo nějak přepsat ten způsob toho, jak skládáš?
1: Tak mě do toho vstoupilo, já jsem vlastně potom, jak jsem to vydala, tak jsem dost veľa koncertovala a hledala jsem ten svůj jako koncertný tvár, jako jak to vlastně hrát. Hrali jsme to v různých podobách. A keď začal covid, tak vlastně jsem mala takovou, jako ani neviem, či je to úplne ako tvůrčí krize, ale vlastne do istej miery áno, že som vlastne začala veľmi spýtovať vlastne tie dôvody, prečo to robím. Že vlastne som vôbec nemala takéto, jak ľudia hovorili, o, naučil som sa nový jazyk, tak ja som proste mala vlastne úplne taký ako dočasný rozpad vlastne toho, tých témat a toho vlastne, čím sa zaoberám. Hlavne, jak to zo začiatku vyzeralo tak strašne ako existenciálne, proste tá prvá vlna vlastne, jak to človeka úplne rozhodilo. No a potom som si tak nejak spätne hľadala ten svoj jazyk a vlastne to, prečo to robím, že som si to musela prenastaviť a to mi vlastne hrozne pomohlo a myslím si, že teraz už vlastne ako keby nebudem potrebovať také veľké pauzy medzi tým a že vlastne chcem proste rovno začať tvoriť ďalej a už sa hrozne teším vlastne, že začnem zase za 2-3 týždne proste písať.
0: To je zaujímavý. A když si teda přemýšľa o tom, proč to děláš, tak dá se nějak jako jednoduše říct, teda na co si přišla? Jako, jaký je důvod, proč, krom toho, že ti to asi přináší radost, tak proč trávit tolik času a utrácet peníze za něco tohohle typu?
1: No, ja som si práve musela, aby to teraz neznelo nejak spasiteľsky alebo tak, ale že som si vlastne musela prenastaviť, že to ako, že to nerobím proste len pre seba, alebo že to není vlastne, že ja nie som toho stredom a že to tak trochu není moja hudba, ale že vlastne začala som samu seba viacej vnímať ako, že som v nejakom priestore ako taká antenka, ako milióny ďalších muzikantov a proste, že pokiaľ príde tá inšpirácia, alebo ako to nazvať, tak proste ja som skôr niečo, cez čo to prechádza, ale že to není ako ja som najlepšia, ale vlastne, že vlastne som začala o mnoho viacej intuitívne nad tým premýšľať a menej to analyzovať, že vlastne teraz, ako keby, keď začínam o tom albume hovoriť, tak je to pre mňa v niečom také ťažké to ako keby analyzovať. Vlastne, že o mnoho je pre mňa teraz bližší ten ako intuitívny princíp, že vlastne nechcem to rozoberať a vlastne skôr to chcem robiť. Akoby.
0: Chápu. No bohužel, ako stinná stránka rozhovoru je to, že sa o tom musí nejak hovoriť a človek byť třeba môže jenom přemýšľať nahlas, tak třeba i dochází k nejakým stanoviskům. Je to tak, že měla si těch písniček na desce 8, pokud se nemýlím, a měla si jich víc a vybírala si, nebo se prostě potkalo těch 8 a ty jsi řekla, tak a už mám 8 písniček, 4 na jednu stranu LPčka a je hotovo, nebo jak to bylo?
1: Bolo ich definitívne viac, je ich viac, niektoré pôjdu ďalej na ďalšie desky a tak. Aha, aha. Takže vlastne som hľadala ako keby Potom už v nějaké fáze prostě ten tvar, ten výsledný tvar a co se mi do něho hodilo, do toho světa, do té mozaiky.
0: Takže jsi vlastně chtěla, aby to mělo jako nějaký koncept album nebo nějakou jednotící linku?
1: Jo, určitě. Akože není to prostě... Pre mňa je ten proces, že sa snažím byť čo najviac vlastne intuitívna a potom v nejaký moment som hľadala ako keby nejaké prepojenia medzi tými pesničkami. A vlastne ako keby není to proste od začiatku daný koncept, ale je to určite nejaká mozaika vlastne, ktorá má dotvoriť alebo vlastne je prepojená nejakým jedným. Je to nejaký jeden svet.
0: Dobře, no tak poďme si dát druhou ukázku z tohoto jednoho sveta. Čím bychom tak navázali na Asi mamáš? Třeba už nemusíme být tak strašně pozitivní, můžeme dát i něco smutnějšího.
1: Můžeme si pustit třeba z úvodnou pesničku, která je taká jako o vlastně takovém dialogu s vnitřním hlasem.
0: A ta se jmenuje?
1: Volá se Města na mapě.
2: Jsi tu celkom sama, přece nečekaně. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebot sa ako vtáci na svitanie.

0: Moniko, jak to vlastně je s tvým skládáním? Je to tak, že sedáš k pianu nebo ke klávesám, nebo tě inspiruje nějaký zvuk, máš nejdřív text nebo hudbu, jakým způsobem to dáváš dohromady? Ještě předtím, než začneš nahrávat a všecko.
1: Úplně různorodo. Některé věci vznikaly vlastně... Já jsem si v podstatě dávala také různé výzvy pro ten album, že vlastně například na tom předošlém albume jsem vlastně skoro nepracovala s basou jako nástrojem. A tak jsem si povedala, že to musím změnit. A prostě pro některé pesničky jsem začala prostě rovno tím, čeho se nejvíc bojím, a postavila jsem to celé na base. A to jste vlastně jakoby teraz s bicími, že vlastně, že jsem si v nich neprišla jakoby istá alebo jako silná v kramflecích, tak vlastně jsem si podala, že začnem prostě tým se na to soustředit viac a viac, a dávala jsem si takéto prostě vnútorné nějaké výzvy. Takže to bylo jako keby prečasť pesničiek, a potom některé věci vznikly prostě najprv jako text, který si potom hrozně dlho hľadal, trebárs vlastně různé podoby, jako keby tých aranží, vlastně kam to mohlo ísť. A hľadala jsem tu rovinu, jak vlastně vybalancovat teraz ten text, který... má nějaký tón, tak jak mu vlastně přidat nějakou další vrstvu, jako čo je ta správná.
0: Aha.
1: A když ta správná harmonie dohromady.
0: A když se bavíme vlastně o tom, jako basa a bicí, tak mluvíme vlastně o syntetických zvucích, nebo mluvíme o živých nástrojích? Když se začíná od basy, tak...
1: Jasné. Já to jako keby skládám všetko cez MIDI klávesy, takže vlastně jako keby ten můj prvý nástroj jsou vlastně jako klavír a klávesy, ale právě používám různé sample nástrojů a potom některé z toho právě prehráváme, třeba všetky ty bicie vlastně jsme potom ještě prehrávali jako akustický a potom jsme ich ještě teda zmixovali jako zpětně s tými samplami. Alebo třeba vlastně u tej basy som pracovala vyslovene s tým, akoby, že vlastně to takto nejde zahrať na ten normálny nástroj, že to používam vlastně ako niečo, čo je to preto špecifické, že vlastně tento môj postup, vieš, že vlastně, že nechcem ako keby iba vychádzať z toho naprvu, že okej, tak toto je vlastně nedostatok, že to nemôžem zahrať na ten nástroj, ale že to využijem vlastně jako nějakou techniku, aby to znělo jinak vlastně než ten původný nástroj.
0: Mě zajímá to míchání vlastně těch syntetických nástrojů s akustickými, že to někdy může přinést zajímavou věc, když prostě v elektronice, jak to říct, aby vlastně třeba ten beat, který tam je, tak aby neměl v sobě tu mrtvost toho kliku, který se tam prostě nastaví a tak, takže se to vlastně oživuje naživo 100% a na desce vlastně se taky to jako obaluje zvuky. Když člověk vidí třeba depešáky, tak oni prostě ty elektrické zvuky ještě dohrávají vlastně akustickým, aby každý tak zněl malinko jinak a podobně. Tak mě právě zajímá, jakým způsobem vlastně kombinuješ to, co je přes MIDI, s tím, co můžeš do toho dodat akusticky. No,
1: presne tak to, ako hovoríš, akože, tak jak si hovoril o tých depeš, tak to bolo presne ono, že vlastne, že som kopec vecí, alebo treba, že som nejaké veci prechádzala ešte, vždycky, keď ma trošku nudili, alebo tak, tak som ich vlastne ešte vzala cez nejaký efekt, ktorý som ako keby naživo vlastne upravovala v reálnom čase, ale vlastne som si to nahrávala tak, že už to nešlo vlastne potom spätne upravovať, takže vlastne tam bol nejaký živý element. Alebo ja napríklad, keď hrám vlastne cez, treba, že sú to síce MIDI klávesy, ale vlastne ja to potom už neupravím, že vlastne to nechám akoby rozjeté a vlastne nedokonalé, že v tej nedokonalosti akoby, ono je to potom, keď už je to až moc, tak to musím samozrejme znovu prenahrať, ale vlastne, že sa tam snažím ako zachovávať nejakú živosť a myslím, že tie ako keby, že mám rada, keď tie elementy idú proti sebe vlastne, že niečo je treba úplne rovné, ako keby presne tak zautomatizované by sa dalo povedať, ale vlastne tá teraz drží to, ale vlastne ako všetky tie veci okolo sú viac ako rozvláté, alebo jak to nazvem.
0: Ja myslím, že to vlastne docela ide v ruku v ruce s nejakým trendem toho, jak tu elektroniku vlastne v dnešní době posouvať dál. Třeba spousta hip-hopu má úplně podivný podklady, který zní jako, že se netrefili, ale vlastně to je záměr, tak to se mi líbí. Ty jsi říkala, že jsi tam nahrávala, že jste nahrávali živé bicí, Tak to bychom si mohli za chvíličku taky říct, kdo na desce ještě se podílel, ale ještě předtím si dáme třetí písničku a řekneme si třeba k ní i možná pár slov, pokud máš chuť.
1: Ďalšiu pesničku si môžeme pustiť Zastav. Tá vlastne vznikala medzi prvými na album a vlastne si hrozne dlho hľadala ten svoj finálny, tú štruktúru alebo ten svoj finálny smer. Ale myslím, že sa to nakoniec podarilo, že má vlastne také rôzne vrstvy a takú netypickú štruktúru.

0: Je tady poslední vstup a možná si ještě můžeme říct něco o tom, jaká je šance tě vidět naživo, co vlastně plánuješ, v jaké podobě ty písničky z desky budeš hrávat, na co se těšíš. Je tady léto před námi.
1: Ano, ano, chystají se 3 koncerty, vlastně také jako krsty k albumu. Budu teraz vlastně v máji, v květnu. Začneme právě v Brně 13. května, v Bratislave 14. května a v Prahe 16. května. A vlastně budeme hrát po dvojici s Lukášem Klaverzom, který právě hrál na desce na gitare. A v Brně budeme hrát ještě, bude před námi hrát skvělý Tadeus Racety a Čáry života. Takže vlastně to bude taky jako plný, dlhý, velký večer. Oba jako, nebude tak dlhý, nebojte se.
0: No a potom... Chystáš se tady koncertovat nějak pravidelně? Upínáš k tomu energii, nebo je to pro tebe spíš jako vzácná věc hrát koncerty?
1: Teraz to vnímám tak, že ty 3 koncerty jsou také jako důležité a vlastně potom uvidíme, jak se to vyvinie. Budou asi aj nějaké další koncerty, ale tak nějak nevím, jak jsem dlhšie nebyla... Vlastně, že jsem má teraz chvíľu tu koncertnú pauzu, tak uvidíme, jak se to vyvinie a trošku mi príde, že teraz aj na tom Slovensku je prostě teraz dosť ťažká situácia pre kluby a tak ďalej a vlastně celkovo pre tu kultúru, takže uvidíme, kam se to vyvinie. Myslím si, že to není také jako pred časom. No.
0: Tak držme si všichni palce, ať je to zase lepší. A díky za povídání v našem pořadu, jak se vám líbí. Tímto se tedy s vámi loučí Martin Kišperský, který si povídal s Monikou Omerzu Midriakovou o jejím projektu Léto s Monikou a speciálně o novém albu Cítit to všetko naraz, které zrovna vychází a které si můžete u Moniky objednat nebo poslouchat na internetu, jak máte chuť. Moniko, díky moc a ať se máš hezky. Ahoj.
1: Děkuji pěkně a děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Loučíme se a přejeme pěkné dny.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hasičům se dnes podařilo snížit plochu požáru v okolí Chřibské na Děčínsku na 5 hektarů. Příměří USA s Íránem podle Washingtonu stále trvá. Ochrana lodí v Hormuzském průlivu je dočasná operace. Volejbalisté Karlovarska získali extraligový titul. A zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště. A nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Po čtyřech dnech hasiči v Českém Švýcarsku snížili plochu požáru v okolí Chřibské na méně než pětinu. Dnes byl taky poslední den, kdy s hašením pomáhali vrtulníky z bambivaky. V případě potřeby bude podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody k dispozici policejní vrtulník.
3: To znamená, že požářiště má nyní 5 hektarů. Zítra bude pokračovat intenzivní hašení, bude nasazeno zhruba 370 hasičů. Přes noc bude probíhat průzkum drony, tak abychom zjistili případná ohniska a mohli je okamžitě hasit.
2: Ochrana komerčních lodí v Hormuzském průlivu by měla podle amerického ministra obrany být dočasnou a samostatnou operací. Pete Hegseth tak popsal plánovanou vojenskou operaci Svoboda, která by podle něj měla zajistit kontrolu nad klíčovou úžinou, kterou dál blokuje Irán. Americká armáda v oblasti dál blokuje iránské přístavy. Hegseth zdůraznil, že příměří dál platí. Teherán ale varoval před útoky na americké jednotky nebo obchodní lodě.
4: Americké torpédoborce jsou na svých pozicích za podpory stovek stíhacích letounů, vrtulníků, dronů a průzkumných letadel. Zajišťují nepřetržitý dohled nad mírovými obchodními plavidly. Samozřejmě kromě těch iránských.
2: Vlakové nádraží v Liberci se přestaví podle architektonického návrhu ateliéru OV Architekti. V soutěži o tom rozhodla správa železnic spolu s Libereckým krajem. Nádraží se musí upravit kvůli plánované nové železniční trati z Prahy do Liberce. Ta má zkrátit jízdní dobu mezi oběma městy ze současných 2,5 hodin na 68 minut. Nový přestupní terminál ale nebude sloužit jen vlakové dopravě, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
5: Zadáním bylo integrovat autobusový terminál s městskou hromadnou dopravou, s potřebami rychlého spojení železniční dopravy a doprovodit to místem v podobě parkovacího domu. Cenově celý ten úzel by měla takovat částku 3,8 miliardy korun, aby odpovídal rychlému spojení mezi Prahou, Mladou Boleslaví a Libercem.
6: Volejbalisté Karlovarska jsou extraligoví šampioni. V rozhodujícím pátém finále série porazili na domácí palubovce Lvi Praha 3-0 na sety. Pro Karlovarsko je to čtvrtý extraligový titul v klubové historii. A ve fotbalové lize mistrů se rozhodne o prvním finalistovi. Arsenal bude po úvodní remíze 1-1 hostit v odvetě semifinále Atletico Madrid. Oba týmy o víkendu v lize zvítězili s čistým kontem. O dobrém naladění svých svěřenců mluvil pro klubový web trenér Arsenalu Mikel Arteta.
7: Nemůžu se dočkat, viděl jsem energii týmu v kabině po výhře nad Fulhamem. Jsme na to připravení, doufejme, že předvedeme něco speciálního. Pojďme se dostat do finále.
6: Odveta semifinále Ligy mistrů mezi Arsenalem a Atletikem Madrid začne zhruba za hodinu. Zítra se ve stejný čas utkají Bayern Mnichov a obhájce titulu Paris Saint-Germain. První souboj ovládli Pařížané 5-4.
8: Kolona na D1 u Rohlenky a nehoda v Praze před Strahovským tunelem. Na dálnici D1 se zdržíte za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se projíždí pouze jedním pruhem kolem převráceného kamionu. Kolona začíná u Rohlenky na kilometru 206 a je to asi na 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy se zdržíte za Měřínem. Na kilometru 122 se uklízí po požáru osobního auta. Průjezdné je to levým pruhem, kolona od kilometru 124 je přibližně na 10 minut. U požáru teď zasahují hasiči také na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Za Velemínem na kilometru 56,5 je uzavřený odstavný pruh, zatím se nezdržíte. Na nehodu pozor na silnici 23 Střebíče do Telče mezi Předínem a Markvarticemi. Před kruhovým objezdem se silnicí do Jihlavy osobní auto narazilo do stromu a průjezd bude omezený. A v Praze na městském okruhu vyšetřují nehodu mezi tunely, přesněji před Strahovským tunelem ve směru od Blanky. Havarovala tam motorka a tvoří se kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přeháňky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. A nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 20 a na horách bude 15 stupňů. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Rozjeď se kamkoliv, vždycky se vrátíš zpět. Tak jak ti velí tvé srdce, které buší, prožij sto životů a uč se odpouštět všem, kdo se štvali.

cestou ztracenou a nalezenou duší. Rozejít se kamkoliv, prožít to životu.

0: Dobrý den, dobrý jarní, krásný den. Od pořadu Rudl vás dnes zdraví Martin Holík.
1: A Milan Tesař.
0: Tak Jaroslav Vojtěch má dneska dovolenou, spoustu lidí toho teď využilo, jak jsou ty zkrácené týdny, aby si trochu odpočinuli, tak jsme tady dneska my s Milanem. Máme tady tedy, Milane, jako obvykle narozeniny. Teď tady máme tři kamarády pro glasu, kteří mají půlkulaté či kulaté narozeniny v měsíci květnu.
1: Jsou to Helena Pěničková z Jestřebí u Zábřehu, Jiří Pálenský z Moravských Budějovic a Ladislav Štrejbar z Třeště.
0: Tak všecko dobré vám přejeme. No a pokračujeme seznamem dárců, kterým je 70 let a více, mají také v květnu narozeniny a darovali nám loni vyšší finanční obnos.
1: Tak to jsou Vlastimila Minaříková z Prostějova, Vlastimil Jíru z Újezda nad Lesy,
0: Ludmila Šimíčková z Vražného, Alena Stejskalová z Prahy,
1: Marie Hrosková z Brna a Zdenka Jakubcová z Telče. Všem blahopřejeme a děkujeme za podporu. No a to byli ti z vás, kteří nás tedy už podporují nějakou dobu, ale máme tu nové členy našeho klubu, ty, kteří se k nám přihlásili a věříme, že nám budou věrnými posluchači a podporovateli. Takže vítáme koho?
0: Radka Němce z Palkovic, Eriku Novotnou z Brna, z Veveří.
1: Dále je to Antonín Beneš z Chrudimi, Lenka Kolmačková z Kojetína,
0: Richard Müller z Prostějova, Liliana Malá z Brna,
1: Petr Žula z Dobročkovic a Jan Pajkrt ze Sadské.
0: Tak, děkujeme. Ono je to stále těch 31 let stejné, že máme své podporovatele. Proglas má své podporovatele a je to proto naše společné dílo. A ono, jestli je dneska někdo zapsán tak, že o něm víme, můžeme mu vydávat daňové potvrzení a dále spolupracovat, tak je to výborné. Pokud nejste členy klubu, ale přispíváte pravidelně, tak jsme vlastně také rádi. No a ty jednorázové náhodné dary, tak ty výborně také pomáhají, ale nemůžeme s vámi potom komunikovat, že třeba je teďka hodně potřeba, anebo jak to s námi je. Takže moc si toho vážíme, děkujeme.
1: Tak ono těch cest, jak se vámi komunikovat, je samozřejmě víc. Jedna je takhle přes vysílání, druhá je právě třeba našimi zpravodaji, dalšími tiskovinami, které rozesíláme vám, na které ten kontakt máme. Takže proto je to užitečné.
0: Teď připravujeme už další zpravodaj, takový ten jednodušší a vlastně už drtivou většinu potom toho zpravodaje posíláme elektronicky a je vás čím dále tím méně, kteří byste to potřebovali v papírové formě, to je také kvůli drahému poštovnému pro nás příjemné, ale přece jenom někdo dá přednost tomu, že si to dá na stolek před televizor a může si v tom číst, když to otevírací PDF-ko už dneska není tak úplně zajímavé, takže je to takové trošku rozcestí, že rádi ušetříme, ale zase jsme rádi, když se ví větší podrobnosti o životě Proglasu.
1: Na druhou stranu, pokud nearchivujete ty papírové zpravodaje, chcete si připomenout, co bylo před lety, tak na našem webu najdete všechny zpravodaje, všechna čísla vlnění právě v těch PDF souborech a můžete si je pročítat.
0: Je to, myslím, v kontakte a info a tam je potom dál se ponořit a dá se to tam krásně načíst. Tak chceme hodně popřát zdraví a božího požehnání otci biskupu Vlastimilu Kročilovi z Českých Budějovic. Ten bude mít v neděli 10. května 65 roků. Tak, hodně sil přejeme. Potom tady máme takovou krátkou zprávu. Vysílač Valašské Klobouky, to je 104,2, se nám stále nepodařilo obnovit. Ony byly tady ty volné dny a není snadné sehnat v nich elektrikáře, který může na to sahat. A pracujeme na tom, abychom takového získali. Případně tam vyjedeme sami, ale není jisté, jak se to a kdy se to podaří. No, takže Valašsko-Kloboučským doporučujeme zkoušet pouštět právě ta internetová rádia. Dneska, když si je někdo dej koupit, tak už má vlastně zaděláno na budoucnost, že je tam jak to FM, tak ten DAB+, a tento internetové rádio vypadá jako obyčejné rádio a už je navždy vystaráno. Určitě se jednou stane to, že tento vysílač krásný, 104,2 na Královci nad Valašskými Kloboukami, vypneme také. No a zatím se budeme snažit to takhle udržovat.
1: Tak když jsme mluvili o různých narozeninách, výročích, tak možná bychom mohli přidat narozeniny naší sesterské televize Noé, která teď má kulatiny. Že?
0: Tak a to je takové výročí docela krásné, veliké a budou oslavy jak v sobotu 9. Tak v neděli 10. a potom o týden později zase v sobotu v Praze, v hostivice Břve. My budeme, Milane, co přenášet?
1: Budeme přenášet jednu z těch narozeninových mší svatých, sice tu sobotní, 9. května v poledne. Takže v sobotu přenos mše svaté k 20. narozeninám televize Noé.
0: Tam bude, myslím, otec biskup Jan Grouner předsedat a bude to, myslím, u svatého Václava, přímo proti vchodu do telepáče v úplném středu Ostravy. A to bude pro širokou veřejnost. Potom v tu neděli, to bude, myslím, v 9.30, ale to přenášet nebudeme. A to bude hlavně pro rodiny pracovníků a jejich příslušníky. Takové niternější, to má, myslím, zatím otec Leoš. No a potom v těch Břivích, tam to bude o týden později, tam nevíme přesně, jak to bude, ale zase bychom se chtěli tam někdo z nás podívat, už jsme tam dlouho nebyli. Takže všechna čest, klobouk dolů za těch dlouhých 20 let, to se nezdá. Ale je to teda kus dobré práce a můžeme být náležitě hrdí, my křesťané, že se dokážeme udržovat pro sebe i pro druhé televizi dobrých zpráv.
1: Kdo by si chtěl o televizi Noé přečíst nějaké informace, vzpomínky, tak v aktuálním čísle katolického týdeníku je dvoustrana věnovaná televizi Noé.
0: Krásně. Tak, no a potom z velkých věcí, které se čekají pro celou naši republiku, bude se odehrávat Brně a bude toto blahořečení pateru Jana Bulie Václava Drboli, to bude 6. a 7. června, to je sobota a neděle. Tam budeme, Milane, co přenášet?
1: Tak my budeme přítomni toho 6. června na výstavišti, samozřejmě budeme přenášet tu hlavní bohoslužbu, ale budou tam i různé zpravodajské vstupy, rozhovory z toho dne, takže tam asi během celého dne vám budeme přinášet nějaké informace. A potom tedy v neděli, a to bude z Lukova.
0: Myslím, že z Lukova.
1: Z Lukova, ano.
0: Ano, takže tam tu sobotní to bude mít otec biskup Pavel tak. A tu nedělní bude mít otec Vojtěch.
1: Přesně tak.
0: Jo, a to jsou ta působiště vlastně našich svědců, mučedníků a mají to na různých místech různě vybavené, ale bude toho mnoho a mnoho.
1: Samozřejmě předtím ještě přineseme i potom ještě další pořady, rozhovory s odborníky a tematické, například o animovaném filmu, který vzniká na toto téma, historické ohlédnutí, ve čtení na pokračování se objeví toto téma, takže bude to napříč různými pořady.
0: No a nebude, pane šéfredaktore, nějaká repríza potom vybraných věcí z toho, protože já si představuji, že vlastně úplně všichni, mohou, tak budou na výstavišti.
1: Jasně, tak jako budou, nebudou, no tak ono to výstaviště samozřejmě, nebo ty prostory mají nějakou kapacitu, takže já jenom připomínám, že kdo chce být osobně přítomen, tak účast je sice zdarma, ale je nutná registrace a samozřejmě ty materiály, některé mají potom ty pořady úplně svoje pravidelné reprízy a v jiných případech jde potom o natočené materiály, které se využívají v dalších pořadech, a takže to ještě samozřejmě budeme řešit, ale určitě nějakým způsobem. Nebude to tak, že by 6. 7. všechno skončilo a pak už by se nic ve vysílání neobjevovalo.
0: Tak a všechno potřebné se dozvíte na webu buladrbola.cz. Je to tam opravdu bohatě vypravené. Tak, no a dalším velkým podujetím, které zároveň letos budí jisté vášně, zatímco ono se to koná už tolik let, tak teprve teď je ta pozornost nějak upřena lidmi, kteří holt nemají takovou tu výbavu pro schopnost odpouštět a přátelit se a říct, tak pojďme, jsme už všichni potomci lidí, kteří prožili svoji těžkou minulost a pojďme stavět na soužití současném, jak ekonomickém, tak kulturním. No jedná se o festival Meeting Brno, který má mnoho desítek akcí a taková paralelní vlastně akce s tím spojená vlastně nepřímo, jo, protože ta Meeting Brno dává zázemí jakési organizační a faktické, ale je to konání samostatné do toho německého sjezdu Landsmannschaftu, to znamená potomci těch, kteří kdysi obývali naši zemi a to mnohem prospěchu, protože to jsou stovky let a stovky let soužití. Myslím, že v nás je 30% DNA společné, takže i to je jakési znamení. A potom se stalo, ano, v roce 38-39, že mnoho z nich se nechalo ošálit a nedělali dobré věci a potom se vlastně po válce se to jaksi odplácelo a to už jsou věci historické a myslím, že byly už dost dobře rozebrané, ale dneska je taková ta krásná příležitost opět třeba tím pochodem smrti, to je z Brna do Pohořelic a my už to teď léta chodíme opačně, Pohořelice, Brno, si připomenout, že už žádné takové hrůzy nechceme nikdy dopustit a i k tomu je to setkání, protože hlavní motto meetingu Brno je, všechno začíná setkáním. Vy jste už slyšeli jeden pořad Davida Macka a Veroniky Smyslové. Připravíme ještě jeden, než se to všechno bude konat, kde vám oni také vysvětlí některé důvody svých činů a konání a plánů. Teďka vyjde v Respektu mimořádně dobrý rozhovor právě s Davidem Mackem, myslím, tak to stojí potom za přečtení, za zakoupení toho článku.
1: Tak ono se to objevuje i různě na internetových platformách, samozřejmě jak v dobrém ty informace, tak bohužel tedy vidíme, jak lidé čtí nenávist na pořadatele a je to vlastně šílené, že v dnešní době takhle uměle vlastně vytvářena nenávist koluje.
0: No a není těch lidí moc, ale ta hlasitost je vysoká a my tomu nechceme podlehnout a to ani na žádnou stranu. Ani si nechceme myslet, že je tady velké množství lidí, kteří podléhají tady těm věcem a ani nechceme říkat, že je to úplně vážná věc. Jo? Když si představím, že na této planetě asi není žádná dvojice států sousedících, ve které kdyby se v historii nestalo něco nepříznivého, že větší chtěl schlamsnout menšího, nebo tam byly ty války, když se podíváme třeba jenom na souostroví Velké Británie, tak to jsou vlastně staletí a staletí bitev a válek a výher a proher. A dneska řekneme, no tak Anglie, Anglie nebo Británie a nemáme s tím potíž.
1: Já myslím, že ty asi nejtypičtější případy toho smíření ve 20. století byly jednak právě takzvaná srdečná dohoda mezi Velkou Británií a Francií v roce tuším 1907, kdy opravdu po staletích nepřátelství se tyto dvě země dohodly, že budou přáteli a od té doby to vlastně platí. A potom samozřejmě to spolupráce Německa a Francie v rámci nejprve tedy Evropského společenství uhlí a oceli, Evropských společenství Evropské unie a taky po staletích válek, anexí území, takže myslím, že to jsou krásné příklady.
0: A myslím, jedno z takových nejúžasnějších po těch desítkách let apartheidu, Jihoafrická republika, že tam Nelson Mandela a Frederick de Klerk, že a nikdy není hotovo, ale řekněme, že tam ty procesy toho odpuštění, omluvy byly úplně příkladné. A to je nějakých 30, 35 let, to není dávno. No. Tak, Takže jsme řekli o blahořečení, řekli jsme o 20 letech Noé, teďka pojďme ještě k pouti na svatý Hostýn.
1: To bude 16. května, pouť médií. Je to opět tak jako loni setkání sdělovacích prostředků v rukách křesťanů, mimo jiné tedy teď s arcibiskupem Stanislavem Přibylem, že loni ještě biskupem.
0: A je také pověřen tedy
1: péčí o média. Takže tam bychom měli být přítomní, měli bychom se účastnit i panelové diskuze o našich médiích, takže kdo se chystáte příští sobotu 16. května na svatý Hostýn, tak se můžeme třeba pozdravit.
0: Tak, no a potom ještě zmíníme to, co se teď už četlo v kostelích, že příští týden, je to tak, Milane.
1: Vlastně už teď, desátého.
0: Tak, ano, tuto neděli, 10. bude sbírka na katolická média, je tam napsáno, a je to vlastně sbírka, která je teď přenesena z listopadu, kdy se to v posledních letech konalo s tím, že ty prostředky potom byly rozděleny žadatelům tak, že je dostali zhruba v dubnu. No a teď je to vlastně blíž tomu světovému dni modlitev za sdělovací prostředky, což je ovšem 7. neděle velikonoční, takže to bude až 17. Nicméně ta sbírka je tady 10. A ty prostředky se potom zhromáždí a zase se budou rozdělovat až v tom plenárním zasedání v lednu a potom, než se to vyúřaduje, tak bude zase nějaký ten březen, duben. Takže jednak komu se vám zdá, že to je nějak často, tak není to často, je to vlastně jenom posun, ale vždycky to bude jenom jednou ročně. V tom minulém sbírání se vyzbíralo 11 milionů korun a z toho Proglas dostal 1 milion, televize dostala 8 milionů a ty dva zbývající byly rozděleny asi mezi 10 nebo 12 subjektů, ať je to Nové Město, ať je to Tarzicius, IN, dětské časopisy a tak dále. Takže děkujeme moc krát vám za štědrost. My bychom si možná přáli, aby to bylo jiným poměrem, ale musíme být vděční za každou tuto korunu. Takže to bude sbírka teď neděle. No a teď ještě ty bys, Milane, pozval, prosím tě, na koncerty, které se nám už rozběhly. My jsme totiž zase maličko sice, krůček po krůčku, ale pokročili ve akustickém vybavení našeho koncertního studia.
1: Tak tentokrát tedy zveme na středu a čtvrtek. Ve středu 6. května by u nás měla hrát živě skupina Oliver Kucharovič Kvartet, což je jazzové kvarteto, takže bude to zase úplně jiný žánr, než to, co zatím jste mohli slyšet z našeho studia. A kdybyste se chtěli přijít podívat, tak ideálně chvilku před 7. tady u nás Padikova 20 v Brně.
0: Už je to daleko jednodušší, než to bylo na Olomoucké. A to ještě nehovořím, že na Barvičově to bylo tak malinké, že tam vlastně těch hostů nikdy nemohlo být mnoho.
1: Takže to je 6. A potom 7. května, o den později V-band, což je bluesová kapela, takže zase ještě jiný žánr. A je to tedy kapela, která na Olomoucké hrála už dvakrát a rádi si vyzkouší i právě nové studio, třeba potom popíšou, jak na ně působilo, jaké změny podle nich tedy to vykazuje. Takže středa 6., čtvrtek 7. živě od 19.15. A pokud byste chtěli přijít se podívat, tak určitě chvilku před 7. a budete do studia vpuštěni. A možná ještě pozvu na další týden, 14. května. To u nás bude hrát kapela Něco si přeji, což je skupina našeho moderátora Jošky Javorka. Ten si toho moc považuje, že taky bude moci studio vyzkoušet nejenom jako moderátor, ale i z té druhé strany.
0: Tak a ty bys ještě určitě rád, Milane, pozval na pořad, který mě bude zajímat, protože osoba, s kterou zhovořil, je celoživotně jako velmi zajímavá, multižánrová, multizáběrová.
1: Tak je to Michal Horáček, samozřejmě známe jej desítky let jako skvělého textaře. Začínal, že s texty pro Hanu Hegerovou, Levandulová, že tady ty velké hity v 80. letech, pak to byla ta společná alba s Petrem Hapkou, na kterých účinkovali Michael Kocáb, Richard Miller, Hana Zagorová, mnozí další, Jana Kirchner. Potom to byly takové ty scénické projekty typu muzikálu Kudikám, Český kalendář, obrovský projekt s mnoha autory, mnoha skladateli, mnoha zpěváky a vlastně na takový obrovský projekt má Michal Horáček nakročeno i s novinkou. Ta se jmenuje...
0: A to je ten důvod, proč on přijel?
1: Tak a bylo to právě, to bylo zajímavé v tom, že ono je to něco, co teprve vzniká. Jmenuje se to Pozemský prach a boží dech. V tuto chvíli nebo v příštích dnech vyjde kniha. Bude to sbírka básní na biblická témata, takže takový starý i nový zákon v kostce od stvoření až skoro po současnost ve verších. A zajímavé je to, že zároveň pomalu postupně vznikají i hudební zpracování těch básní, takže Michal Horáček, s kterým jsem tedy natáčel minulý týden ten pořad, tak přinesl první dvě ukázky, jednu v podání Ivo Viktorína z AG Fleku a druhou jako operní árii. Takže dvě úplně odlišné verze svých, těchto svých biblických textů a jinak ten rozhovor je tady o těch verších, o knize, o vztahu Michala Horáčka k Bibli. On je vystudovaný kulturní antropolog, což tam taky připomíná, takže se na to dívá i z tohoto pohledu. Já můžu říct, že tam třeba zmiňujeme i seriál Chosen a další věci, třeba jako možné ne ani inspirační zdroje, ale jako právě ty možnosti, jak se třeba na postavy v Bibli dívat. Tam je totiž taková zajímavá věc, že on ty verše pojal většinou v první osobě, takže on je pojal jakože ve smyslu, že mluví třeba evangelista Matouš. On mě povolal. Nebo ti vojáci, kteří hráli, ten losovali o ty Ježíšovy šaty. Takže my se tam bavíme o biblických padouších taky. Jo. A zajímavý je třeba monolog Holubice, kterou vypustil Noé. A podobně. Takže z těchto různých perspektiv jsou ty básně a já myslím, že to bude stát za přečtení a samozřejmě i za poslech. Takže budeme to vysílat ve středu 13. května v 9 hodin v rámci pořadu Na stole je téma.
0: Tak na to se hodně těším. Já myslím, že zakončíme klasicky standardně a totiž prosbou o dary pro provoz Proglasu. Je to tak, že měsíc duben jsme uzavřeli v jakémsi průměru, ale to znamená, že třeba před 4, 5, 6 lety jsme obdrželi podobnou částku, no a když se člověk podívá na inflační koeficienty a cenu energií a tak, tak to vlastně nemůže stačit, takže ono to nestačí. My teda ten provoz udržujeme, ale nemáme stále tím pádem uzavřeno věc stěhování a nemáme uzavřeno věc dalšího vývoje a rozvoje, tak jak jsem třeba mluvil o tom koncertním studiu, tak ona, i když je to levná věc, ale vynásobí se tou plochou, tak jsou to prostě 10 000. Takže moc děkujeme za vaši štědrost. Těšíme se na vaše dary, na vaše příspěvky a to nejenom tedy od nových vítaných 8 nových členů klubu Přátel. My jsme takový nepsaný klub vlastně. Ono se nemusí člověk ani tak moc registrovat, jakože řekne, hele, jste nějak důležití a já třeba nemám moc času vás poslouchat, ale třeba moje máma nebo moje babička ano, nebo moje děti mohou soutěžit, takže budeme rádi a moc prosíme a děkujeme. Tak, to je z dnešního

Pěkný večer, milí posluchači Proglasu, je 21 hodin, čas pomodlit se večerní chvály a po nich živý růženec bolestný.

0: Prožíváme úterý doby velikonoční. Nalistujeme si hymnus velikonoční na straně 517 ve starším vydání breviáře, 517, anebo 581 v novějším vydání, 581. Antifony a žalmy vezmeme dnes už z prvního týdne žaltáře, je to od strany 853 ve starším vydání, 853, v novějším od strany 957, 957. Všechny ostatní texty nalistujeme ve starším breviáři od strany 596, 596, v novějším vydání od strany 671. Strana 671. S vámi se dnes bude modlit Alena
1: a Ondřej.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristovo vzkříšení je obveselení všech věrných zarmoucených a po Kristu toužících, v něj doufajících.
1: Kriste, králi slavný, v božství Otci rovný, ty jsi pro nás mnoho trpěl, na kříži za nás umřel, vstal si třetí den.
0: Rač nás obživiti a z mrtvých vzkřísiti, bychom i my povstali a na tebe patřili tam, kde přebýváš.
1: Za nás přimlouváš se, pro své rány svaté, tam před svým milým Otcem, neboť jsi naším smírcem, také přímluvcem.
0: V tebe vždy doufáme a k tobě voláme. Žádáme tvé milosti, také věčné radosti z tvé přítomnosti.
1: Od nynejška patří královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému. Aleluja.
0: Kéž tě vyslyší Hospodin v den tísně a ochrání tě jméno Jakubova Boha.
1: Kéž ti ze své svatyně sešle pomoc a podporu ti poskytne ze Sionu.
0: Kéž se rozpomene na všechny tvé dary a tvá oběť je mu milá.
1: Kéž ti udělí, co si žádá tvé srdce a splní ti každý tvůj záměr.
0: Nad tvým vítězstvím zajásejme, korouhve vstyčme ve jménu svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání.
1: Nyní vím, že Hospodin dal vítězství svému pomazanému, vyslyšel ho ze svých svatých nebes, silnou svou pravicí, jež dává vítězství.
0: Síla jedněch je ve vozech, síla druhých v koních, ale naše síla je ve jménu Hospodina, našeho Boha.
1: Tamti se zhroutili a padli, my však stojíme a vytrváme.
0: Hospodine, dej vítězství králi, vyslyš nás, když k tobě voláme.
1: Od nynějška patří královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému. Aleluja. Přijal si svrchovanou moc a ujal se z vlády. Aleluja.
0: Hospodine, z tvé síly se raduje král, jak velice jásá nad tvou pomocí.
1: Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil, neodepřel jsi, co jeho rty žádali.
0: Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním, saděl jsi mu na hlavu korunu z ryzího zlata.
1: Žádal od tebe život, dopřál jsi mu dlouhá léta na věčné časy.
0: Veliká je sláva jeho, protože jsi mu pomohl, ozdobil jsi ho ctí a vznešeností.
1: Učinil jsi ho věčným požehnáním, oblažil jsi ho radostí před svou tváří.
0: Neboť král doufá v Hospodina, z milosti nejvyššího nezakolísá.
1: Povstaň, Hospodine, ve své síle, tvou moc oslavíme zpěvem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Přijal si svrchovanou moc a ujal se z vlády. Aleluja.
1: Bože, ať ti slouží všechno tvorstvo, neboť všechno povstalo z tvé vůle. Aleluja.
0: Pane náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Bože, ať ti slouží všechno tvorstvo, neboť všechno povstalo z tvé vůle. Aleluja. Krátké čtení z prvního listu Petrova. Přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který v Božích očích je vyvolený a vzácný. A vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista.

0: Pán se ukázal svým učedníkům. Aleluja, aleluja.
1: Pán se ukázal svým učedníkům. Aleluja, aleluja.
0: Viděli ho a radovali se.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán se ukázal svým učedníkům. Aleluja, aleluja. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci. Aleluja. Kristus odpočíval 3 dny v útrobách země a dočkal se slávy vzkříšení. Volejme k němu s radostí. Králi slávy, vyslyš nás.
1: Prosíme tě za biskupy, kněze a jáhny, aby horlivě konali svou službu.
0: Dej jim schopnost probouzet v lidech dobro.
1: Prosíme tě za ty, kteří vykládají nauku církve.
0: Aby upřímně hledali pravdu a věrně plnili své poslání.
1: Prosíme tě za všechny věřící, aby byla jejich víra pevná.
0: A aby po skončení své životní pouti přijali odměnu ve tvém království.
1: Svou smrtí na kříži jsi zrušil úpis o našem odsouzení.
0: Uvolni naše pouta a vysvoboď nás z moci temnot.
1: Sestoupil jsi mezi mrtvé a otevřel jsi jim bránu života.
0: Otevři své věčné království i našim zemřelým.
1: Králi slávy, vyslyš nás.
0: Nyní se podle Kristova příkazu společně pomodleme k našemu nebeskému Otci.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi dovršil Kristovým vzkříšením dílo našeho vykoupení. Posiluj naši víru a naději, abychom plní důvěry očekávali splnění tvých zaslíbení. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen. Thank you.

Nyní vás už na Proglasu zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný. Číslo do studia je 739 850 345.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby ještě chvíle ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek Bolestného růžence se s námi pomodlí paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvála Kristu a paní Marii. Prosila bych všechny, kteří jste u rozhlasových přijímačů, abyste se se mnou pomodlili tento desátek za mého náhle zemřelého bratra, který zemřel včera před 5 lety, Miroslav, za mého druhého bratra Karla, za moje rodiče, sestru, zemřelou sestru Helenku, za všechny živé i zemřelé z naší rodiny, za zdraví mých dětí a za moje zdraví, které v poslední době mě moc neposlouchá. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás
0: se krví potil. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se za nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mnohokrát všem děkuji za to, že se se mnou pomodlili i vám v Proglase a přeji všem pokojnou, klidnou, dobrou noc.
0: Děkujeme, s Pánem Bohem.
1: Pánem Bohem.

0: Druhý desátek, Ježíš, který byl pro nás bičován, se pomodlíme s paní Marií. Ano. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych všichni prosila, aby se se mnou pomodlili za mý zdraví, za sestřino zdraví, za dar víry pro děti a pro vnoučata, za vás pro zase a za živou a zemřelou rodinu a za mír na celém světě, za svatýho otce, za všechny dušičky, na který nikdo nespomíná. Oče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy. Uchraň nás pekelného ohně. Přivej do nebe všechny duše. Zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já děkuji všem, kteří se se mnou modlili i vám v proglase. Pán zaplať, Pánem Bohem a dobrou noc. Ještě jsem zapomněla poprosit, aby nám pámiček zastal deštíček, aby nám pámiček urodu zemskou dátě a zachovat těráče. S pánem Bohem.
0: Děkujeme, s pánem Bohem.

0: třetí desátek se pomodlíme s paní Věrkou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás přesně zdravím, posluchače Rádia Proglas, a moc bych vás chtěla poprosit, abyste se se mnou pomodlili za obrácení mojí dcery, oměkčení srdce, aby pán Bůh oměkčil její zatvrzelé srdce, aby zavládl klid a pokoj v rodinách, aby pán Bůh žehnal všem rodinám a aby nebyly války na světě, aby se státníci domluvili a na úmysl svatého otce a aby taky pán seslal nám dešť, aby nebylo takové sucho. Oče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc krát vám všem děkuji, že jste se se mnou modlili, a přeji vám pěkný večer a dobrou noc.
0: Dobrou noc i vám, a s Pánem Bohem.

0: čtvrtý desátek se s námi pomodlí pan Václav. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych tento desátek vzít jako poděkování za dnešní den. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros

0: synami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji a dobrou noc.
1: Také děkujeme. Dobrou noc a s Pánem Bohem.

0: Pátý desátek, Ježíš, který byl pro nás ukřižován, se s námi pomodlí, paní Marie. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu, paní Marie.
0: Chvála Kristu.
1: Chtěla bych se pomodlit do svatého Otce za moji živou a zemřelou rodinu a za děti, které dělají zkoušky, studenty. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná

0: zlatý medzi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, ktorý bol pro nás ukřižovan.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty medzi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, ktorý bol pro nás ukřižovan.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty medzi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, ktorý bol pro nás ukřižovan.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty medzi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, ktorý bol pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty medzi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, ktorý bol pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty medzi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, ktorý bol pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty medzi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, ktorý bol pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty medzi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, ktorý bol pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravás Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdravá. Tobě voláme vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí, a proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukáž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Panno Mario.
1: Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
0: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme a také podle nich žijeme a dosáhneme radosti života věčného. Amen. Já jsem to poplekla.
1: Nevadí.
0: My žijeme a dosáhneme toho, co slibuji skrze Krista našeho Pána. Amen. Na úmysl svatého Otce. Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Pani naše, prostřednice naše, porodovnice naše, ustina nám smilování vyprost, synu svému nás doporuč, synu svému nás doprovoď. Pán Boh zaplať všem, kteří se se mnou modlili a přeji vám pokojnou dobrou noc všem.
1: I vám.
0: S Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem děkujeme vám. Já děkuji všem posluchačům, také těm, kteří se dovolali do našeho vysílání, a chtěla bych vás povzbudit, abyste i vy ostatní, kteří jste nám zatím třeba ještě nevolali, tak abyste neváhali a zavolali třeba do příštího živého růžence, který bude už ve čtvrtek. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 13.

Poslední jsme se dozvěděli, jak se poutník v domě zbožné rodiny, o níž se vyprávěl v předchozích dílech, seznámil se slepým žebrákem, který praktikoval Ježíšovu modlitbu. Žebrák poutníkovi vyprávěl, že byl kdysi krejčí a při své práci si u jednoho mužika přečetl o modlitbě srdce v jedné knize. Poutník mu vysvětlil, že to bylo dobrotolubie a dohodli se, že budou společně putovat do Tobolska a na cestě bude poutník s touto knihou seznamovat slepého žebráka.

A tak ráno jsme se vydali na cestu. Velmi jsme děkovali hospodářům za příkladnou lásku a milosrdenství. Vyprovodili nás oba verstu od svého bydliště. Tak jsme se rozloučili. Šel jsem se slepcem. Šli jsme zlehka a pomalu. 10 až 15 verst denně. Zbytek času jsme proseděli na osamělých místech a četli jsme dobrotolibě. Přečetl jsem mu vše o modlitbě srdce v tom pořadí, jak mi ukázal můj zestulný starec. To znamená, že jsem začal z knihy Nikefora Hesychasty, Řehoře Sinajského a tak dále. S jakou touhou a pozorností to vše poslouchal. A jak se mu to všechno líbilo a těšilo ho to. Pak mě začal klást otázky o modlitbě, na které můj rozum nestačil. Po přečtení důležité části z Dobrotolibia mě začal snažně prosit, abych mu přímo ukázal způsob, jak myslí nalézt srdce, jak do ní uvést božské jméno Ježíše Krista a jak se modlit srdcem. Začal jsem mu to vysvětlovat. Ty nic nevidíš, ale přece si můžeš v mysli představit to, co jsi dříve viděl, to znamená člověka, nebo nějakou věc, nebo nějakou část svého těla, například ruku nebo nohu. Můžeš si je tak živě představit, jako by ses na ně díval, a můžeš na ně obrátit i svoje slepé oči? Mohu, odpověděl slepý. Zrovna tak si představ svoje srdce. Obrať svoje oči, jako by ses na ně díval skrze hruď, a co nejživěji si je představ. Pozorně naslouchej, jak bije, úder za úderem. Když se tomu přizpůsobíš, nepřestávej hledět na srdce a ke každému úderu připoj slova modlitby. Tak si s prvním úderem řekni nebo pomysli: Pane, s druhým Ježíši, s třetím Kriste, se čtvrtým smiluj se a s pátým nade mnou. A to opakuj několikrát. Půjde ti to snadno, protože jsi už zvládl začátek a přípravu k modlitbě srdce. Potom, až tomu přivykneš, začni konat celou Ježíšovu modlitbu srdcem spolu s dýcháním, jak učí otcové. To znamená, při vdechu řekni nebo si mysli: Pane Ježíši Kriste, a při výdechu smiluj se nade mnou. Věnuj se tomu často a dlouho. Brzy pocítíš lehkou a příjemnou bolest u srdce. Pak v něm ucítíš teplo, jak se rozlévá. Tak s pomocí Boží dosáhneš spontánní vnitřní modlitby srdce. Přitom se však vždy vyvaruj představ v mysli a jakýchkoliv dotírajících myšlenek. Nepřijímej žádné podněty představivosti, neboť svatí otcové přísně přikazují během vnitřní modlitby zachovávat nevidomost, abychom neupadli do klamu. Slepý to vše pozorně vyslechl a začal vše horlivě vykonávat předvedeným způsobem. Zvláště po nocích, když jsme se zastavovali na noclech, se tomu dlouho věnoval. Po 5 dnech začal pociťovat silné teplo a nevýslovnou sladkost v srdci a velkou chuť bez přestání se věnovat této modlitbě, která v něm vzbuzovala lásku k Ježíši Kristu. Občas viděl světlo, ale nepozoroval v něm žádné předměty. Jindy se mu zdálo, když se ponořil do srdce, jakoby v něm sladce šlehal silný plamen hořící svíce, který přeskakoval ven a osvěcoval je. A přitom dokonce mohl vidět
i vzdálené věci, jak se jednou stalo.

Šli jsme tehdy lesem, on mlčky ponořen do modlitby. Najednou mi řekl: jaká škoda, už hoří kostel a teď spadla i věž. Přestaň myslet na prázdné věci, řekl jsem mu. To je pokušení. Všechny přeludy musíš co nejdříve odvrhnout. Jak bys mohl vidět, co se děje ve městě? Jsme ještě 12 verst od něho. On poslechl. Pokračoval v modlitbě a mlčel. K večeru jsme přišli do města a já jsem skutečně viděl několik domů zničených požárem i zřícenou věž, která předtím stála na dřevěných kůlech. Lidé se seběhli okolo a divili se, že zřícená věž nikoho nezavalila. Usoudil jsem, že se celé to neštěstí přihodilo právě v době, kdy o tom slepý mluvil. Pravil mi: říkal jsi, že to mé vidění bylo prázdné, avšak, hle, bylo pravdivé. Jak neděkovat a jak nemilovat Pána Ježíše Krista, který sestílá své požehnání i na hříšníky, na slepce i na nerozumné? Děkuji i tobě, že jsi mě naučil této činnosti srdce. Odpověděl jsem mu: ano, miluj Ježíše Krista a děkuji mu, to ano, ale varuj se považovat různá vidění za bezprostřední zjevení milosti. Neboť to se může často stát i přirozeně, v řádu věcí. Lidská duše nemusí být vázána místem nebo hmotou. Může vidět i ve tmě, a vše vzdálené, jako by se to dělo blízko. To jen my nedáváme této duševní schopnosti možnost, aby se projevila, a dusíme ji buď pouty našeho zbytnělého těla, nebo zmateností a rozptýleností našich myšlenek. Ale když se soustředíme na své nitro, odvracíme se od všeho okolního a tříbíme mysl, tehdy duše dochází svého určení a působí účinněji. To je dílo přirozenosti. Slyšel jsem od svého zesnulého starce, že i lidé, kteří se nevěnují modlitbě, ale buď mají takovou schopnost, nebo jsou nemocní, i v nejtemnějším pokoji vidí světlo vycházející ze všech věcí, rozeznávají předměty, pociťují přítomnost někoho jiného a pronikají do mysli druhého člověka. Ale co při modlitbě srdce pochází přímo z milosti Boží, je tak oblažující, že to žádný jazyk nemůže vypovědět, ani k ničemu hmotnému přirovnat. Nelze to ani k ničemu připodobnit. Vše smyslové je nízké ve srovnání se slastnými pocity milosti v srdci. Můj slepý tomu horlivě naslouchal a stal se ještě pokornějším. Modlitba se v jeho srdci rozvíjela více a více, nevýslovně jej oblažovala. Těšilo mě to z celé duše a vroucně jsem děkoval Bohu, že mi dal poznat takového svého požehnaného služebníka. Nakonec jsme došli do Tobolska. Zavedl jsem ho do chudobince, přívětivě jsem se s ním rozloučil a šel jsem dál svou cestou.

Asi měsíc jsem šel mlčky a hluboce jsem cítil, jak poučné a povzbudivé bývají dobré, živé příklady. Často jsem čítával dobrotolubie a ověřoval jsem si vše, co jsem říkal slepému modlitevníkovi. Jeho vzorný příklad ve mně rozněcoval horlivost, vděčnost a lásku k Pánu. Modlitba srdce mě tak oblažovala, že jsem se považoval za nejšťastnějšího člověka na zemi a nedokázal jsem si představit, jaká větší a lepší blaženost může být v nebeském království. Necítil jsem to jen ve své duši. I vše vnější se mi jevilo v okouzlujícím světle. A vše vedlo k lásce k Bohu a k děkování. Lidé, stromy, květiny, zvířata, všichni mi byli blízcí. Na všem jsem nacházel zobrazeno jméno Ježíše Krista. Jindy jsem pocitoval takovou lehkost, jako bych neměl tělo, jako bych nešel, ale plul vzduchem. Jindy jsem se celý ponořil do sebe a jasně jsem viděl celé své nitro. Obdivoval jsem důmyslné uspořádání lidského těla. Jindy jsem pocitoval takovou radost, jako bych se stal carem. Při všech těch útěchách jsem toužil, aby mě Bůh nechal brzy zemřít a já dal průchod vděčnosti u jeho podnoží ve světě duchů. Buď jsem se neuměřeně nechal unášet těmito blaženými pocity, nebo se tak stalo z Boží vůle, ale po nějakém čase jsem v srdci pociťoval jakousi bázeň a chvění. Není to snad, pomyslel jsem si, zase nějaké trápení a protivenství, podobně jako za tu děvečku, kterou jsem naučil Ježíšově modlitbě. Mračná myšlenek na mě dotírali. Vzpomněl jsem si přitom na slova ctihodného Jana Karpatského, který říká, že učitel se často uvádí do hanby a snáší protivenství a pokušení za ty, které duchovně uzdravil. Abych ty myšlenky přemohl, zesílil jsem modlitbu a zcela jsem je odehnal. Pozbuzen jsem si řekl, děj se vůle Boží. Byl jsem připraven přetrpět vše, co na mě sešle Ježíš Kristus za moji špatnost a pyšnou povahu. Ano, i ti, kterým jsem nedávno odhalil tajemství vnitřní modlitby, na to byli připraveni už před setkáním se mnou, bezprostředním a tajemným působením Božím. Uklidnil jsem se tím a opět jsem šel s modlitbou v útěše a radosti, ještě větší než předtím.

Dva dny bylo deštivo. Cesta byla tak rozbředlá, že jsem stěží vytahoval nohy z bláta. Šel jsem stepí, 15 verst jsem nepotkal jedinou osadu. Nakonec v podvečer jsem uviděl při cestě nějaký dvůr. Zaradoval jsem se a pomyslel si. Zde požádám o odpočinek a přenocuji tu. Zítra ráno, dá-li Bůh, se snad počasí zlepší. Když jsem se přiblížil, uviděl jsem opilého staříka ve vojenském plášti, jak sedí na náspu u dvora. Poklonil jsem se mu a říkám, nedá se tu u někoho požádat o nocleh? Kdo jiný by ti to mohl dovolit než já? Zakřičel stařík. Jsem tu nejdůležitější. Toto je poštovní stanice, já jsem správce. Tak mi dovolte, Báťuško, u vás přenocovat. Pas máš? Ukaž doklady. Podal jsem mu svůj pas. Držel jej v rukách a znovu se ptal. Kde máš pas? Máte jej v rukách, odpověděl jsem. No, pojďme do chalupy. Správce si vzal brýle, přečetl a říká. Správně. Doklady jsou v pořádku. Zůstaň na noc. Teď já jsem dobrý člověk. Přinesu ti sklenku. Nepiju od narození, odpověděl jsem. Tak si nakašli. Aspoň s námi po večer. Sedli jsme si ke stolu. On a kuchařka. Mladá žena, také dosti podnapilá a mě posadili také. Po celou dobu večeře si nadávali. Obviňovali jeden druhého a nakonec se servali. Správce odešel spát do komory. Kuchařka začala poklízet, umývat pohárky a lžíce a stále spílala svému staříkovi. Chvíli jsem poseděl a když jsem viděl, že se hned tak neutiší, zeptal jsem se jí. Kde pak, Mátuško, mám spát? Jsem po cestě velmi unavený. Hned, Báťuško, ustelu ti. Přistavila stoličku k lavici u předního okna. Prostřela deku a položila polštář. Lehl jsem si a zavřel oči, jako bych spal. Kuchařka ještě dlouho rámusila. Nakonec, když uklidila, uhasila oheň a přistoupila ke mně. Najednou se celé okno, které bylo v předním koutu chalupy, rozletilo na kousky. Rám, sklo i úlomky veřejí se s příšerným třeskem rozsypaly. Celá chalupa se otřásla a za oknem se ozvalo bolestné sténání, rachot a křik. Žena leknutím uskočila doprostřed místnosti a svalila se na zem. Já jsem bezděčně vyskočil v domnění, že se pode mnou otevřela země. Uviděl jsem, jak dva voskové vnesli do chalupy člověka, celého v krvi, takže mu nebylo vidět ani tvář. To mě ještě více vyděsilo. Byl to kurýr, který přijel vyměnit koně. Jeho vozka nezvládl přesně zabočit do vrat, ojí vyrazil okno a jak byl před chalupou příkop, brička se převrátila, kurýr upadl a poranil se na hlavě o zahrocený kůl, kterým byl zpevněn násep. Kurýr požádal o vodu a kořálku. Vymyl si ránu, trochu polil vodkou a pohár vypil. Zakřičel. Koně! Stál jsem u něho a řekl mu. Jak chcete, Báťuško, jet s takovým zraněním? Kurýr není nikdy nemocný, odpověděl a odcválal. Ženu v bezvědomí odlekli voskové do kouta k peci, zakryli rohoží a řekli, to je jen zleknutí, ona se probere. Správce se posilnil douškem a šel zase spát. Zůstal jsem sám. Žena brzy vstala,
začala chodit z rohu do rohu jako šílená a nakonec vyběhla z chalupy. Pomodlil jsem se. Cítil jsem se ochablý a nedlouho před svítáním jsem na chvíli usnul. Po ránu jsem se rozloučil se správcem a vydal se na cestu. Za chůze jsem se modlil s vírou, nadějí a vděčností k Otci veškeré štědroty a útěchy, který mě zachránil před hrozícím neštěstím. 6 let po této události, když jsem šel kolem jednoho ženského monastýru a zašel jsem pomodlit se do chrámu, pohostinná představená mě po bohoslužbách pozvala k sobě a poručila přinést čaj. Najednou k ní neočekávaně přijeli hosté. Odešla za nimi a nechala mě se svými monaškami. Pokorná sestra, která nalévala čaj, ve mně zbudila zvědavost. Zeptal jsem se: jste už, mátuško, dlouho zde v monastýru? 5 let, odpověděla. Přivedli mě sem zbavenou rozumu a Bůh se zde nade mnou smiloval. Matka představená si mě ponechala u sebe v cele a postřihla na monašku. A jak jste přišla o rozum? Zeptal jsem se. Zleknutí. Pracovala jsem na nějaké stanici a v noci ve spánku koně vyrazili okno. Lekla jsem se a přišla o rozum. Celý rok mě příbuzní vodili po svatých místech a teprve zde jsem se uzdravila. Když jsem to uslyšel, v duši jsem se zaradoval a velebil jsem Boha, který vše řídí moudře k prospěchu člověka.

0: Libor Raclavský četl další díl z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás, vydalo nakladatelství Refugium. Zvuková spolupráce Miloš Švábek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Duchovní správce ostravské farnosti Kunčičky, pater Darius Sputo, je nejen skvělým knězem, ale také cestovatelem a můžeme říci i dobrodruhem. Mši svatou už celebroval například na sopce v Ekvádoru nebo pod vrcholem Mount Everestu v Himalájích. Nedávno se vrátil z poslední výpravy. Bylo to opět do Himálají a já mám velkou radost, že ho mohu dnes přivítat u mikrofonu. Dobrý den.
1: Taky přeju krásný den a taky děkuji za tu věru, že budu moci zase krásně povídat o dalším příběhu a tentokrát Bhútan.
0: Když slyším Bhútan, tak vím, že je to v Himálajích, ale na mapě ho najdeme asi snadno, je nepřehlednutelný a přitom hodně malinký. Kde je Bhútan?
1: Já jsem měl ten problém, jak jsem se dozvěděl s mojimi kamarády, byli jsme jako ve čtyř, to je naša skupinka Fanfaron, že tentokrát navštívíme Bhútan, tak okamžitě, a kde to je? Tak samozřejmě, tak jak už to bylo řečeno, je to v Nepálu, Himaláje, ale pozor, Bhútan je na hranici mezi Tibetem a Indií. Bhútan je místem, kde žije zhruba od tak 750 tisíc do 850 obyvatel, aby se tam dostat žádným kolem, žádným autem, jenom letadlem z Dili, jako z Indie, letíme 2 hodiny a letíme mezi horama, vysokými horama, to jsou, ano, Himalaje. Takže pan kapitán letadla z Dili, jak jsme letěli, tak v okamžitě do mikrofonu řekl: a teď prosím vás, dívejte se na pravou stranu a uvidíte Mount Everest a Annapurny. A v ten moment všichni prostě na pravou stranu fotili. Já říkám, wow, říkám, tam jsem byl v roce 2017. A pak samozřejmě jsme pokračovali dál a přistávali jsme v Bhútanu. Velmi zajímavé letiště. Jedno z nejvíc nebezpečných letišť je Lukla, to je z Katmandu, když letíme směrem právě do Lukly, kdo by si přál udělat si nějaký fajný trek anebo vyjít na Mount Everest, tak musí do Lukly. A to je top letiště, nejvíc nebezpečné. A druhé je v Bhútanu. Jak jsme viděli, co ten kapitán letadla dělal, jak jsme letěli, tak zleva, doprava, prostě takové slalom, jak na lyžích. Takže proto říkal, prosím vás, připoutejte se, protože teď budeme slalomovat. A mezi těmi pahorkama krásně jsme přistali na letišti v Bhútanu.
0: Já se domnívám, že jen tak se vypravit do Bhútanu není tak jednoduché. Jak dlouho jste tu cestu plánovali a museli jste mít nějaká víza?
1: Ano, to je zvláštní, že vždycky, když plánujeme cestu, tak my zařídíme si letenku a letíme, samozřejmě domluvíme si nějaký penzion a pak to všechno ostatní, co nás tam čeká. Ale Bhútan je specificky v tom, že to povolení dává král Bhútanu. Je sympatiak, opravdu. Říká se mu, že ten nejšťastnější člověk na světě. A proto, když král je nejšťastnější, tak i všichni jeho obyvatelé jsou šťastní. Proto se říká, že v Bhútanu žijou nejšťastnější lidé na světě. Ano, povolení jsme dostali od nejšťastnějšího člověka, bhútanského krále. Bylo to rok dopředu. Budete se teď, jak posloucháte nás, ptát, a stalo se někdy, že třeba odmítl. O tom jsme neslyšeli, ale je tam nějaká hranice. Ať jsme v obrazu, v roce 1970 poprvé mohl Evropan navštívit toto místo, jako Bhútan. Od té doby ta turistika byla čím dál zajímavější a šlo o krásu, o čistotu vzduchu, o kulturu, o náboženství. A zajímavost, že když oni to povolí v roce 1970, tak vnímali právě těch Evropanův, jak jsou oblečení, jakou mají s sebou techniku, protože teď zajímavost, ať víme, proč ta země je tak chráněna bhútanským králem a lidma Bhútanu, dozvěděli jsme se, že v roce 1999 teprve oni, představte si, oni jako obyvatelé Butánu, včetně královského Butánu s králem, si řekli, že se napojí na svět. Co to bylo, to napojení? To znamená televize, mobil, satelit. Jo? Tak se spojili s světem. To byl poslední stát ve světě, který teprve přijal tu techniku v roce 1999. A proto, možná teď už se domníváte, proč to povolení, z toho důvodu, že královský Bhútán je chráněn tím, že když tam přijede turista, tak okamžitě na letišti už na něho čekají gajdové, to jsou průvodci, kteří jsou určeni králem Bhútánu, jsou krásně oblečení, obecně všichni, celé to obyvatelstvo mají krásné kroje, nemají žádné trička značkové, jak Puma, Adidas, to vůbec. Je to oblast, ve které ani se nepoužívá cigarety, vůbec oni nekouří. Jsou zakázané místa na kouření, takže ten Evropan, když tam přijede a chce zakouřit, tak musí se zeptat, co může, a pak ten gajda mu určí místo, kde může zakouřit. Tak je to všechno chráněné. Takže rok dopředu to vízum jsme dostali, a protože jak jsme cestovali, tak jsme letěli z Vídně do Mnichova, z Mnichova do Dili. Z Vídně do Mnichova to je 2 hodiny, tam jsme čekali pak 5 hodin na let a letěli jsme do Indie, jako do Dili, 7,5 hodin, ten čas je tam dopředu o 6,5 hodiny, takže velký skok, a navíc pak z Dili do Bhútánu 2 hodiny. A když vystupujeme z letadla a jsme už na místě, tak jsme ve výšce 2500. Takže v našej hlavičce byla totálna galareta, jak se to řekne. Takže jakby po 5-10 kávách bez mlíka i bez cukru.
0: Říkáte, že Bhútánci chodí krásně oblečení, žádná trička Adidas. Tak v čem tedy chodí? V jakém oblečení?
1: Muži mají svoje oblečení, zvláštní název, já vám to teď nevyslovím, neřeknu, ale mluví o té kultuře těch mužích. Ta mužskost je ukázána tou barvou, a to je černá barva, rukavy bílé, a pak hnědá barva a bílé rukavy. Ženy mají barvy modré, takové, dalo by se říci, radostnější, víc zvýrazněné. A pak jsme se dozvěděli, že u nás třeba v republice je to tak, že hlavou rodiny je muž, a tam je to naopak, že hlavou rodiny je žena. Ona pak rozděluje, co se týče peněz, co budeme nakupovat a co budeme... No, oni ani nešetří, protože pozor, Bhútán, jak jsem vám říkal, to je nejšťastnější místo na světě, takže pro ně znamená štěstí víc než peníze. Jo, to je jejich motto. A jak jsme se ptali, jaký mají plat, tak jsme byli velmi překvapeni. Měsíční plat, to je, už vám řeknu, to je $200, to je 4000 korun měsíčně. A to vydělává člověk, který ukončil školu, zná jazyky. Pak ten nižší plat, to je $100 a to je 2000 korun. To jim stačí. A žijou z toho, co si vypěstujou, žijou z toho, co

0: krásných krojů. Na nás byl ušitý kroj, protože jak rok dopředu jsme žádali o to vízum, tak se nás ptali, či nebude vádit, že připraví pro nás kroj, ve kterém budeme chodit po městě a třeba na nějaké jejich zácné místa, jak kláštery, anebo posvatné místa obecně, kde ten guide nás vzal a byly velmi krásné a překvapující opravdu. Před očima a před srdcem to tam dýchalo, opravdu dýchalo to tam.
1: Oče Dariuši, kde jste byli ubytováni? V nějakém hotelu nebo v pensionu?
0: Omlouvám se, já se tady usmívám. Ne, to nebyly žádné hotely. Byli jsme ubytováni v jejich rodinných domech. Zajímavost, že když máme už to povolení a jsme v Butánu a teď jde o to přespání a to stravování, tak naše místo ubytování bylo v těch butánských domečkách, ve kterých oni žijou. Oni se už tak přizpůsobili v roce 1970, že nestavili žádné hotely a penziony, ale naopak, že otevřeli dveře svých domov. A tam ten turista, který navštíví Bhutan, může přespávat. Jsou na to speciální místa, dokonce to bylo už jasné. Spali jsme v nejstarším domě Bhutánu. 500 let. To já jsem si říkal, to já musím sundat boty a hodit tady bosky, jako opravdu. To bylo vidět na tom dřevě. To bylo vidět, jak prostě ten dům dýchá. Pak nám ukazovali, jak ten dům byl stavěný. Byly tam i, neříkám fotky, ale ručně malované, ručně, protože v té době se ještě nedalo tak fotit, oni to neměli, tu možnost. Až potom, jak ti Evropané přivezli nějakou techniku, tak tam byly malované ručně právě těmi lidma, kteří v tom domě žili a předávali z generací na generace, jak ten dům se stavěl, jak do toho domu se vnášel, prostě tu kulturu, to náboženství, co se týče Wi-Fi, taky jsme se ptali, tak Wi-Fi v těch butaňských domečkách bylo na třech místech, protože to dřevo, které bylo použité v rámci stavění toho domu, je mohutné, opravdu mohutné. To bylo i vidět v těch klášterách. Takže Wi-Fi bylo na třech místech. Bylo tam, jak jsme byli ubytováni, pak tam, kde jsme se stravovali, i tam, kde jsme třeba mohli posedět, pobavit se s těmi lidma. Bylo dokonce i vidět, že oni se snaží, aby ukázat a zdůraznit tu kulturu. A myslím, že největší dojem, co se týče ubytování, to byly kláštery. Kláštery mnichův, butánských, zajímavost. Jeden klášter, který nás jako velmi překvapil, tak to byl klášter ve výšce 3 500. Tam turista může přijet a stotožnit se s tím místem, s životem těch mnichův. A teď, přátelé, jsme tam viděli malé kluky. Jsme původně mysleli, že to je nějaká školka. Ne, naopak. To byl klášter, který má 80 mnichů a nejmladší mnich má 5 let a je v tom klášteře 10 let a nevidí svoji rodinu, to znamená maminku, tatínka, sourozence v době těch 10 let. Pak po 10 letech může opustit ten klášter. My jsme byli zváni na jejich modlitby. Byli jsme zváni třeba odpoledne na fotbal, že jsme s nima hráli. Měli tam kafe kavárnu, to mě překvapilo. Jsem jim ukazoval naši kavárnu tramvajovou, oni nevěděli, co to je tramvaj. Tak jsem jim musel to vysvětlit, ukázat, jak to funguje, tak se smáli. Pak, jak nám udělali tu kávu, tak přátelé, to bylo neuvěřitelné. Jo? Většinou, když člověk si řekne, dám si kapučino, tak na tom šálku toho kapučina, jak je ta šleháčka, máte nějaký tam obrázek, srdíčko nebo smajlík. A ten mnich normálně v té šlechatce udělal překrásný strom. Já říkám, to se ani nedá pít, tu kapučínu. Já jsem si to vyfotil. Pak jsem se ho ptal, jak to dělal. Prostě oni jsou úžasní. Takže od 5. roku života, možná se ptáte, a není-li to tým rodičům? Není-li to. Oni to tak už mají nastavené, že to dítě jde do kláštera. A i náš guide říkal, že pojedeme teď do jednego z klášterů a že tam má syna, že nám ho ukáže. Takže my jsme s něma obědvali, večeřali, hrali jsme fotbal a bomba, my jsme dopředu už viděli, že něco vezmeme, vzali jsme bombony, vzali jsme takové nafukovace míčky, talíře, co lítají, dělali takový bumerang.

A my jsme jim to všechno darovali, darovali jsme jim třeba naše trička. Pak jsme přijeli do jednoho kláštera, tak najednou, jak jsme vystoupili z auta, koukáme a oni tam na zahradce asi prostě dělali nějaký pořádek a házeli po sobě trávu, asi plevili trávu. A v ten moment my jsme nafukli jim té míčky a dali jsme jim té míčky, no. V ten moment se tam zastavil život. Kluci začali lítat po té zahrádce. Pak my jsme jim taky ukázali, jaká je možnost co dělat s tím míčkem. Krásné filmy máme, krásné fotky s těmi klukama bylo vidět prostě. A tam byla taková věta, co dokáže jeden nafukovací míček udělat s jedným mnichem v klášteře. Tolik štěstí, neuvěřitelné. Takže my jsme byli rádi za ty místa, že jsme spali jak v těch klášterech, které mají opravdu svou kulturu, tradici a svůj věk, a zároveň se aplikovat do života těch mnichů. A spali jsme stejně na takových pokojích, jak je oni mají určené v té době toho pobytu v klášteře.

0: Na Proglasu posloucháte radioreport. O své nedávné cestě do Bhútánského království hovoří duchovní správce farnosti Ostrava Kunčičky, pater Darius Sputo.
1: Tak to jsou kláštery v Bhútánu. Vědí oni o křesťanech, že existují křesťané? Řekl jste, že jste kněz římskokatolický, nebo sloužil jste tam mši svatou někde?
2: Ano, tentokrát očima jsem sledoval, jak oni se modlí. Velmi zajímavá technika modlení. Spočívalo to v tom, že byli v takovém krásném účku. Uprostřed seděl mnich, který asi už měl nějaký titul. A kolem toho účka chodívali dva učitelé, asi spirituálové, kteří, protože ta modlitba to není na půl hoďky, to je hodinová modlitba. A ta modlitba začínala ráno v 6 a ti dva spirituálové chodívali, protože tam byli ti malí kluci 5 let, tak bylo na některých, že oni tam spí. A on tak chodil a prostě rukou dával najevo, ať se vracejí zpátky k té modlitbě. Mši svatou jsem nesloužil, spíš jsem promodlil ten čas. Měli jsme setkání s dvěma mnichama. Tam jejich spiritualita má 3 stupně. První stupeň, to je od toho 5. roku života do 15. roku života, protože tam oni jsou povinni těch 10 let tam v tom kláštere poznat. To je spiritualita. Pak po 15. roku života je filozofie. A pak po té filozofii, to už má ten mnich věk třeba 30 let, je pozbírat tu spiritualitu a filozofii a může na základě toho on sám vykládat, jo, to, co se naučil. A právě s tím mnichem, co jsme se setkali, tak on říkal, že online přednáší meditace a filozofii a má 400 studentů jako ve světě. A z toho žije i ten klášter na tento způsob. Takže ten třetí stupeň je už o tom, jak se on osamostatní a to, co on pozbírá celou tu moudrost, spiritualitu a filozofii, tak tedy může třeba si říct, ano, můžu spojit se se světem a můžu založit svoji nějakou školu meditace. Někteří zůstávají v klášteře a třeba učí tu menší generaci nějakou vytvarku, protože oni spousta věcí mají překrásných, dělané z dřeva, z hlíny a hlavně malování barvy. Ty barvy tam opravdu odehrávají velkou svoji roli. Ano, říkal jsem, že jsem kněz, ukazoval jsem jim fotky, tak byli překvapení. To se rychle rozneslo. Myslím, že největším takovým boom pro nás to bylo to, že my jsme totiž, jak jsme tam přijeli, tak měli jsme i svoje takové cestovní trička a na těch tričkách měli jsme napsané, že tady v Bhútánu žijou nejšťastnější lidé na světě. Tak oni nás fotili, pro ně to bylo velká čest, že takým způsobem my jako chceme je prezentovat přímo na jejich území. Takže nás fotili, ptali se, odkud jsme. No bylo to krásné opravdu. A pak, co nás ještě překvapilo, tak stravování. Že to stravování je velmi zajímavé. My totiž máme polívku a druhé jídlo. Tam polívku jsme neměli, ale na některých místech, ano, pro Evropany tu polívku připravili. Ale většinou to byly jídla 5 chutí. To byla zajímavá kombinace rýží, bílíny, omáčky, brambory a pak chicken jako kůře, anebo maso z jaka, anebo k tomu nějaké pikantné ještě omáčky. Dalo se to kombinovat a dalo se také třeba, že si vezmu jenom rýži anebo ty brambory v té omáčce ekáry. Dívali jsme se na gajdův, nám dali příbory, ale oni to všechno jí rukama. My jsme to zkoušeli, bohužel, tam to jsme nedali. Takže jsme se vrátili zpátky do vidlíček a lžíček. Chuťovo velmi dobré. A zapíjí se to vodou, anebo milty, čili čaj s mlíkem jáka. To je úžasná vitaminová bomba. To je jejich káva, dalo by se říci. Jako pro ně. Pro nás je to čaj s mlíkem jaka. Pijou kávu, ano, taky. Ale to mlíko z jaka s tím čajem, tak doporučuju. Chutné, výborné, prostě člověk nemá řízeň a krásně to pak stráví s tím jídlem.
1: Jak? To je nějaký hovězí dobytek? To je něco jako bík u nás?
2: Ano, je to bík. On, ten bík chodívá právě nejvíc v těch výškách 3,5, to jsme, jak jsme byli v Nepálu, tak jsme ty jáky tam viděli, protože ten jak jim dává mlíko, dává jim sýr, dává jim i to máso. Pro ně to je asi, dalo by se říci, to, co pro nás tady, jak máme krávu nebo drubež, která je. Neviděl jsem tam žádné slepice vůbec. Ani husy, ani berány, ani kozy mají, ano, ale víc oni starají se o ty jaky. Ale pozor, už dokonce v těch starých rodinách, kde je ta tradice, dá se říct, že mají ten státek z těch jáků. Ale je to velmi náročná práce, jo, s těmi jakama. Takže oni už popravdě jdou do těch výhod, jaké jsou v obchodech. Že radši tam koupí to máso, radši tam koupí to mlíko. Takže jedině v těch výškách 3,5 tisíce tam rodiny, které ještě žijou tou tradicí těch jáků, tak se o ně starají. Ale tam dole v Butánu jsme už to neviděli.
1: Oče Hrioši, pro nás to jsou závratné výšky, tedy aspoň pro mě 2,5 tisíce metrů nad mořem, 3,5 tisíce. Jak jste tam chodili oblečení? Byla tam zima? To ty kroje jsou nějak zateplené, nebo jak jste to tam přežili?
2: Jo, přežili jsme to. Akorát to období, které nás tam potkalo, bylo 20 stupňů a to taky zapršelo. V některých tak větších momentách, těch 3,5 tisíce, tak tam jako sníh nebyl po ruce ani pod nohama, ale spíš na dohled, ano, a byla zima. Spali jsme třeba, kde měli jsme třeba 2 deky a dávali nám na pokoj topení, že mohli jsme si ho zapnout, protože tam už, ano, to jsme pocitili, už to bylo pod nulou. Chodívali jsme oblečení s krátkým rukavem, dlouhým rukavem. Průvodce nám říkal, třeba připravte i rukavice, protože poslední den našeho pobytu byl takový top. Navštěvili jsme nejstarší klášter ve Vršce 3,5. Jmenuje se to Tigři klášter. Tam jsme pěšky šli zhruba 3 hodiny. Kdo by to třeba nedal, tak mohl si objednat tam koníka, který pak mohl až do nějakého momentu vyvést toho turistu a pak už zbytek musel dojít pěšky. Překrásný klášter, prostě unikum, vysoko v horách, neuvěřitelné prostě. A tam, jak jsme byli, tak jsme museli sundat boty a chodit už prostě v ponožkách po tom klášteře, protože byl velmi posvatný, zácný. Takže pro nás, a cituju tečko našeho guidu, říkal, že pro něho jsou 2 top kláštery, to je ten Tigři a pak ten druhý, kde mniši chodívají meditovat a vzdělávat se. Překrásný klášter, prostě neuvěřitelný. A v tom klášteře nám také vykládal, že říje úřad Butánu, čili ta obec, že tady je pan nestarosta, ale je člověk, který je určen králem Butánu, aby na tomto místě staral se o těch lidí, aby byli šťastní, aby třeba i přijímal navštěvy jako třeba turistů, aby mohl, a to nás potkalo, že jsme měli možnost se setkat s tím člověkem. Byl fakt zajímavý, to bylo na něm vidět už z tváři, že je to velký místek, že to má promodlené, seděl uprostřed a ptali jsme se, či můžeme se vyfotit, on nám to povolil. A vedle něho stali 2 mniši, kteří ho hlídali, nějací strašci. Prostě to bylo hezké, to bylo jak z pohádky, ano, to bylo hezké. Takže ty kláštery na nás udělali velký dojem.
1: Oče Dariuši, a zažili jste také nějaké kulturní vystoupení, nějakou akci? Mají tam kulturní dům?
2: Tak, kulturní dům to není, ale je to kulturním místem pro ně byl klášter, ten nejzacnější v páru, barevný festival. To je něco, jak my tady říkáme Colors Ostrava, tak pro ně to byl Colors Bhutan. A v ten moment ten náš průvodce říkal, pro nás to je jeden z největších svátků. A to zrovna byla neděle, květná neděle. A my se ho ptáme, a co máme pro to udělat? Oblečte se do těch krojích a pojedem. Jak jsme jeli už cestou, tak jsme viděli, jak ti obyvatele páru toho Butánu šli na to posvatné místo toho kláštera. Ono bylo vysoko, bylo ve výšce 2,5 tisíce, tam autem člověk nevyjede, zastaví dole před tím klášterem a už jde pěšky. Ano, zvládli jsme to v těch krojích, ale to bylo něco úžasného. A na tomto místě od 9 rána až do 13 do oběda. Byly tam krásné představení, tance, básně. Bylo tam spousta lidí, kteří sebou vzali obědy, aby ten oběd byl pak společně s tou rodinou. A teď zajímavost, protože tam byl takový dav lidí a oni jak nás viděli, tak normálně najednou z ničeho nic, jak Mojžíš před Rudým mořem vzal ruce a najednou to Rudé moře prostě se otevřelo a oni nám udělali takový tunel, že my jsme mohli projít, my jsme nevěděli, co se děje, jako my jsme pro ně byli hosté. Ale když nás viděli v těch projektech, pro ně to bylo velké štěstí a jak udělali ten tunel, tak my jsme se dostali až do místa, to jsme ani nevěděli, my jsme nevěděli, co se děje. A pak jsme seděli přesně tam, kde seděla královská rodina. Ona byla na pravé straně a my jsme byli na levé straně. Mávali na nás samozřejmě, taky my jsme mávali. A pak nám průvodce říkal, že tam je královská rodina a že tady jsou turisté, kteří dostali to povolení do Butánu, jak jsme přiletěli, že byli na levé straně, protože já říkám, ale to jsou ti, co s náma letěli. Zdyli tady do Butánu a tež byli krásně oblečení. Takže oni si tak váží prostě těch turistů. Což jako pro nás to byla velká čest, ano.
1: Oče Dariuši, já tuším, že bychom mohli ještě o Butánu hovořit dlouho, ale přece jenom něco na závěr, nějakou myšlenku.
2: Na tričkách jsme měli napsané, že tady žijou nejšťastnější lidé. Jako. To štěstí, myslím, to byl poslední den, nám předali ti naši guidové. Jak jsme se loučili na letišti, tak oni byli natolik ochotní, že s náma i spolu čekali na ten let. A pak, jak jsme si podávali ruku, tak já vám řeknu, to nebylo obyčejné podání ruky. To bylo obejmutí a naznačilo velké štěstí, že ti pánové, určení butánským králem, byli tak šťastní, že měli slze v očích, jak jsme se s nima loučili, že viděli, že i do těch míst, které my jsme navštěvovali, jsme taky vnesli to štěstí, že jsme třeba darovali jim i ty věci, které jsme přivezli. A ten guide Kenny měl slzy v oči. A já říkám, to jsou slzy štěstí. A to bych přál každému člověku. My žijeme ve světě, kdy ty slzy někdy jsou bolesti, kterou prožíváme, ať budou víc slzama štěstí. Popravdě teďkou prožíváme ještě to velkonoční období. A to je to nejkrásnější, že Ježíš, když přišel mezi učeníky, tak jim taky vnes to štěstí a řekl jim slovy pokoj vám, pokoj můj vám dávám. V té době velkonoční přál bych vám, abyste rozdávali ten pokoj a to světlo Kristovo v podobě právě toho božího štěstí. To všechno.
0: Vážení posluchači, o své nedávné cestě do Bhútánského království hovořil duchovní správce farnosti Ostrava Kunčičky pater Dariuš Sputo. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

kobra, celá čtvrť ti leží u nohou, plný schovývavosti a dobra, bloumáš pod předměstskou oblohou, zakopáváš často o pohledy těch, co za tebou se otáčí.

hrabě, vévoda i kníže ztratili už dávno majestát. Králi, sestup taky trochu níže, zůstaň se mnou na chodníku stát. Jsi tak trochu k smíchu, trochu k pláči, zahoď masku, ukaž

Kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krásně.

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé. Slunce se skrylo

právě teď, jenom pár hodin na východ. Žlutá a modrá, proti své vůli se do rudé noří. Moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst, je nebo není, a jestli potěší tě, aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

se obláká, korunu střísek a chvoji. Prostřed člověka je malé místo, tam se všechno vejde. Vítr se polekal, když se otřel o jelmu. Všichni jdem zdaleka a chcem žít na nečisto, jenomže to nejde. Tak pojď se chvíli projít, chůze hojí zmatek. A nejlíp poznáš hmatama, kde svět nakynul.

společné maximum. Zítra se změní svět a s ním se změníme my. Změní se významy věd a znamen budou my. Testy se stanou z gest a z dobrodružných cest.

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní díl má název Dokonalost je pro všechny. Spasit duši musí všichni. Je-li to totéž, co křesťanská dokonalost, pak z toho plyne závěr, že jsou povoláni k dokonalosti všichni lidé. Pro všechny platí slova Evangelia. Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Matouš 5. kapitola. Není tedy správné mluvit tak, jako by dokonalost byla jenom privilegium, výsada řeholníků. Evangelium platí pro všechny. První mniši neměli ani v úmyslu založit nějaký zvláštní stav. Chtěli prostě vzít evangelium do slova, a proto si vytvořili takové prostředí, které jim to usnadňuje. Všichni křesťané musí důvěřovat v boží prozřetelnost, to je smysl řeholního slibu poslušnosti, uchovávat si čisté srdce, k tomu směřuje slib čistoty, cenit si víc božích milostí než všech věcí na světě. To je podstata slibu chudoby. Často mají dost a dost příležitostí, aby se v těchto ctnostech osvědčili, kolika okolnostem a lidem se musí podřídit. Kolik námahy stojí ovládání tělesných sklonů i v manželství. I chudoba není ve světě vzácným hostem. Je tedy těžké mluvit o nějaké zvláštní spiritualitě, duchovnosti řeholníků, která by byla docela odlišná od dokonalosti laické. Duch svatý, který všechny posvěcuje, je jeden, evangelium je jedno, hlavní prostředky k dosažení dokonalosti se nabízí všem. Řeholníci mají jen tu zvláštnost, že se slibem zavazují k tomu, že budou těchto prostředků používat podle řádu pravidel schválených v církvi. Proto se podle slov svatého Bernarda v řádě žije lehčeji a umírá bezpečně.

0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Je 5. května a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen. Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Milí posluchači, vítám vás u pořadu Na stole je téma. Jmenuji se Irena a jsem z dobrovolnického centra ADRA Friedrich Místek a dneska si budu povídat se svým kolegou Petrem Adamusem, který je nejen vedoucí všech dobrovolnických center ADRA v České republice, ale hlavně je speciálním pedagogem a iniciátorem a garantem dobrovolnického programu u dětí s poruchou autistického spektra, který právě funguje u nás v dobrovolnickém centru ADRA Friedrich Místek. Peťo, dnešním tématem je autismus, a to proto, že toto téma ve společnosti v současné době docela hodně rezonuje a říká se, že dětí s autismem je čím dál tím více. Ale než si začneme povídat o tom autismu, tak by mě hodně zajímalo, protože vím, že ty jsi prošel mnoha profesemi, jak ses dostal k práci s dětmi s autismem?
1: Já přeji krásný den všem posluchačům. Jeden díky za ta krásná slova na úvod. Kdybych já měl začít povídat o tom, jak jsem se dostal k práci s dětmi na spektru autismu, tak bychom tady museli sedět hodně dlouho, protože ta moje životní dráha a etapa vývoje, jak já tomu říkám, tak byla hodně dlouhá, než jsem tady zakotvil. Prošel jsem mnoho zaměstnání, než jsem pochopil, kde asi je moje místo a kde mě to bude nejvíc naplňovat a bavit. Takže jsem si prošel od učebního oboru elektromechanik přes pekaře, přes řidiče kamionu a autobusu, přes všechny takové toto technické profese, až jsem pochopil, že práce s lidmi mě naplňuje, baví a že práce s lidmi a rodinami, které potřebují pomoci a podporu, takže mě naplňuje nejvíce a proto jsem se k tomu dostal takovými to oklikami a dneska toho nelituju.
0: Tak my jsme rádi, že tě ty cesty právě dovedly k této profesi, protože ty to s lidmi opravdu umíš. Jak jsem říkala, dnešním tématem jsou děti s autismem. Co ten autismus vlastně je? Možná se s tím někdo ještě z posluchačů nesetkal, tak kdyby se to měl popsat někomu, kdo vlastně nikdy o autismu neslyšel nebo nezná jeho projevy. Co to tedy ten autismus je?
1: Zase je to dobrá otázka, na kterou bychom mohli strávit spoustu času povídáním si o tom, co je to autismus. Já asi možná žiju ve své bublině, a někdy mám představu o tom, že o autismu už snad slyšeli všichni a že ví všichni, o čem autismus je. Ale není tomu tak.
0: Tak kdybyste to měl popsat fakt někomu, kdo to nikdy v životě neslyšel, úplně jednoduše.
1: Jednoduše. Protože jednou mou částí je, že jsem pedagog a že mám tu výsadu a přednost vlastně učit budoucí speciální pedagogy, tak začnu takto.
0: Takže učitelsky.
1: Učitelsky. Autismus je spektrum. Autismus je spektrum. A když si představíte něco jako spektrum, tak víte, že něco daleko nalevo je a pak je něco daleko napravo a mezi tím je obrovský prostor. A tam někde se pohybují lidé na spektru autismu s různými projevy. Jsou tady mezi námi lidé, na kterých vlastně autismus ani nepoznáte. A pak tu jsou ti na druhé straně toho spektra, kteří potřebují velmi výraznou péči, důkladnou péči, péči, jak se dneska říká, 24/7. A pro ty rodiny je to velmi náročné tohle to zvládat. Takže opravdu, kdybych měl říct, co je to autismus, tak je to spektrum, které se týká nějakých oblastí, říkám to takhle jako laicky a lidsky. Tou první takovou výrazně zasaženou oblastí je nějaká sociální komunikace, sociální aktivita, sociální interakce. Tito lidé na spektru autismu mají často problém s navazováním vztahů, s udržováním vztahů, s budováním těch vztahů. A my víme, že člověk je bytostí společenskou a žijeme v nějak nějakých normách společenských. A je pravdou, že tady tito lidé narážejí opravdu na výrazné obtíže. Druhou oblastí, která je také výrazně zasažená, a zase je to spektrum, takže u každého je to trošičku jinak, tak je komunikace. Jo, je to oblast komunikace, dorozumívání, chápání informací v celém tom kontextu prožívání. Lidé na spektru autismu, kteří jsou v té formě Aspergerova syndromu, tak tam budou ty problémy v komunikaci menší, ale jak říkám, na druhé straně spektra jsou ti, u nichž je kromě autismu diagnostikována také porucha vývoje intelektu, jak se dneska říká, podle nové klasifikace. A pokud je tam diagnostikována porucha vývoje intelektu v nějaké středně těžké až těžké formě, těžké podobě, tak samozřejmě to souvisí s komunikací velmi výrazně. A to ovlivňuje celý život toho člověka. A třetí oblastí, pokud už jsme u toho popisování těch oblastí, je oblast takového toho abstraktního myšlení, logických úsudků, představivosti. Čteme v literatuře, že je to oblast různých repetitivních vzorců chování, stereotypí a podobně. Takže opravdu je to velmi bohaté a to by se museli fakt sedět hodně dlouho, protože těch projevů a symptomů je nespočet.
0: Díky ti aspoň za takovéto přiblížení toho světa dětí s autismem. Ty jsi popsal tři oblasti, ve kterých jako oni fungují, nefungují. Je teda něco jako typický jako autista?
1: To, co je propojuje asi, tak je to, co jsem naznačil. To jsou ty, jak říkáme někdy, jako ty deficitní oblasti. To znamená, ta oblast těch sociálních aktivit, pak je to ta komunikace, ale aby jsme mohli říct, že je typický autista typu, každý říká, Rayman.
0: Ano, to hodně rezonuje mezi lidmi, když se řekne autismus, tak si vzpomenou na film s Dustinem Hoffmanem.
1: Tak takhle to není, takhle to nefunguje. Takových osobností, jako je Rayman, tak by na prstech spočítal. Celá řada z nich je ne tak výrazných, se svými prostě různými problémy, obtížemi. Jak já vždycky říkám i studentům a vlastně všem, s kterými se potkávám, kdybychom tady postavili do řady 50 lidí na spektru autismu, tak u každého ty projevy budou trošičku jiné. A to je hodně matoucí, to je hodně znejišťující, hlavně lidi, kteří se pohybují v blízkosti, že nejde něco úplně zaškatulkovat do nějaké té krabičky, šuplíku, ale že je potřeba hledat nějaký přístupy, možnosti podpory, ale o tom se asi ještě budeme určitě bavit trošku víc.

0: Mě by teď zajímalo, kde se teda ten autismus vzal. Říká se, že v dnešním 21. století to společností rezonuje, ale určitě ty projevy toho autismu byly i dříve. Kde se teda vzal?
1: To asi není úplně nikdo schopen dobře vyložit. Zas i autismus není úplně novým fenoménem. Nicméně ty historické prameny a záznamy samozřejmě nejsou tak staré. Nějaké první popisy těch projevů autistického spektra tak sahají asi do počátku 20. století. Někdy, tak asi, když to hodně zjednodušuju. Kdy Eric Bleuer v roce 1911 popisuje nějaké první projevy toho autistického chování, že jo, přišel s tím termínem autos, jako sám. Nicméně tam došlo asi k záměně se schizofrenií. A jak šla léta, tak určitě přicházely další jména, další studie, asi takovými nejznámějšími jmény spojovanými s autismem a s popisem autismu, tak je Leo Kanner, který v roce 1944 vlastně popisuje na nějaké skupině dětí nějaké typické projevy. Od té doby se tomu říkal Kannerův syndrom, který donedávna byl diagnostickou doménou. Tedy o rok později přichází se svou studií Hans Asperger v roce 1945. Zase přichází ze studií, která zase popisuje vlastně podobné projevy jako Leo Kanner. Nicméně poukazuje na jednu odlišnost, a to je na neporušený intelekt. A od té doby říkáme, nebo postupem vývoje se ujal ten termín Aspergerův syndrom. A to jsou lidé, kteří mají nějaké projevy autismu, to znamená v sociální komunikaci a interakci, tam jsou problémy výraznější, ale není narušen intelekt. To znamená, to jsou lidé, kteří se běžně i zapojí do společnosti s obtížemi, ale najdou někteří z nich i zaměstnání, studují vysoké školy. Tím, že já se pohybuji v prostředí vysoké školy a mám na starosti takovou tu funkční diagnostiku, jak říkáme, těch studentů, abychom nastavili nějakou formu a míru podpory těch lidí na vysoké škole, tak vím, že to jsou lidé velmi intelektuální, nadaní, schopní, mají obrovské znalosti už při vstupu na vysokou školu, ale bez podpory se ztratí. Bez té podpory a bez pochopení, tak je to špatný potom.
0: Používá se více označení autismus nebo porucha autistického spektra? Co je správně?
1: Autismus je takový lidový termín, že jo? Takový lidový termín, který je zažitý dneska ve společnosti. Myslím si, že termín autismus je znám, nicméně opravdu správným označením dneska je porucha autistického spektra. Dneska žijeme v době přechodu na nový klasifikační systém, takzvaný MKN-11, mezinárodní klasifikace nemocí, kde je to oficiálním označením, že jo, porucha autistického spektra. A pod tuto doménu vlastně spadají už dnes všechny formy autismu.
0: Ty jsi popisoval, jaký dopad to má vlastně na ty samotné lidi, to znamená nejenom děti, ale samozřejmě tato porucha trvá a je i v dospělém věku. Jaký dopad to má na společnost?
1: Já sám, když se o tom bavíme teď, tak si uvědomuji vždycky ty niance jemné. A my se bavíme o poruše, i v tom názvu, že jo? Je porucha autistického spektra, ale já se mnohdy bavím s lidmi na spektru autismu, u kterých právě je zachovaný intelekt, anebo je ještě vyšší. A oni neradí úplně slyší, že jsou porouchaní. Takže to mi tak jenom zarezonovalo teď, jak se o tom bavíme, a mám potřebu, nebo měl jsem potřebu to říct, že já se vlastně tak trošičku tomu termínu snažím vyhýbat. Protože i lidé na spektru autismu jsou citliví. Tak jako vím, že také bych byl nerad, kdyby se o mě někdo bavil jako o poruše. Tak i já se snažím s respektem přistupovat k těmto lidem, k těm rodinám. A vlastně ten opis toho termínu, že to jsou lidé na spektru autismu, že se pohybují na nějakém tom spektru, tak se mi líbí daleko víc, než že to jsou lidé, osoby s poruchou autistického spektra.
0: Já si velmi cením toho tvého lidského přístupu. Určitě i posluchači z toho vnímají, jak vždycky vidíš na začátku toho člověka a teprve až potom, že je s ničím nebo je nějaký. Myslíš, že to tak vnímá ta společnost celkově? Nebo ve školství, nebo ve zdravotnictví? Ten přístup vnímá, že by mohl být lepší, jiný?
1: No jej. Protože se pohybuju přes 30 let vlastně v oblasti školství, tak jsem bytostně přesvědčen o tom, že si to zaslouží změnu, ten přístup. Samozřejmě, že mnoho věcí se změnilo. Žijeme v době inkluze, a to nejenom té inkluze ve vzdělávání, ale inkluze ve společnosti. Hodně se o tom bavíme, snažíme se odstraňovat bariéry, které jsou nebo byly v minulosti postaveny mezi lidi s jakýmkoliv handicapem a tou běžnou intaktní společností, a jsem rád, že ta doba je pryč. Nicméně jsme na cestě. A vidím to i ve školství. A teď nechci hodnotit. Já vím, že pedagogové a učitelé dělají skvělou práci. Mnozí z nich dělají skvělou práci. Snaží se uspokojit potřeby všech dětí, které vzdělávají. A někdy věřte, nebo nevěřte, spíš věřte. Je to nadlidský výkon zaujmout v dnešní době všechny děti. A jsem rád, že ta doba tady taková je. Nicméně lidí a učitelů, kteří umí pracovat s lidmi, s dětmi na spektru autismu, tak je víc, ale pořád je málo. Myslím si, že učitelé už v přípravě by měli zažít daleko více právě z té oblasti různých přístupů, strategií, učení se nějakým intervenčním technikám, jak právě s touto cílovou skupinou pracovat, protože možná se to k tomu taky dostaneme v průběhu rozhovoru, tak dětí s autismem přibývá. To je fakt, který má různá vysvětlení, ale prostě je to tak. Takže určitě v oblasti školství je co zlepšovat. Máme nastavený systém podpůrných opatření, které by měly každému dítěti pomoct v tom rozvoji, ve vzdělávání, ale na papíře to pouze nestačí. Je potřeba to uvádět všechno do praxe. A já si cením všech těch učitelů, kteří mají tu touhu a chuť opravdu ty věci posouvat a připravují pro ty naše děti na spektru autismu to prostředí odpovídající jejich potřebám. Toho si opravdu cením. Samozřejmě, tady bychom se mohli bavit o různých stupních vzdělávání, od mateřských škol až po vysoké školy, ale to je opravdu zase na dlouhou, dlouhou debatu. Tady toto, kdyby se měl vyjádřit ještě k oblasti, tak jak byla zmíněna, zdravotnictví, tak tam bych byl rád, kdyby posluchači slyšeli ten povzdech. Tam je to neuspokojivé, takovým hezkým slovem řečeno, protože pracuju s rodinama, mám kolem sebe množství lidí, rodin, jednotlivců, kteří by potřebovali nějakou výraznější péči. Aby se rodina dostala s dítětem k pedopsychiatrovi nebo ke klinickému psychologovi a je to akutní, tak čeká 3/4 roku? Rok? To je žalostný stav.
0: To je málo.
1: A my to potřebujeme hned, protože ty problémy se objevují. Rodiče potřebují poradu, potřebují pomoc, potřebují správnou diagnostiku, potřebují správného diagnostika, který to umí. A těch je opravdu, opravdu nedostatek. Mm-hmm. Jo, ale to je napříč. Asi posluchači, neřekneme novinku, když slyší, že...
0: Dlouhé čekací doby.
1: Pedopsychiatrie a vůbec psychiatrie je poddimenzovaná oblast a potřebuje reformu, zásadní reformy. Že jo?
0: Kromě tvého povzdechu nad tím zdravotnictvím, co je pro rodiny s těmito dětmi nejtěžší?
1: To je zase velmi dobrá otázka, co je nejtěžší.
0: Nebo kdybys ty představíš si někoho konkrétního ze všech těch lidí a rodin, které znáš, je tam něco, co u nich rezonuje napříč?
1: Asi to, co všechny propojuje, podle mé zkušenosti zase. Kdyby tady seděl někdo jiný, tak může ze své zkušenosti říkat něco jiného. Ale rodiče mě říkají, že často jim schází přijetí. A to se dotýkáme té společnosti jako takové. Opravdu já tedy osobně s tím naším týmem se potkávám s rodinami na spektru autismu, kde jsou ty děti i s výraznější poruchou vývoje intelektu a také s chováním náročným na péči. To znamená, zjednodušeně řečeno, po staru je tam takové to problémové, problematické chování. Někdy v nějakých situacích se ty děti chovají nestandardně. A to tu společnost dráždí a vylučuje to ty děti. A čím to chování je náročnější, tak ty rodiny zažívají opravdu odmítání, vylučování ze společnosti. A to je mi hodně líto. Tady toto. Takže myslím si, že to je asi možná to, co je všechny spojuje, ale samozřejmě každá ta rodina prožívá jiné, prostě jiný příběh. Je to o příběhu té rodiny a je to opravdu individuální a nelze úplně říct, kdo to má horší, kdo to má lepší. Prostě ty problémy jsou od zjištění diagnózy toho dítěte až po dospělost. Naráží ty rodiny na spoustu a spoustu prostě překážek, problémů, které musí řešit a vždycky je fajn, když s tou rodinou někdo jde po té cestě.

0: Takže každý z nás, jako běžný člověk, může přispět tím, že bude respektovat, že bude respektující.
1: To je krásné. Kdyby se nám tohleto podařilo a posluchači se zapamatovali to jediné slovo, respekt vůči té jinakosti, tak to bude úžasný tady toto.
0: To mě přivádí právě na myšlenku, že možná tohleto vše, co jsi zmiňoval v našem rozhovoru, vedlo k myšlence, jak ještě jinak pomoct rodinám s těmito dětmi vznikem dobrovolnického programu pro děti s poruchou autistického spektra. On vznikl před několika lety, tento dobrovolnický program, u nás ve Frýdku Místku v dobrovolnickém centru ADRA. Byl první a vlastně v takovéto formě je stále ještě jako jediný ADRI jako program dobrovolnický. Jak se teda jako zrodila ta myšlenka, Peťo?
1: Ta myšlenka má nějakou historii a já vlastně tady v této chvíli se podařilo propojit dvě věci. Ta první je, že jsem speciální pedagog, že se lidem na spektru autismu věnují asi 28 let. A ta druhá myšlenka, nebo ta druhá vlastně, ten druhý faktor, je to, že jsem vlastně členem nebo zaměstnancem, příznivcem ADRI, už také přes 20 let. A viděl jsem, že tady je obrovská příležitost toho využít. Takže pod hlavičkou ADRI mě napadlo asi v roce 2016, už to bude za chvilku 10 let, co mě to napadlo, pro rodiny žijící na území města Frýdku Místku, případně blízkého okolí, připravit nějaké prostředí, které by jim pomohlo. A tím, že jsem speciální pedagog a můžu si dovolit ty věci posouvat dopředu, můžu určité věci nastavovat, tak jsem kolem sebe zhromáždil tým lidí, zase speciálních pedagogů, kteří byli ochotní věnovat nějakou část svého času těmto rodinám. Pak jsem shromáždil několik dobrovolníků, kteří byli ochotní také dát svůj čas ve prospěch lidem a dětem, v tomto případě, které to potřebují. A tak to vznikla ta myšlenka prostě. Prostě dát svůj čas těm rodinám, těm dětem a vytvořit pro ně prostor k setkávání. První fází bylo připravit nějaké volnočasové aktivity pro děti, kde by se jednou za týden mohly scházet, protože ty děti opravdu v těch odpoledních hodinách nemají mnoho možností. Typické klasické kroužky pro ně nejsou. Nejsou tam lidé, kteří by dokázali naplnit jejich potřeby. Takže prvotním krokem bylo připravit to prostředí. Napsal jsem projekt, který jsme získali a vlastně rozjeli jsme tyto aktivity. Na to se pak nabalovaly další aktivity. Kromě těch volnočasových aktivit jsme začali nabízet takzvané dobrovolnictví v domácnostech, protože ADRA je dobrovolnickou organizací a je vlastně profesionálem v této oblasti. Má akreditované programy, čehož jsme využili vlastně ku prospěchu těch rodin.
0: Takže tuto chvíli... Co všechno teda ten dobrovolnický program obsahuje? Ty jsi zmiňoval teda, že jsou to volnočasové aktivity, tak. Pak vlastně, že je to ta dobrovolnická činnost v těch domácnostech. A my tak. Víme, že ještě posledních několik let běží tábor příměstský v to létě.
1: Ono, to je úplně ta třešnička na dortu. Ale kromě ještě, musím to zmínit asi, mám tu potřebu, že kromě těch volnočasových aktivit a dobrovolnictví v domácnostech, tak funguje takové informační a podpůrné centrum. Vlastně kdo potřebuje, tak si přijde o radu a o pomoc.
0: Myslíš jako z těch rodin?
1: Z těch rodin. Kdo prostě, už jsme známí v tom okolí našem, takže kdo potřebuje, a není těch lidí málo, kdo si přijde o nějakou radu, jsou to rodiče, kteří stojí teprve před tou informací potvrzující, že ty děti, jejich ratolesti mají autismus. Takže tyto provázíme, nenecháváme je v tom samotné a určitě ještě bych zmínil tu příležitost. Dneska se tomu říká svépomocná rodičovská skupina. Realizujeme zase prostor, vytváříme prostor pro rodiče těch dětí, kde jednou zhruba za 2 měsíce mají možnost si ti rodiče sednout a spolu si vykládat, povídat si. Je to úžasná věc, když můžou předávat zkušenosti jeden druhému. Tam žádný odborník nemůže předčit nikoho, protože je to o zkušenosti těch rodin. Někdo už něco prožil a může to předat tomu druhému. A to je úžasná věc. Mm. Úžasná věc to poslouchat a já jsem rád a jim ctí, že prostě tam patřím do té skupiny. A pak tou třešničkou na dortu je už, myslím si, že letos budeme dělat 5.

0: srandy, setkávají se tam děti na spektru autismu s dobrovolníky, uzavírají se tam přátelství, anebo se přátelství prohlubují. A já z té pozice už v tuto chvíli skoro pozorovatele, tak odcházím vždycky nabitý energií a schutí. Znovu a znovu prostě nějak ty věci posouvat dopředu.
1: Já jsem říkala, že to je dobrovolnický program a ty jsi mluvil o tom, že kromě těch speciálních pedagogů a toho týmu, který je tam kolem tebe, jsou tam právě nezbytní i ti dobrovolníci. Tak co ti naši dobrovolníci jako dělají? Jaká je ta jejich role v tomto dobrovolnickém programu?
0: Dobrovolník je člověk, pro mě vzácný člověk, který opravdu jednou týdně na 2 hodiny přijde ve svém volném čase do kroužku, dá se k dispozici, vytváří vztahy s těmi dětmi, které moc přátel nemají, moc kamarádů. A toho si cením nejvíce. To, co se od dobrovolníka očekává, je, aby byl přátelský, aby dokázal pochopit tu dětskou duši, která se možná projevuje trošičku jinak, možná nestandardně, možná na to zpočátku naši dobrovolníci nebyli úplně zvyklí a připravení, ale po chvíli si zvykli. A já dneska, když pozoruju ty vztahy mezi dítětem a dobrovolníkem, tak jsem nadšený z toho. Po dobrovolníkovi se nechce nic moc. V našich volnočasových aktivitách opravdu odpovědnou osobou je vedoucí a dobrovolník je tam proto, aby dotvářel tu atmosféru, aby vytvářel vztah, aby komunikoval s dítětem, povídal si s ním, možná mu pomohl s některými aktivitami, prostě byl opravdu jeho parťákem. Mně se strašně líbí slovo parťák, protože v našem dobrovolnickém centru Adra Frýdrich Místek slovo parťák rezonuje už léta napříč různými typy programů a to se mi líbí. Prostě jsou to parťáci.

0: Dobrovolníci jsou důležití v tomhletom dobrovolnickém programu. Kolik jich je jako potřeba, aby ten dobrovolnický program fungoval, když si říkal, že vlastně pracujete asi s 55 rodinami?
1: My máme děti a ty dospívající, jak jsem už říkal,

0: rozdělené do skupin podle věku a zhruba je to po 10 až 12. Každou skupinu vede speciální pedagog, ale 12členná skupina dětí je obrovská. A to znamená, že tam opravdu potřebujeme, ideální stav je, když na každé aktivitě máme, kromě vedoucího, ještě tak 4-5 dobrovolníků. Potvrzuje se a zkušenost historická ukazuje, že opravdu čím víc dobrovolníků je, tak tím si můžeme dovolit dělat jiné věci, náročnější věci. Asi tak bych odpověděl na tu otázku, že čím víc, tím líp, ale na tu skupinu minimálně 4 dobrovolníci, tak je dobře, když jsou. Je to i z pohledu bezpečnosti a nějaké jistoty, tak je to optimální stav.
1: Jaký je v tomto dobrovolnickém programu jako typický ten dobrovolník, když se tak jako promítneš všechny ty dobrovolníky, které jako znáš, kteří tam pravidelně docházejí? Je na nich něco, co je jako spojuje, co pro ně typické?
0: Je. To je krásná otázka. To, co je spojuje, je dobré srdce. Protože ne každý by to zvládl. Ne každý by zvládl některé z projevů. A to, co je charakterizuje všechny, tak je opravdu ta dobrosrdečnost, láskyplnost, přijetí, z nich to čiší. Neříkám, že občas nejsou překvapeni, ale z chutí do toho jdou vždycky znovu a znovu. A to si myslím, že je spojuje. Ta ochota být tu pro druhého člověka.
1: Co je teda překvapuje, Peťo?
0: Některé typy chování a jednání našich dětí jsou někdy nestandardní a mnozí ve společnosti by byli překvapeni, že z některých projevů, ale my už ne, my už to bereme jako součást a i dobrovolníci si s tím už často dokážou poradit. A já mám radost z toho, že naši dobrovolníci, kterých do našich aktivit opravdu chodí, asi teď nemám přesné číslo, asi okolo 20. Máme asi kolem 20 dobrovolníků pro ten náš projekt. A vím, že dneska už to jsou lidé, kteří s námi jsou opravdu někteří od počátku, to znamená 9 let. A dokážu říct, že dneska jsou z nich odborníci. Dokážu zvládnout různé typy situací s klidem, s přehledem, intuitivně zachovávají klid a to je přesně to, co stačí někdy.
1: Věřím, že i pro naše dobrovolníky je to fakt výborná zkušenost a něco, co obohatil jejich život. A co tebe? Co ti ta práce s dětmi s autismem dala?
0: Pokládáš samé dobré otázky. Co mě dala? Já mám pocit. Nebo spíš vědomí než pocit toho, že na druhé straně by to museli říct asi jiní. Ale já sám, kdybych to měl vyjádřit, tak si myslím, že to setkávání s těmi lidmi na spektru, dětmi, tak mi změnilo život do určité míry. Protože mám mezi nima spoustu kamarádů, přátel, kterých si cením, nesmírně si jich cením. A způsobili to, že, ať to nezní jako klišé, které se vypráví na potkání, že někomu něco změní život a hodnoty životní, ale já asi nemám jiné vyjádření, než to, že mi opravdu změnil kontakt s nima nějaký životní náhled a hodnoty na opravdu hodnotné skutečnosti, okolnosti života, který si dneska cením. Myslím si, že mi to hodně pomohlo cenit si vztahu, cenit si toho, co mám, nasnažit se.
1: Já mám ráda jedno rčení, že každá mince má dvě strany, tak je něco, co ti ta práce vzala?
0: Asi bych lhal, kdybych řekl, že ne. Protože to určité množství starostí, tak určitě tady je. A tím, že člověk je nastaven jako proaktivně a cítím nějakou určitou míru odpovědnosti už teď za celý ten projekt a za fungování toho projektu, tak určitě toto je něco, co mi přináší někdy určitou míru starostí. Ani nechci říct jako stresu a úzkostí, ale ty starosti tam jsou, aby to všechno běželo, aby jsme získali finanční prostředky, protože bez finančních prostředků to samozřejmě nejde, aby všichni naši partneři, kteří nás podporují, byli spokojeni a setrvali té pomoci nám. Takže to jsou takové ty běžné věci, které trošku, ale přece jenom nějaká ta bezesná noc byla. Ale radost to přebíjí všechno. Prostě jak znovu říkám, být s námi 5 dnů na příměstském táboře, zažít všechno to, když ten autobus, když jdem na výlet, burácí zpěvem a všichni zpívají od dětí až po řidiče konče. Tak a vidíte ty tváře dobrovolníka a dětí, jak prostě to je jedna velká parta. To mi naplňuje radostí a to předčí všechny ty starosti.
1: Peťo, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. A taková maličká tečička na závěr. Je teda něco, co každý z nás můžeme něco maličkého udělat už dneska?
0: Už to tu zaznělo. Respekt. Respekt vůči jinakosti. Ne každý jsme stejný. Ba naopak, všichni jsme jiní. Každý jsme jiný. A děti na spektru autismu jsou také jiní. A jsou krásní. A jsou úžasní. A jsou prostě tak jako každý další člověk se svými potřebami, které mají. A k tomu potřebují prostě to přijetí, respekt, vytváření nějakého podpůrného prostředí. A to je to. A určitě bych možná si dovolil v závěru možná i vyzvat všechny ty, kteří mají zájem, aby se toho nebáli. Aby se nebáli. Dokonce bych si dovolil udělat agitaci. A kdyby někdo byl z okolí Frýdku Místku nebo z Frýdku Místku a chtěl nás víc poznat, tak budu moc rád za to, když se ozve, když mezi nás přijde, stačí přijít do dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku Místku a zeptat se na tento projekt. A přivítáme každého, kdo by chtěl. Garantuju, že se mu změní život.
1: Děkuju moc. Přejme si tedy hodně respektu ve společnosti, přejme si hodně vstřícných a láskyplných lidí, dobrovolníků, kteří se těmto rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra budou věnovat. A ať vlastně ten dobrovolnický program je dále životaschopný a má všechny podmínky pro to, aby mohl fungovat. Díky ti moc.
0: Moc díky za krásný rozhovor.
1: Povídala jsem si dnes s Petrem Adamusem z dobrovolnického centra ADRA Frýdek Místek z humanitární organizace ADRA o autismu, o dětech s poruchou autistického spektra a pomoci rodinám u nás ve Frýdku Místku. Od mikrofonu se loučí Irena Blablová z dobrovolnického centra ADRA Frýdek Místek.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower a na Strahově, v Berouně, v Benešově a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, na Třeboňském vrchu u Toužimi a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, na Stěžerách u Hradce Králové a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník, na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně a z Velké Javořiny.

Je okolo 1 hodiny ráno, středa, 6. květen 2026. Blok komorní hudby je dnes věnován klavírnímu dílu Friderika Chopina. Uslyšíme jeho mazurky, etidy, valčíky, nocturna, balady a barkaroly v podání Marty Argerich, Christiana Zimmermana a Mauricia Polliniho. Příjemný poslech.

Dozněly klavírní skladby Friderika Chopéna v podání Marty Argerich, Christiana Zimmermana a Mauricia Polliniho.

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Bětka Hanáková, která je vedoucí dobrovolníků vsetínského festivalu United, také koordinátorka festivalu United City České Budějovice. Má moc ráda chvály, hudbu, kromě toho, že je zarytý fanoušek FC Baník Ostrava, tak také ve volném čase studuje hebrejštinu. Bětko, vítám tě zpátky.
3: Zdravím.
2: Jak ses dostala k hebrejštině? O FC Baníku jsme se povídali minule, tak jak ses dostala k hebrejštině?
3: K hebrejštině jsem se dostala po mém výletu a dovolené v Izraeli. Ještě tenkrát těsně předtím, než začala válka v Izraeli. Strašně se mi ten jazyk líbil. Líbí se mi i to, jak zní hebrejské chvály. Je to opravdu takové specifické, jak to zní. Ty hrdelní samohlásky a souhlas.